0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: Dobrý den. Promiňte, prosím, nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
1: Hmoždíř? Ne, to nejsem, Hmoždíř.
0: Vy jste se musel hodně změnit.
1: Tak jdete sem?
0: Ne, já jdu tam.
1: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přece.
0: To máte pravdu, jinak bych tady stál. Tady je vždycky strašně nasvaknuto.
1: To je fraktura.
0: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
1: Jo, to jste si nalomil na chodníku.
0: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
1: Tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
0: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méněcennosti.
1: Jak to?
0: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal: tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
1: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř, než on sám.
0: Tak.
1: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
0: Já koukám, no. Havárie, co?
1: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, pak mě obě strašně zvrátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový různý deprese.
0: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
1: No, helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
0: Na co máte tu žlutou piluli?
1: To je právě ten oběd.
0: Vy jste labužník.
1: Ne, já jsem nemocný. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
0: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
1: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
0: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, jsem taky porápil mlíko, no hrůza vám povím.
1: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
0: Ne. Hned, když jsem se narodil.
1: No jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá,
0: tak.
1: Ale tak je důležitá střídmost
0: tak.
1: Ve stravě a hlavně pití střídmost.
0: O čeho máte ten červený nos?
1: Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rány.
0: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte?
1: Ta porad polehává.
0: Ne, nemocná?
1: Ne, lína.
0: Já jsem jako myslel, jak to je se spaním, víte, jestli spíte dobře.
1: Jo, zmím, jo. Ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
0: A zkoušel jste to počítat před spaním?
1: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
0: A teprve pak jste usnul?
1: Ne, pak už jsem musel vstávat. No,
0: to je.
2: Kolik vás tu ještě je?
0: Dobrý den, sestřičko.
2: Dobrý.
0: Vlastně sestro.
2: Vám něco chybí?
0: Ne, já počkám, ale tadyhle dědovi je špatně.
2: A chybí vám něco?
1: Jo, dolar. Já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul dolar.
2: A jak je starý?
1: 160 let.
2: To je on?
0: Já nejsem dolar.
2: Já jsem myslela, že vy jste tady s tou rukou.
0: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte? Takovou maličku.
2: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
0: Hrajte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
2: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
0: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíst.
2: To je on?
1: Ne, já jsem tady s vnukem.
2: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
1: No,
2: tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte?
1: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou tolár nevytrousil.
2: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
0: Ježi,
2: prosím,
0: já nejsem syn. Já mám syna v písku. On je.

Potkával je každý den už jako malý kluk. Ten bufet mohl mít jméno Mokrej loket. Tam stály jako sochy tupým dlátem tesaný a oči měli prázdný jak studny,

doma dost a za oltář mu sloužil smysl ve snu. Když to všechno čistil, tak z laufu vyšla rána, chyt to jeho soused. A svědků bylo dost, ten třetí přejel Fordem někde něčího strejdu, co po čáře se motal jako zvíře. Jeho brzdy v dešti s mlhou už nebejvaj nic platný a rychle žít je zrádný. Tak stopka na pár let. Ty chlapy byly stejný jako já, anebo ty,

čas. V tej boudě s nima bydlel frája, co byl jejich pasák, tak rána těžkou pěstí, než přijeli, tak zhas. Ty chlapy byli stejný jako já, a nebo ty

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát nás čeká Bluegrass, a sice Eastern Grass. Radim Zenkl a Ondra Kozák.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

Manželka se fakticky diví, že já o ní tak vyprávím. Ona vždycky říká, proč mi toho tolik vyprávíš? Mě se smějou. Říkám, určitě se ti nesmějou, protože já vyprávím to, co má doma každý. Ty jsi jenom manželka a všichni máme doma manželky a manželé v tobě poznávají i svoje manželky. Proto já tak rád o ní vyprávím, protože přece manželky máme všichni a víme dobře, že jsou to iracionální bytosti, které se pohybují bytem po naprosto nelogických trasách a mají myšlení naprosto nepochopitelný nám, chlapům, to je přeci jasný, že jo? Ona mě třeba se povede, víte, co se jí třeba někdy povede? To nemyslím zle, jo, to je takový štěstí pro mě, že třeba jednou týdně přijdu do kuchyně a tam je nákup, a ne, že by tam byl čerstvý chleba, samozřejmě, ale teplej chleba. Víte, to je náhoda, to se nepovede vždycky, jo, člověk to nese, ale teplej chleba, to je moje takový, tady bych měl dietu jakou i teplej chleba. A to je si ještě, pozor, to je si ještě někde v okruhu takových 2 kilometrů jsou nějaký škvarky. Sůl mám, to já urvu. Takový kus urvu ty teplý patky. S těma škvarky. Nebo klobásy. Teď ještě uzený, kdyby bylo k tomu teplýmu chlebu. Nebo já kolikrát mám, teď vyšly takový ty smetanový, křenový vomáč. Pardon, já jsem se zakecal, promiňte. Takhle. Jsou to dobrý. Proč vám to říkám? To je můj rituál. Spuď se tím teplým chlebem, teď si tam dávám tu klobásu nebo ty škvarky. Zpívám přitom vždycky stejnou píseň Bez chleba nelze žít. Pamatujete to? To byla dobrá píseň, že jo? To bylo tak v 50. letech, ne? Paní, co jsme se jí naspívali, víte, jako pionýři, já jaký pamatuju, bez chleba nelze žít. Ten, jak se jmenuje, Kamil Emanuel Gott, ten, co tak hezky napodobuje Karla Gotta, ten mi slíbil, že mi tuhle písničku přijde někdy zaspívat do novot a musím si postěžovat, vážení televizní diváci, nikdy nepřišel. Ale vraťme se k tomu chlebu. Já když začnu zpívat bez chleba nelze žít a jíst ten chleba teplej s těma škvarkama, žena vždycky přiletí, ať je kdekoliv okruhu 1 kilometru, vždycky přiletí a ne kvůli té písničce, že by jí lezla na nervy. Víte, kvůli čemu ona vždycky přiletí? Kvůli tomu, že vedle je vždycky ještě kus včerejšího chleba. Táto. Já si říkám, Ježišmarja. Ona říká, proč nejíš nejdřív tenhle chleba? Patá se stejná debata. Protože mám chuť na tenhle teplej. Dnešní. A ona říká, ten včerejší je tvrdý nebo co? On není tvrdý, mámo, on je dobrý. Včerejší chleba je vždycky dobrý, to my víme. Ho všichni jíme k snídani a tak. Včerejší chleba je normální chleba. Ale ten dnešní je o něco lepší. Ona říká, právě proto možná by si měl nejdřív sníst ten včerejší. Rozumíte ty logice? Jaký to mám vysvětlit? Tak v tom případě ten teplej budu jíst až zítra studenej. Rozumíte tý logice? Ne to není k smíchu, krucinál. Jestli já ji poslechnu, budu celý život žrát včerejší chleba.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirou.

Já potkával jí už sedmej den. Když jsem si vyjel v sedle ven, tak stála vždycky někde opodál. Ale pokaždý, když jsem ztrácel klid a chtěl jsem tu ženu oslovit, tak strhla koně do soutěsky skal. Teprve sedmej den v neděli, když už jsem ztrácel naději, vyjela mi náhle sama vstříc. A jestli bych s ní nemohl jet k jejímu srubu, jsme tam hned a ani cestou neřekla mi víc.

Vevnitř byl chlap, snad její muž. Jak jsem tam vešel, vytáhl nůž a jen náhodou jsem změnil jeho směr. A tam, kde měl ten rváč košily, dopadla čepel ve chvíli. Byl tuhej, než jsem stačil vyndat kvér. Čekal jsem ženský pláč a křik, ona však jenom špitla, dík. A že jí mám odpustit ten šprým. A potom svým očím nevěřím, než došla ta ženská ke dveřím, tak se rozplynula ve vzduchu jak dým.

vez pak šerif patrolu, já chtěl zdvihnout ruce nahoru. Řekl, že s tím chlápkem to byl prýma tah. Že už ho hledají sedmý den od Texasu po Michigan. Že propík vlastní ženu, byl to vrah. Pak mi vyprávěl v pohnutí, že když našli těsně před smrtí, tak řekla jednu větu, spíše vzdech. Že do týdne vrah splatí daň tím, že ho zkosí vlastní zbraň. A pak tu ženu popsal a vyrazil

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Ze starých časáků a fotek zažloutlej, šklepce chlap, co už se dá,

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: rámci ankety 70 let bratři, nyní čerství sousedé, vám chceme představit muže, který i po rozpadu federace zůstal skutečným Čechoslovákem. Je to pan Pišta Chudý. Dobrý večer, pane.
1: Dobrý večer. Prosím vás, pěkně přebírá tento program také Bratislavská televize?
0: Ano, je to zařízeno, pane Chudý.
1: Poskávám. I Košická televize?
0: I Košice jsou napojeny.
1: Jo, na podkyvának.
0: Vidíte, že jsem vám nelhal. Pan Pišta Chudý zůstal skutečným Čechoslovákem.
1: No tak můj tatínek se narodil ve Strakonicích a moja mamička vo Vysokých Tatrách.
0: No to je nádherné. S trochou nadsázky bych tedy o vás mohl prohlásit, že jste napůl Jánošík, napůl Švanda Dudák.
1: Manželka tvrdí, že od hlavy do pasu jsem Jánošík. Ovšem dole je to spíš Švanda. No, ale hudebně jsem nadaný po obou rodičích, ovládám hru na oba hudební nástroje.
0: Jak na oba nástroje?
1: Tak na dudy hraju jako Jánošík a na fujaru jako Švanda Dudák.
0: Tak opačně by to možná bylo lepší, ale stejně to rozdomilé. Mohl byste nám aspoň naznačit hru na fujaru?
1: No ale rád, ale udělal byste mi ovci?
0: Já ovci, proč?
1: Abych se lépe vcítil do melodie.
0: Aha, chápu, kvůli iluzi. No rád posloužím umění a mohu zůstat na dvou.
1: A běžte na čtyři, udějte si pohodlí.
0: Ne, já už kvůli mikrofonu a potom nerad bych přepadl hlavou do pastvy. Bůh ví, který dobytek se pásl přede mnou.
1: Dobře, až budu potřebovat, mávnu.
0: Jsme domluveni. I a.
1: Promiňte,
0: já jsem se zamyslel, já jsem se díval na televizi na duel a jsem těch pronikavých myšlenek ještě plnej. Promiňte, pane.
1: To chápu, ale prosím vás, nedělejte ovci, která si 4 roky bude pohodlně pást v parlamentu, udělejte normální českou ovci, kterou právě teď honějí ve Vysokých Tatrách.
0: Jak si přejete, ano. Au.
1: Zase bebe, au.
0: Jak jste si přál, já jsem dělal českou ovci, kterou právě v Tatrách dohonili.
1: Tak
0: to víte, že se na mě vyřádili.
1: Ano.
0: No nic, cítíte se více Čechem nebo více Slovákem?
1: No tak podle toho, s kým hovořím, že když jsem na Slovensku, tak se cítím více Slovákem, když jsem v Čechách, více Čechem.
0: To je chytré, opačně, asi dneska by to byla sebevražda. A co na Moravě?
1: Tak na Moravě pomlouvám jak Čechy, tak Slováky.
0: Jak jsem říkal, rovná, milá, upřímná československá povaha, že, pane Chudý? A ovládáte lépe češtinu nebo slovenštinu?
1: Já ovládám oba jazyky perfektně slovem i písmem.
0: To vám skoro závidím a nikdy se nespletete?
1: Ne,
0: neprolnou se jazyky?
1: Ne. Jo, jedině, když nadávám, tak to se jazyky prolínají. Nejlepší je proto zvolit takové nadávky, které jsou společné pro oba naše národy, ba řekl bych, které tak nějak oba naše národy drží pohromadě.
0: Vy nás snad poučíte, takové nadávky snad existují.
1: No jistě.
0: Já žádnou neznám. Mohl byste nám nějakou jemně, ale opravdu jemně naznačit?
1: No rád. Kurva. No,
2: promiňte, pane Chudý, já jsem vás prosil jemně. A vy se na to tady položíte, jak na silnici u Chebu, prosím vám. Tak já se domnívám, že slušný člověk v Čechách, na Moravě i na Slovensku se obejde bez nadávání.
1: Jo, obejdete, vidět, že nechodíte na úřady, že vám nevrací majetek.
2: No to bohužel ne.
1: Já vám řeknu, taková pěkná nadávka je někdy lepší než špatně vyplněný formulář.
0: No, tomu bych i věřil. Takže vám vrací majetek?
1: Ano.
0: Gratulujeme. Děkuji. A kde vám ho vrací?
1: Na Slovensku ve Vysokých Tatrách mi vrací Salaš.
0: Dědeček byl Bača?
1: Ne, dědeček byl ze Sudet.
2: Prosím vás, jak získal na Slovensku v Tatrách sala?
1: Normálně. Jako SS Oberstumbanführer se zúčastnil bojů ve slovenském národním povstání. No, a při té příležitosti získal Salaš.
0: Dobře, ale jakým způsobem?
1: Vyměnili z partizány za ošatku vajíčkový granátu.
0: To je neuvěřitelné. Takže člověče, vy v sobě máte i německou krev.
1: No, freilich. Kdyby je německou, můj druhý dědeček žije v Mukačevu, pane, to je osud. Představte si, tak dědeček byl nejdřív Rakušan, potom byl Maďar, pak byl Čechoslovák, potom Rus, teď je Ukrajinec, a přitom celý život nevytáhl paty z Mukačeva.
0: A volá vám někdy dědeček z Mukačeva?
1: No, volá často morzeovkou o pomoc.
0: Aha, tak. To se ani nemusím ptát, co vám po něm vrátili.
1: Ještě to mám na botě.
0: Pane Chudý, co vy vlastně děláte teď po rozpadu federace?
1: Já jsem založil svaz československého přátelství.
0: To je hezké.
1: Klubovnu pro ústřední výbor SČSP již máme.
0: To vám přeju, jak jste říkal tu zkratku?
1: SČSP.
0: SČSP, to mě něco připomíná. A zkrátka zůstala, jenom přátelé se vyměnili. Kde máte tu klubovnu?
1: Na Jižní Moravě ve Vinném Sklípku a někteří členové ústředního výboru tam nepřetržitě zasedají.
0: Jistě spěcháte za nimi, nebudu vás zdržovat. Jenom nám prozraďte, jaké vy jste vlastně, u vás je to složité, zvolil občanství.
1: Já nevím, ještě já pořád váhám, ale asi se dám k Němcům.
0: K Němcům a proč?
1: Mně to připadá nejvýhodnější.
0: To nechápu.
1: Podívejte, jak Češi, tak Slováci jim lezou.
0: To víme, kam jim lezou, to nemusíte nahlas. Děkuji vám, pane Kudy.

i když není to lehký, sama nejlíp víš.

zas ti chci věřit. Každý tvý slovo a každý tvůj vzdech.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky. Protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky.

0: Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

klub nudistů vypsal konkurs na klavíristu. Udělal to nějaký pan Sedláček a tak běžel za houslistou, který už v tom klubu hrál, a povídal: a to budeme hrát jen tak, bez ničeho. Tempa, no jistě, já už tam hraju 2 roky. Vy to máte jednoduchý, vy si zalezete pod piano, povídá, ale já tam takhle. A tak hned první večer samozřejmě ten si zalez pod piano a ten hrál. Za chvilku přijde pán, taky bez ničeho, jen s motýlkem, a povídá tomu klavíristovi: dáte si něco k pití? Tempa, no dal bych si 2 deci vína. Pá, prosím, za chvilku jsou tady. Pá, počkejte, pane vrchní, vy máte něco se zubama? Pá, ne, já nemám kam dávat drobný. Ve vlaku v kupé sedí maminka se synáčkem a naproti takovej pán, který začne najednou brunátnět a pak rozhořčeně vzkřikne: maminko, prosím vás, řekněte tomu svýmu chlapci, ať je konečně přestane imitovat. Maminka se podívá a povídá: prosím tě, přestaň se už tvářit jako idiot.

Planej vítr, jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi.

K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

žena, ale pan praskla, z čehož plyne, že mužný boj má stránky stinné a že i dva jsou příliš mnoho, tam kde je místo pro jednoho. Čemuž se ještě často pěje, dva se tu perou před ní směje. Čemuž se ještě často pěje, dva se tu perou před ní směje.

0: Country Rádio a Rosťa Čapek uvádějí
1: Čapek Show.
0: Přímá linka Praha Nešvil.
1: Milí posluchači, i uprostřed prázdnin jsme pro vás připravili vaši přímou linku z Nešvilu, Čapek Show, a v ní nejen nové zprávy ze světa amerického bluegrassu a country, ale také velmi aktuální rozhovor s Doyle Lawsonem, který se rozhodl, že několika koncerty přeruší svůj hudební důchod, což je samozřejmě pro všechny jeho fanoušky velká událost.
2: Hello everybody, this is Doyle Lawson and right now you are listening to the Chapek.

0: show. Stay tuned.
1: Než se ale dostaneme k rozhovoru, máme pro vás několik nových písniček.
2: Kapela Larry Stephenson Band právě vydala nový single. A tentokrát si vybrala skladbu Lizzie Lou, bluegrassovou klasiku od manželů Bryantových, slavné autorské dvojice známé hitem Rocky Top, kterou nahráli Osborne Brothers v roce 1973.
1: Sonny Osborne před mnoha lety navrhl Larrymu, aby písničku nahrál a on ho konečně poslechl. Možná i proto, že stále více lidí tvrdí, že jeho zpěv se podobá hlasu Bobbyho Osborna. No posuďte sami.

0: Bronwyn, uznávaná houslistka, zpěvačka a skladatelka, přináší novou originální skladbu s názvem Johnny Ray. Na nahrávce se kromě Bronwyn, která hraje na housle a zpívá hlavní vokál, podíleli Jerry Douglas na dobro, Brian Sutton na kytaru, Wes Corbett na banjo, Dominic Leslie na mandolínu, Jeff Picker na basu a Miles Miller na bicí. Daryl Scott přispěl doprovodnými vokály.
1: Bronwyn nemá typický bluegrassový hlas a ani tato píseň není tradiční bluegrassovou skladbou. Má však v sobě naléhavost, která je jedním z důvodů, proč se z ní stává přední osobnost na nezávislé scéně moderního bluegrassu, a proto vám ji představíme i v Chapek Show.
2: Hi there, this is Bronwyn Keith Hines. Thank you so much for listening to Chapek Show on Country Radio.

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: Loňský vítěz ceny IBMA v kategorii zpěvák roku Greg Blake vydává další sólový single nazvaný Victim of the Game, který popisuje, jak náročný je život na turné jak pro muzikanty, tak pro jejich vztahy.
2: A Greg o tom něco ví. Kromě svého solového projektu vystupuje s několika kapelami a od roku 2021 je navíc členem jedné z předních bluegrassových skupin v oboru The Special Consensus, kde působí jako hlavní zpěvák a kytarista.

0: Tři výborní mandolinisté se sešli, aby uctili památku legendy tohoto nástroje, Herschla Sizemora, který zemřel v září 2022. Během své více než 50-leté hudební kariéry se Sizemore zapsal do historie jako člen kapel Jimmy Martin and the Sunny Mountain Boys, Del McCurry and the Dixie Poles, The Shenandoah Cut-Ups, Bluegrass Cardinals a mnoha dalších.
1: Sizemore byl známý svým inovativním stylem hry na mandolínu, který ovlivnil i dnešní slavné hráče, mezi nimi Elena Bybeeho, který se rozhodl uctít Sizemorovo dědictví veselou instrumentální skladbou nazvanou Uncle Herschel.
0: Její bohatý plný zvuk s vynikající trojitou mandolínovou harmonií připomíná něco, co by Sizemore mohl hrát nebo dokonce sám složit. Ačkoliv jsou hudební styly Ronnieho McCurryho, Sierry Hall a Alana Bybeeho zcela odlišné, každý z nich skvěle vzdává hold jednomu z největších mandolinistů v historii.
2: Hi everybody, Alan Bybee here and you're listening to my friends at the Chopic Show and Country Radio.

0: Léto s Country rádiem.
1: Tim Stafford je velmi zaneprázdněný člověk. Působí nejen jako kytarista a zpěvák skupiny Blue Highway. Je jedním z nejplodnějších a nejvíce oceňovaných skladatelů bluegrassové hudby. Ale navíc ještě působí jako externí lektor bluegrassového programu University ETSU. Proto novou hudbu vydává pod svým jménem opravdu jen výjimečně. Máme tedy štěstí, že vám dnes v Čapek Show můžeme představit novinku Right Amount of Wrong, která si jako každá Timova skladba zaručeně zaslouží vaši pozornost.
2: Hi, this is Tim Stafford from Blue Highway for the listeners of Chopek Show at Country Radio.

0: Nedávno jsme se v Bristolu, v malém městě, kterým prochází hranice mezi státy Tennessee a Virginia, setkali s naším přítelem Doyle Loznem. Pozval nás na oběd, předvedl nám nový přírůstek do své sbírky historických aut a našel si čas i na krátký rozhovor o svých současných hudebních aktivitách.
1: Je to k nevíře, ale Doyle se ve svých 82 letech rozhodl nejen pro dočasný návrat na pódium se svou kapelou Quicksilver, ale dokonce začal i novou kariéru v hudebním vydavatelství. Naše povídání s ním uvedeme písničkou I'll Take the Lonesome Every Time, jednou z posledních, kterou ve své dlouhé kariéře vydal.

0: Praha Nashville.
1: Doyle, moc ti děkujeme, že jsi na nás udělal čas a že jsi nám ochotně poskytl rozhovor do Čapek Show. Velmi si toho vážíme.
2: Je vždycky radost se s tebou a Rosťou setkat. Já děkuji.
1: Jsme ve tvém městě, v Bristolu, v kolébce country hudby. Ale není to, pokud vím, tvé rodiště, nebo snad ano?
2: Ne, narodil jsem se v Kingsportu.
1: To je kousek odtud, takže bydlíš celý život v téhle oblasti?
2: Ne, bydlel jsem všude možně. V 18 letech jsem odjel do Nashvillu. Odtamtud jsem se nejprve přestěhoval do Louisville v Kentucky a poté do Lexingtonu, kde jsem pracoval s J.D. Crowem. V roce 1971 jsem začal hrát s kapelou Country Gentleman a přesídlil do Washingtonu D.C. Ve Virginii jsem zůstal až do září 1984, kdy jsme se s mou manželkou Susan přestěhovali zpět do východního Tennessee, kde žil její otec. Jezdil jsem často do Nashvillu a lidé mi říkali, proč se prostě nepřestěhuješ rovnou sem, ale já jsem odpovídal, jsem tak blízko, jak potřebuju. Jsem rád, že jsem se tu před 42 lety usadil.
1: S J.D. Crowem a jeho Kentucky Mountain Boys hrál Doyle do roku 1971 a z té doby pochází písnička You Go to the Church. Country Radio.

0: Doyle Lawson celý život hodně koncertoval, proto jsem se ho zeptala, jestli někdy spočítal, kolik dní v roce kvůli hudbě strávil mimo domov.
1: Bylo období, kdy jsem v průměru vystupoval 250 až 260 dní v roce, ale pak jsem to začal omezovat a koncertů jsem odehrál asi 100 ročně. Cestováním se ale doba téměř zdvojnásobí. Stále jsem tedy byl pryč téměř 200 dní v roce, ale jak jsem stárnul, snažil jsem se trochu zpomalit. Omezil jsem koncertování a pak jsem se rozhodl, že je čas s tím skončit. Jen to nevyšlo tak, jak jsem si to představoval.
2: Doyle Lawson and Quicksilver!

0: Právě dohrála písnička Driving It Home z alba Doyle Lawson and Quicksilver Live in Prague. Z jediného živého CDčka tvé kapely za více než 40 let její existence, natočené během koncertu, který jsme vám v Praze uspořádali. Za toto album jsme byli společně nominováni na cenu Grammy, což stále považujeme za neuvěřitelnou věc. Před 4 lety jsi skončil s hraním s kapelou, ale pokud vím, pořád se v oboru pohybuješ.
1: Když jsem přestal koncertovat, měl jsem v úmyslu věnovat se produkci a hlavně užít si čas s mou ženou. Bohužel Suzanne není zdravotně v pořádku. Dlouho jsem se o ní staral doma a v poslední době žije v domově s pečovatelskou službou. Najednou jsem měl plno času a moje dvě dcery, které žijí tady ve městě, mě pozbuzovaly, abych si našel nějakou činnost. Místo, abych jen seděl doma. A náhodou právě v tu dobu zavolala Donna Julise s nabídkou, že Keith Barnacastle chce založit hudební vydavatelství. Skončilo to tak, že jsem přijal nabídku, abych nové vydavatelství spolu s nimi vedl. Je to sice o něco náročnější, než jsem čekal, ale nevadí. Letos jsem se dokonce zavázal, že odehraju 7 koncertů s kapelou.
2: Posloucháte Čapek Show, přímá linka z Nashvillu.
3: Country Radio.

0: Fanoušci do Losna jsou nadšeni z příležitosti, na kterou tak dlouho čekali, že ho s kapelou Quicksilver znovu uvidí na pódiu.
1: Ano, mám letos v plánu 7 koncertů, dost nabídek jsem už odmítl. Nechci mít tolik práce.
0: To zní skvěle. My bychom vás opět chtěli vidět v Praze, to už jsem ti říkala.
1: Popřemýšlím o tom.
0: To by bylo úžasné. Přejeme hodně štěstí a ještě jednou děkujeme.
1: Já děkuji. Vždycky si setkání s vámi užívám.
2: Thank you. My pleasure.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Na Country Radio posloucháte
1: Čapek Show. A po rozhovoru s Doyle Loznem, který jsme zakončili jeho písničkou I See a Heartbreak Coming, nás v Čapek Show čekají ještě výročí tohoto měsíce.
2: 6. srpna 1935 se narodil Herschel Sizemore, mandolinista, o kterém jsme dnes už mluvili. Jeho kariéra byla obdivuhodná a zahrnuje působení v kapelách Dixie Gentlemen, Shenandoah Cut-Ups, Countrygrass a Bluegrass Cardinals. A natočil i několik výborných sólových desek. Jedna z nich, vydaná v roce 1993, se jmenuje Back in Business a my si z ní pustíme písničku I've Lost You. Na housle tam hrál skvělý Bobby Hicks a na kytaru David Parmley.

0: Nedožité 99. narozeniny Jimmyho Martina si připomeneme 10. srpna. Kapelou krále bluegrassu prošlo mnoho slavných muzikantů. Jen z dnešního dílu Doyle Lawson, J.D. Crowe nebo Herschel Sizemore Jimmy Martin ale začínal v Nashvilleu po boku toho nejpovolanějšího v bluegrass boys Billa Monroea.
1: Od roku 1949 byl Martin jejich hlavním zpěvákem a pod jeho vlivem se Monroeova hudba radikálně změnila a dosáhla jednoho ze svých mnoha vrcholů. Jejich osobnosti na sebe ale narážely tak, že po několika letech Jimmy Martin od Billa Monroea odešel. Nejdříve k Osborne Brothers a potom už si založil vlastní kapelu Sunny Mountain Boys a s tou nám zaspívá svou klasickou písničku You Don't Know My Mind.

0: Čapek Show. Vaše přímá linka z Apalačských hor do Brdských lesů.
1: 14. srpna 2001, tedy před čtvrtstoletím, vyšlo čtvrté album Alison Krauss a Union Station, nazvané New Favorite. Album se umístilo na předních příčkách nejen bluegrassových a country hit parád a získalo zlatou desku. Vyšlo ve stejném roce jako soundtrack k filmu Bratříčku Gracie, na kterém se Alison Krauss také podílela a který měl velký vliv na bluegrass ve Spojených státech.
2: Album New Favorite získalo cenu Grammy za nejlepší bluegrassové album a single The Lucky One zároveň získal cenu za nejlepší country píseň a vystoupení.

0: 19. srpna oslaví 75. narozeniny banjista a zakladatel kapely Balsam Ranch Mark Pruett, který svou profesionální kariéru zahájil v 15 letech, kdy začal hrát na banjo a basu v zábavním parku Ghost Town v Severní Karolíně. Vystupoval například s The Whites nebo Ricky Skeksem, ale zásadní pro jeho kariéru je kapela Balsam Ranch, která vznikla v roce 2007 a ve které tedy hraje již 19 let.
1: Mark Pruett i jeho kapela Balsam Ranch jsou držiteli několika cen IBMA. Například následující písnička nazvaná Moon Over Memphis získala v roce 2015 cenu Píseň roku.
2: Hi everyone, this is Mark Pruett from Balsam Ranch for the Chopic Show. All the best to you, the listeners of Country Radio.

0: Poslední písnička dnešní Čapek show se jmenuje Down Where the River Ends a zaspívá nám ji John Cowan, kterému bude 24. srpna 73 let. Je z jeho posledního alba Fiction, které vydal před 2 lety.
1: Pro většinu z nás je John stále spojen s kultovní kapelou Newgrass Revival, ale dnes se věnuje hlavně své solové kariéře, je také členem kapely Doobie Brothers a často se věnuje studiové práci nebo vystupuje s jinými kapelami jako host.
2: Hello everybody, this is John Cowan, reminding you to always listen to the Chopic Show on Country Radio.
1: Zase za měsíc se s vámi budou těšit na setkání u Čapek Show, vaší přímé linky z Nashvillu. Iva Čapková a Rostě Čapek.
0: Ahoj!

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Do prostoru budoucí tramvajové trati v horní části Václavského náměstí v Praze organizátoři rekonstrukce uložili pod připravovanou dlažbu časovou schránku s několika desítkami

0: předmětů pro budoucí generace. Obsahuje například dobové noviny, mince, vzkazy, fotografie, architektonické návrhy nebo kostku z původní dlažby náměstí. I když je léto, tak někde už myslí na Vánoce.
1: Hlavní město stále hledá vánoční strom. Typů už dorazila desítka, nejvíce zatím z Libereckého kraje. Zájemci o darování stromů se našli ale také na Moravě nebo ve středních Čechách. Typy na urostlé jehličnany, které ozdobí letos o adventu staroměstské náměstí, mohou majitelé stromů posílat do 15. září. Dodejme, že vánoční trhy v centru metropole letos začnou 28. listopadu. Honza Navrátil, Praha.
0: Kvůli suchu budou dotace.
2: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

0: Pěkné dobré ráno, máme 8 hodin, 6 hodin, 6 minut, 40 sekund. Takhle to ukazují hodiny ve studiu Country Rádia, kde vás dneska zdraví ze studia Vítek. Probíhá víkendový pokec, tak jako v podstatě teďka každý víkend. A tématem jsou letní lásky. Jestli jsem dobře poslouchal včera, tak se to většinou teda vztahovalo tak jako na to, že někdo s někým nebo takhle, ale letní láska může být také to, že začnete něco rádi dělat. Někdo třeba, já nevím, tak sáňkovat nebo lyžovat asi ne, ale určitě třeba se naučil a začal plavat a vytvořil si vztah, lásku k vodám. Někdo má rád, já nevím, grilování, někdo rád zavařuje ovoce. Tak i tímto způsobem touto cestou se dneska naše debata, náš společný pokec může ubírat. Samozřejmě těm vztahovým záležitostem se nebráním, ale někdy to bývá takové senzitivní a ne každému se o tom chce hovořit. No a kromě toho povídání samozřejmě si budeme krásně hrát. Budeme si hrát, teď to třeba bude Don Williams, I Recall a Gypsy Woman. Texmeni v rátě vyskočil největší ten kovboj, co jsem znal, Hop-trop příběh. No a až uslyšíte ve vysílání výzvu, která zní takhle.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
0: Tak byste měli vzít do ručky telefon a zavolat mi, abychom si mohli popovídat právě o té vaší lásce. Tak jdeme na to, začínáme hrát. Pěkný poslech vám přeje Vítek.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor, a jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil,

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: No a já už mám na telefonu paní Moniku, která zavolala, aniž by zazněla výzva na telefon a zavolala hned po vstupu. Dobrý den, paní Moniko, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se, dobrý den.
1: Odkud jste se k nám dovolala do Country Rádia?
2: Tak teď momentálně z Běchovic z Prahy, ale jinak většinou trávím času v Rybný Český.
1: No tak to je hezký. Jestli jste v Běchovicích, to jsme skoro v sousedí, já bydlím o jeden díl za váma, to zná v Újezdě nad Lesy, takže to je kousek. Tak ano, jestli máte něco atraktivního, tak se děste, protože se u vás zastavím. Co je teda vaše letní láska?
2: Tak moje letní láska jsou letos uzrálý broskve, protože to se mi stalo poprvé v životě.
1: Fakt jo, kolik se jich urodilo?
2: Helejte, urodilo se jich jenom 12, ale ten stromek je opravdu tenoulinkej, 3 cm. Ale mám z toho obrovskou radost, protože jsme koupili stromek tady u kočího kousíček.
1: Jasně, no.
2: A ty broskve teda poprvé se mi povedly, já už všech stromků měla asi 3x, zkoušela jsem to a takhle letos se to chytlo. Ani jedna švestka, ani jedna třešeň, ale broskve nádherný.
1: Hele, a dělala jste něco výjimečného s tím stromkem, nebo prostě
2: jste dělala.
1: No, tak dělala. Popište, co třeba.
2: Helejte, pod tím stromkem je zakopaný skleník, jako beton, takže my jsme zkoušeli jako kopat do hloubky. Opravdu jako vykopat, ne do normální hlíny, co tady třeba jsem vždycky zkoušela, tak teď to opravdu bylo jako do těch šutrů, do toho betonu.
1: Takže se kopalo s bíječkou?
2: No, skoro. Ale dala jsem tam jako úžasný čistý jako kompost, ale hlavně, co se povedlo, ta broskev je chráněná ze všech stran jako stromy, takže když přišly ty mrazíky jako v květnu,
1: jasně,
2: tak je ostatní stromy ochránily, kolem té broskve jsou nádherně vzrostlý jako kytky, ale jako i tuje, no. Aha. A to všechno pomohlo.
1: Tak to je super. Hele, ještě mi řekněte, když je třeba, jsou dožínky, když se je konec sklizně, nebo je vinobraní, když se začíná sklízet víno, nebo takhle. A bylo u vás nějaký broskvobraní, slavili jste to nějak, nebo?
2: Jo, slavili, když jsme dostali broskvy, sedli jsme si, udělali jsme si pohodu hezkou. Ale když mi to připomínáte, já mám vlastně tenhle víkend i vinobraní, protože na plotě mám víno a ten plot je tadyhle jako prostě přes celý pozemek, jak mám víno.
1: No tak to je hezký.
2: To se povedlo.
1: No a je to víno na víno, nebo je to jen tak na jedení, anebo je to jen tak jako pro ptáky?
2: Helejte, je to určitě víno na víno, protože ho dělala moje matka, dělala víno, mělo to chuť trošku jako merlot a já teda občas, když mám chuť, tak jako, tak hele, já už se do toho moc nepouštím, že nejsem až takovej vinař, já jsem trošku víc na pivo, mě chutná šušičák pivo.
1: Aha.
2: Ale to víno teda většinou to tady jako z ďobnu, bo je trošku kyselější, menší, ale teda je a jeho hromady teda, což
1: to je super. Tak já vás chválím za vaše letní lásky. Je to zlomový příspěvek v tomto víkendu, protože je první o něčem jiným, než je o vztahu jako lidí vzájemným, ale vztah k broskvím a k vínu si myslím, že je dobrý. Já vám za to teďka zahraju nové struny Hospodu u Taterů a vy můžete tu písničku někomu poslat.
2: Tak já bych tu písničku určitě ráda poslala Klárce, mojí dceři, protože bude slavit svátek, tak abyste ji teďko dnesky zahráli, tak bude Kláry, tak to mě bude těšit.
1: Tak Klárko, nevím, kde je Kláry vlastně, zítra, pozítří? Ne, pozítří je Zuzana. To je manželka, tak to si pamatuju, 11. No, to bych měl průšvih doma.
2: To byste měl průšvih, tak po Zuzaně hned, 12.
1: 12. Tak Klárko, ke středečnímu svátku z Country Rádia všechno nejlepší. Maminka posílá písničku a protože má ráda pivo, tak Hospodu u Taterů. Je to dobrý? Takhle.
2: Jo, výborný, to je úplně skvělý, děkuji.
1: Tak děkuji, že posloucháte, přejem krásný den, mějte se hezky, naschle, ahoj.
2: Naschle, ahoj.

14. desítku a žízeň pořád rostla a podobal se těžítku, jak seděl čuměl do skla. Ani si nebyl ulevit, měl sebou asi pleny, za celý večer neřekl nic, jen šilhal do tý pěny. Seděl jsem rovnou naproti, už zůstali jsme sami, jen pingl se sklem rachotí a u baru dvě dámy. Pak najednou, když vytáhnul 18. bůra, řekl: chlapče, máš dvě možnosti, bejt lustr nebo můra. Tak nevím, je to Sokrates a nebo místní kretén, kdyby řekl třeba chcípl pes nebo je teplej květen. Dobil poslední sklenici, pak stál a říká, že jde, a dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede. A dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede.

To jsem ho viděl naposled, jak zmizel u hřbitova. Jen pár dní se mi vrací zpět ta jeho zvláštní slova. Pak zapomněl jsem, jak šel čas a utek nějakej pátek. Na pacník přišel listopad, kdy mýval táta svátek.

mám s tichlým hřbitovem, v ruce s tím keřem růží. A najednou no čertovém, všude mám husí kůži. Tam pomník stál jen spadaná, na něm ze stromů kůra. Jméno. A nápis máš dvě možnosti, baby.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dopravní zpravodajství začneme na kolejích v hlavním městě Praze na těch tramvajových. Tak vězte, že dnes do 17 hodin je přerušen provoz tramvají v úseku Špejchar-Hradčanská pouze v tomto směru. Týká se to linek 1, 8, 25 a 26, které jsou vedeny přes Malostranskou. Rovněž od včerejška zhruba do 28. srpna je dočasně přerušen provoz tramvají v části křižovatky Ohrada. Týká se to linky 5 a 31. Od úterý 11. srpna do pátku 28. srpna bude dočasně obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku náměstí Bratří Synků Spořilov. Týká se to 4, 11 a 24. Když se podíváme na silnice, tak zjistíme, že máme tři nehody. Ta první je na silnici 482 v Závěšicích, okres Nový Jičín. Je to teda mezi Závěšicemi a Kopřivnicí. Vozidlo tam spadlo do příkopu, je to silnice 482. Další problém máme u Ždírce nad Doubravou, silnice 37, jak je odbočka na Hlinsko, tak tam je opět zhavarované vozidlo. A třetí nehodu máme u obce Rájec nad Jestřebí, silnice 377, jsou tam sobě dva osobáky. Jezděte opatrně, abyste dojeli tam, kam potřebujete, a poslouchejte Country Radio. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country Radio.

No a já mám tady teďka informaci pro ty, kteří vysoutěžili nebo si koupili vstupenku na naší narozeninovou oslavu, která se kvapem blíží a proběhne 15. srpna v Pikovicích v Pikovaru. Tak prosím vás, vy, co máte vstupenku, tak si ji, takovej ten voucher, tak si ho nezapomeňte vzít sebou, protože bez toho se nikam nedostanete. To je první věc. Druhá věc je, že ten náš vlak odjíždí z nádraží Braník v 8.57 a je zařazen mezi normální vlaky, čili nebude žádný prostor na čekání a je potřeba tam být včas, protože kdo nebude včas, tomu to ujede. Další informace. Budou tam v Bráníku na nádraží hrát šlapeťáci. U toho budou lidi z country rádia, kteří vám řeknou, kam máte nastoupit. S největší pravděpodobností to bude tak, že první vagon bude určen pro ty, kteří jedou až do Kamenného přívozu a potom půjdou pěšky. A ten druhý je pro lenochy, který pojedou jenom do Petrova a hned budou slavit do Pikovaru. Protože Pikovar se otvírá už v 10 hodin. A další pokyny, prosím vás, je potřeba... Nebo není potřeba, ale je lepší si sebou vzít, jestli máte nějakou židličku na sezení, protože ten dvůr v tom Pikovaru je asfaltový, tak to není úplně na deku a sedět na trávě. Takže jestli třeba máte židličku country rádia, tak si ji vemte sebou. Jestli ji nemáte, tak si ji kupte u nás ještě pořád. Máme přes naše stránky, se dostanete do country obchůdku a tam si ji můžete koupit. Potom u vstupu, tam se budete muset prokázat tou vstupenkou, tam bude takový stan a ten bude poměrně hodně důležitý, protože když budete chtít jakýkoliv jídlo a pití, tak se bude platit právě u toho stanu tam u vstupu, tam dostanete potom třeba žeton na pivo, půjdete a za ten vám dají pivo, nebo to samý bude s jídlem. Jídla tam bude kvanta, budou tam grilovačka, kolínko, budou tam, já nevím, stejky. Mně se úplně zbíhají sliny, to je hrozný. Utopenečky a různý studený pochutiny, spousta piv i z toho místního pivovaru a jsme poučeni z country fontány poslední, takže by neměly být fronty, bude tam dostatek píp a dostatek obsluhujícího personálu. Takže se určitě máte na co těšit, ten program tam začne v 10 hodin, od 11 hodin bude hrát Patrola Šlapeto, potom tam přijdou další Míra Paleček ve 13 hodin, 14.15 nové struny s Kubou Jirouškem, jestli se teda nestratí po cestě z Kamenného přívozu, 15.15 slavnostní zakrojení dortu, 15.30 Honza Vančura, potom Jiří Vondráček, Petr Kocman s Denisou Markovou, Denise Marková tam bude také, bude se mnou moderovat, o tamtud bude živé studio, 18.30 Petr Bohuslav, 19.15 až do 9 San Johnny s Milanem Schmidtem a od 21 do 24 volná zábava, kde se přesuneme dovnitř do té hospůdky a moderátoři a zaměstnanci, kteří hrají na nějaký nástroj, tak tam budou hrát a zpívat. Tak já nebudu ani hrát, ani zpívat, protože ani jedno neumím. Takže rekapitulace, prosím vás, důležitý je být na nádraží včas, 8.57 vlak odjíždí. Je dobrý vzít si sebou něco k sezení a nezapomenout ten voucher. Tak tolik informace, no a já už vám pouštím další písničku. Vabirivala, Mikirivala, přátelé, Letokruhy.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Ano, ano, a povídáme si na o letních láskách a já mám na telefonu, kdo pak se nám to dovolal.
2: Ahoj Vítku, ahoj, tady je Pedro z Bratislavy, čaves.
1: Čaves, ahoj Pedro, jak se máš dneska?
2: No, začíná byť už to slnko zase začíná byť divoké, tak.
1: No, ale je leto, tak se nemůžem divit. Počkej, no, za dva měsíce, jak nám to bude chybět.
2: Jasně, za zimě budeme nadávat, že je zima.
1: No, tak prosím tě, co je tvoje letní láska?
2: No, řekl si, že můžeme jít aj jiným směrem, tak já a grill, my jsme jak siamské dvojčata.
1: No to je krásný. To
2: já
1: je...
2: miluji grillovat, víš, a když to těm lidem tak chutí, radost se je na ně dívat, tak toto je moja láska.
1: Hele, a máš nějaký speciální recept nebo nějakou takovou jako vychytávku, co bys poradil posluchačům?
2: No, když si vemou pěknou krkovici a den předtím ji naloží do pácu, nebudu teď vysvětlovat všechno, co se tam má dát, čak mnohí lidé to vědí, no. Ale to maso se musí tím nacucnout, jak se hovorí, tím pácem.
1: Jasně.
2: A potom, když to dáš na ten grill, to voní.
1: Je to dobrý, no.
2: To dáš, tak je to fantazia.
1: Hele, a já jsem měl kamaráda a ten mi poradil místo oleje třeba dávat mlíko nebo jogurt, jo. Tak jsem myslel, že má něco v žíle, že si ze mě dělá legraci, nicméně já jsem to zkusil a vůbec to není špatný. Vůbec to není špatný, no. Tak až příště budeš experimentovat. Ono ten jogurt se někdy jako trošku připálí, že to nevypadá úplně jako luxusně, ale chuťově to úplně nakřehne to maso. To můžeš naležit klidně kolej od tramvaje a ona bude křehká.
2: Nikoky, tohle budu zkoušet.
1: A hodně bylinek do toho, když dáš třeba rozmarín nebo takhle, tak je to dobrý.
2: Jo, to dávám, to se tam dává.
1: No. Tak prosím tě, Pedro, co ti zahrajem za tvůj hezký příspěvek?
2: No, tak moje srdcovka je Billy Ray Cyrus, Trail of Tears.
1: A komu to pošlem? Všem, co rádi grillujou a hlavně všem, co to rádi jedí.
2: Všem tím, kteří milujou přírodu, lesy a kteří jsou věrní country rádiu.
1: To je hezký, k tomu už není co dodat. Pedro, děkuji, že jsi zavolal, přeju hezký den a grillování zdar. Ahoj!
2: Ahoj, Vítku.

0: Antri počasí.
1: No a 3 minuty před 9 je čas říci si, jaké bude počásko. Dnes bude i nadále slunečno a místy se mohou vyskytnout i tropické teploty. Je totiž očekáváno jasno až polojasno. Později večer ale bude na západě Čech přibývat oblačnosti. Dnešní nejvyšší denní teploty vyšplhají k 29 až 33 stupňům. Na severu a severovýchodě území bude kolem 27, v 1000 metrech na horách je kolem 24 a na Šumavě až 27 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr. Tlaková tendence slabý až mírný pokles, večer setrvalý stav, rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré. Sluníčko dneska vyšlo v 5.42 a zapadne ve 20.31. Už se nám to začíná povážlivě krátit.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
3: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
0: Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melody.

0: Daj recht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Country Rádio. Naladí tě.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Vinaři sklízejí hrozny ve vinohradech na Břeclavsku. Jde o první letošní hrozny, které jsou určeny pouze na burčák. Kvůli tropickému počasí a suchu bude letos výnos nižší. Cenu burčáku to prý ale neovlivní. Majitelé psů by po každé letní procházce měli důkladně kontrolovat tlapky svých mazlíčků. Hlavně ve městech se totiž daří ječmenu myšímu. Jeho osiny se do kůže zvířat mohou snadno zabodnout. Pes je dokonce může i vdechnout. Veterináři je nejčastěji

0: Ji vytahují právě z tlap, ale i z uší, nosu nebo dokonce z hloubky svalové tkáně. Pokud ale osina pronikne do těla a začne putovat, může způsobit vážné komplikace. Honza Navrátil přináší dobrou zprávu pro cyklisty.
1: Oblíbená cyklostezka v Alejce v Trutnově je opět otevřena. Oprava přinesla nový povrch, širší trasu a nové bezpečnostní prvky, které nabízí pohodlnější a bezpečnější průjezd. V úseku mezi Novodvorským mostem a mostem u jezu Texlen se pracovalo od května. Práce vyšly na více než 3 miliony. Část nákladů pokryla dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Honza Navrátil, Trutnov.
0: Zprávy jsou u konce. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
2: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

otevřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo ho ho, ten kdo nepřekládá.

jako já, kde chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom skýší najmout dál. Jo, kdo chce zhrpnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom skýší najmout dál. Jo, ahoj!

0: se oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník, muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Ladislav Vodička zpíval, že to byl Shane, ale tady není Shane, ale Vítek a vy posloucháte Country Radio v neděli 9. srpna v 9 hodin a 9 minut. Máme tradiční víkendový pokec a povídáme si o letních láskách. Já jsem se snažil to dneska trošku rozčísnout, že bychom si nepovídali jenom o těch vztazích, tak nám volala v minulé hodině Monika, která povídala o tom, jak našla lásku k broskvím, které se jí urodily na zahradě, a Pedro z Blavy volal, že má rád grilovačku, taky si to vypěstoval během léta. Tak vy máte šanci, až uslyšíte ve vysílání tuhletu výzvu.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
0: Tak mi taky zavolat a říci mi něco o svých letních láskách, které mohou být jak ty partnerské, nebo zvířecí, anebo třeba k nějakým činnostem, nebo k jídlu a podobně. Takže nechám to jenom na vás. No a mezi tím vám budu krásně hrát. Teďka začneme Michaelou Pávovou a Jednou tě najdu. Ať se vám krásně poslouchá a máte krásné nedělní dopoledne.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak to byl Cajun od Rodneyho Crowella Fever on the Bayou a já už mám na telefonu Olina. Ahoj Oline, slyšíme se?
2: Ahoj, slyšíme se velmi dobře, paráda.
1: No, já jsem teda teďka tě vyhmát z toho davu, protože ty mi vždycky vyčítáš, že se nemůžeš dovolat, tak teď jsem tě, tak jsem tě vzal z toho kvanta čísel, který volalo.
2: Skvělé, skvělé.
1: A mám na tebe otázku. Co tvoje letní lásky? Vytvořil jsi lásku k něčemu nebo k někomu během léta?
2: Řekl bych to takhle. Vytvořil i nevytvořil, ale vytvořil spíš. Právě v noci dneska jsem opustil jednu velkou lásku, musel jsem opustit.
1: Ježišmarja.
2: A to bylo to, že skončil jeden country festival, takzvaný Starý dobrý western na Bystřičce.
1: Aha.
2: Byl to 27. ročník,
1: no.
2: A organizátoři se rozhodli, že to byl opravdu poslední.
1: Ježiš, tak to je
2: opravdu
1: škoda.
2: Opravdu poslední. Moc, bylo to fantastické, nádherné, ta horda lidí se tam bylo, všichni volali ne, ale prostě oni mají svoje problémy taky. Ale sám to, víš, že organizovat něco takového je opravdu, to je zátěž.
1: Je to problém to ufinancovat, že jo?
2: To je samozřejmě všechno.
1: No,
2: takže děkovali jsme si navzájem, oni nám děkovali za to, že jsme tam jezdili, protože já třeba jsem tam jezdil už myslím 13 roků, nebo kolik, nevím ani přesně, a to nevadí. A my jsme jim děkovali za to, že byli takový fantastiční. Program měli taky úžasný. Užili jsme si to, potom hraní, teda potom oficiální programu se vždycky čemovalo, jak ze soboty na neděli a zpátku na sobotu.
1: Takže to muselo být hezký.
2: Hele, hráli jsme do dvou hodin.
1: A myslíš, že je šance nějaká třeba, že řekli, že to bude poslední, ale třeba ještě příští rok něco bude?
2: Víš, jak to je? Může se něco objevit, někdo nějaký sponzor nebo něco, ale prostě to všechno je úplně...
1: Naděje umírá poslední.
2: No, uvidíme, jak to bude.
1: Tak to mě mrzí, to je takový smutný příběh o letní lásce a tady je podtitul Lásky, které nepřežili podzim, no tak to už tak někdy bejvá. Hele, tak já ti přeju, abys měl dobrou náladu. Abys měl dobrou náladu, tak ti zahraju něco. Co by to mělo být?
2: Kalifornie, tak ahoj, Zlaté orla. Ale ještě bych prosím tě jednu větu všem těm organizátorům z kapely Gimplezy, kteří se na to podíleli. Veliký dík za všechny ty lidi, co tam jezdili za tu dlouhou dobu a moc jim opravdu děkujeme za to, co pro nás dělali. Děkujeme.
1: Tak jo, tak Gimplerům patří dík nejen od Olina a ano. Posíláme jim Zlatýho orla Kalifornie, ahoj a Oline, hlavu vzhůru, měj se, ahoj.
2: Měj se krásně, děkuji moc krát, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: A dopravu začneme hromádkovou dopravou v Brně, respektive tramvajemi. Do konce srpna je vyloučen provoz tramvají v úseku Kubíčkova Ečerova v Bystrci, týká se to linky číslo 3. Rovněž kvůli rekonstrukci tramvajové tratě do ukončení prací, což je předpoklad polovina srpna, omezen provoz tramvají v ulici Kníničské u zastávky vozovna Komín. Týká se to jedničky, trojky a desítky. No a rovněž probíhá rekonstrukce tramvajové trati v ulici Reneská a tamto omezení se týká linek 7 a 8, takže když pojedete v Brně tramvajemi, dejte si na to pozor. Když se podíváme na silnice, máme 8 nehod, ty nejnovější Veselý nad Lužnicí, okres Tábor, silnice druhé třídy číslo 603, kousek před křížením 24, je tam dopravní nehoda se zraněním. Další problém máme, silnice druhé třídy číslo 328, Chroustov, okres Nymburk, je tam nehoda opět osobního automobilu, je to na severní části Chroustova, probíhá vyprošťování osob. Masarykova ulice v Havlíčkově Brodě, probíhají záchranné vyprošťovací práce, je tam problém, havaroval tam cyklista, je to kousek před křížením s Chotěborskou. A další nehoda, dálnice D55, kilometr 30,5 ve směru na Olomouc, jsou tam dva vozy, tvoří překážku na vozovce, na místě už je policie, takže by to mělo proběhnout rychle. Jezděte opatrně, abyste nenajeli do něčeho nebo nenabourali do něčeho. Víte, že sluníčko oslňuje, nejsou vidět brzdová světla, člověk je unavený, takže opatrně, opatrně a dojďte šťastně tam, kam potřebujete.
2: Country Radio.
3: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Radio.
4: Pozor, padá hvězda. Něco si přeji.
5: Ještě ne, ale v příštím týdnu si budeme moct přát hned několikrát.
4: Třeba v noci z 12. na 13. srpna budou totiž podmínky pro pozorování Perseid mimořádně příznivé, protože měsíc bude v novu a jeho svět nezastíní ani slabší meteory.
5: Jak a kde padající hvězdy pozorovat, to se od nás dozvíte už v pondělí mezi 6. a 10. hodinou.
4: Tak užívejte prýma víkend a v pondělí ráno se těšíme na slyšenou.
2: Kačka s Vláďou.
5: Ahoj.
2: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country Radio.

No a 9:55 je nejvyšší čas se podívat do kalendáře. Ten myslivecký, který tady má ve studiu Miloš Killer, tak tam se píše, že je Mezinárodní den domorodců dneska 9. srpna. Jinak na internetu tomu říkají Mezinárodní den původního obyvatelstva. Ten vyhlásila v roce 1994 Organizace spojených národů jako připomínku, že jsou mezi námi stále domorodí obyvatelé a není jich už mnoho, neboť v kolonizovaných zemích tvoří spíše menšiny. Z celkové populace činí tyto menšiny přibližně 6% a jsou nositeli původního bohatství a hodnot. Tak k tomu asi není co dodat. Jinak tam máme jméno Roman. Roman je poměrně rozšířené jméno, protože jich je skoro 70 tisíc v České republice. Jedná se o 22. nejčastější jméno dle jmenné statistiky. Je to jméno, které má svůj původ v latině. Překládá se z obecného latinského označení Romanus s významem římský nebo přímo Říman. Stejný je i význam jména Roman tedy. Tak všem Romanům přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, úsměv na tváři a radost. No a samozřejmě taky blahopřejeme všem těm, kteří dnes 9. srpna slaví narozeniny. Tak to pořádně oslavte, užijte si to a hodně štěstí, zdraví i do budoucna i vám. Ať už slavíte cokoliv také jiného. No a posíláme Rangers, Teče voda jako dárek z Country Radio.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: A tématem letního pokecu jsou letní lásky, ale nejen ty k živým, ale i k různým aktivitám a činnostem. Třeba napsala mi Eva z Holoubkova: ahoj Vítku, v těchto vedrech s láskou vzpomínám na zimu, což mě přejde ve chvíli, kdy chodím přikládat do kotle, a s láskou vzpomínám, jak mi bylo v létě krásně pod pergolou. Hezký den přeje Eva z Holoubkova. Evo, já si myslím, že to máme úplně stejně a spousta lidí taky tak nadáváme na horko, a když je zima, tak si přejeme horko. Ale já už mám teďka na drátě Romana, ahoj Romane, slyšíme se?
2: Já zdravím, ahoj, slyšíme se.
1: Odkud jsi se k nám dovolal?
2: Z Hradce Králové.
1: Z Hradce Králové. No a Romane, co ty a letní lásky? Co máš rád?
2: No, já hrozně rád jezdím na folku i festivaly.
1: Ano.
2: A u nás v Hradci je country klub u Vrtule.
1: Ano.
2: Kde každý týden jsou folkový koncerty.
1: Takže to a jsou ty vždy tvoje lásky, jo?
2: No, ale tam vždycky, teď už ne, ale v mládí, nějakou lásku člověk většinou potkal.
1: No, a já v většinu, když jsem šel na nějaký koncert, tak než jsem se odvážil nějakou lásku oslovit, tak jsem získal lásku k pivu a k rumu.
2: No, to spolu souvisí.
1: Problém už pak byl, že když jsem se, jako se hodně věnoval té jedné části milovaný, tak už na tu druhou jsem pak špatně vyslovoval.
2: Je mi to úplně jasný.
1: Hele, no a ty jsi takhle tam pořídil nějakou známost, nebo ne?
2: Právě, že ano. Právě, ale už je to spoustu let.
1: Jasně, no tak to nebudem nějak jako konkrétní, aby jsme nikoho nerozčílili.
2: Ano.
1: No, ale je to hezký zážitek, já si myslím, že k těm festivalům to patří. Co si dáme za písničku pro tebe a pro koho jiného, ještě si musí říct?
2: Já poprosím nějakou písničku od Nezmaru, nechám to na vás.
1: Před chvilinkou hrál Trail to Island, ale dáme nic. Dáme si tady Tak už mi má holka mává, ne? Když je to o těch letních láskách.
2: To je písnička, ano.
1: A komu ji pošlem, Romane?
2: No, já bych to poslal všem Romanům. Dneska máme svátek, takže všem Romanům.
1: No, to je pravda. Tak všecko nejlepší, vidíš to. Já jsem teda matla, mně to vůbec nedošlo, přitom jsem o tom před chvílí mluvil.
2: Tak, ano, to vůbec ale nevadí.
1: Tak všem Romanům od Romana z Hradce Králového všechno nejlepší k svátku hrajeme Tak už mi má holka mává v rámci letních lásek. Děkuju, že posloucháš, děkuju, že jsi zavolal. Měj krásný den. Ahoj.
2: Já taky moc děkuju. Ahoj.

vzpomínku odvést si domů. Jen s trochou štěstí a taky strachu na cestě otisk pak nechali v prachu. Kožený boty vojenských sborů, tak jako mapu, kde sejdem se spolu. U starých fotek

0: Country počasí.
1: Tak dnešní lifestyle bude chládeček a něco dobrýho k pití, protože bude i nadále slunečno a místy se mohou vyskytovat i tropické teploty. Je totiž očekáváno jasno až polojasno. Později večer ale bude na západě Čech přibývat oblačnosti. Dnešní nejvyšší denní teploty šplhají k 29 až 33 stupňům. Na severu a severovýchodě území bude kolem 27, v 1000 metrech na horách to bude kolem 24 a na Šumavě až 27. Foukat bude slabý proměnlivý během dne místy mírný jihovýchodní vítr. Tlaková tendence slabý až mírný pokles, večer bude setrvalý stav, tak to už se nám snad bude spát dobře, protože i noční teploty mají být dobré. A rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré. Pranostika na dnešek říká, když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. Tak vzhledem k tomu, že moc nehřímá a nekáplo, tak to v té zimě asi úplně nedopadne, i když kdo ví.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo... Tady jsem ještě nebyl.
3: Když spustí housle, zaskejí
0: housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
4: Moon and all your splendor, no only my heart.
0: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Stařičký šerif už líně, prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Tady jsou nedělní zprávy a s nimi i Tomáš Adamec. Zvyšující se zájem Čechů o obytná auta a přívěsy zaznamenávají jak prodejci, tak kempaři. Některé kempy evidují až dvojnásobný počet ubytovaných, kteří prý často požadují jen kvalitní zázemí. Všechno ostatní si totiž vozí ve svém pojízdném obydlí. Letos obytných aut registr eviduje přes 66 tisíc, a to včetně karavanů. I v našich vodách žijí medúzy. Jedno z míst nám prozradí kolega Savana.
2: Návštěvníci hlučínské štěrkovny na Opavsku pozorují ve vodě množství medúzek sladkovodních. Tento živočich pochází z Číny. Naši biologové tuto medúzku poprvé rozpoznali ve 30. letech minulého století ve Vltavě. Občas se vyskytuje v některých nádržích, řekách či jezerech na různých místech v republice. Loděk Savana Urbánek, Opava.
1: Teď jeden zajímavý průzkum. Většina Čechů si na vlny veder stěžuje. Zároveň je ale skoro 2/3 snášejí velmi dobře. Větší problémy letní žár způsobuje ženám než mužům. Hraniční teplota, nad kterou už Češi horko nezvládají, leží okolo 35 stupňů Celsia. Klimatizaci

0: A na pracovišti každý osmý Čech, převažují mezi nimi vysokoškoláci, těch je 28%, oproti 8% se základním vzděláním nebo výučním listem. Hezké letní dny, ať s klimatizací nebo bez, vám přeje Tomáš Adamec.
1: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
2: Medicine man.

0: Vítek Tučný na Country Rádiu v 10 hodin a 9 minut v neděli 9. srpna, kde vás ze studia zdraví Vítek. Tohle je taková písnička, že jo, která je určená našim děvčatům, kterou bychom jim měli hrát a připomínat, že bez nich jsme trošku neúplní. Dneska je teda doba taková, že to nemusí být jen děvčata, tak budeme říkat partnerům, teda, ale já furt tam vidím ta děvčata. No a když nemáte to komu poslat, tak třeba si můžete představit, že to může být pivo, nebo víte, jak se řekne dámský jemný likér na 7? Rumíček, tak třeba na to můžete myslet. Ale teď byste měli začít přemýšlet o letních láskách, protože máme víkendový pokec. A vy mě telefonujete na telefon, když zazní tenhle ten signál.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
0: Tak mě zavoláte, jaká je nebo byla ta vaše letní láska, ať už to byla osoba, zvíře, nějaká činnost nebo cokoliv jiného, tak já budu rád, když se s námi o ten svůj zážitek, o tu svoji lásku podělíte. No, abyste mohli dobře přemýšlet a vymyslet něco nebo vytáhnout něco ze své paměti, co zavoláte, tak já vám k tomu budu hrát. Teďka vám třeba pustím Nové struny a Jebl Bay. Příjemný poslech.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Posloucháte Country Rádio, posloucháte víkendový pokec na téma letní lásky a já mám na telefonu paní Jarku z Karlových Varů. Paní Jarko, dobrý den, ahoj, slyšíme se.
2: Dobrý den, slyšíme se.
1: Krásně, tak jenom se zeptám, už jste se někdy dovolala do Country Rádia?
2: Nikdy, nikdy. A nikdy jsem to ani nezkoušela, ale teď, jak mám čas, je neděle, vařím, tak jsem vás slyšela a zkusila jsem to.
1: Co vaříte?
2: Jsem to třeba zkoušela pětkrát, ale vyšlo to.
1: Co vaříte dobrýho?
2: Svíčkovou.
1: Ježiš Maria, já bych vám přijela na oběd klidně. Svíčkovou to já můžu v jakýmkoliv skupenství, hned po řízkách. Ale paní Jarko, vy voláte kvůli letním láskám, tak nám povězte nějaký hezký svůj příběh nebo zážitek z toho léta, který si nesete
2: životem. Nádherný, já už jsem stará, je mě 72 let.
1: To není žádný
2: ale
1: věk.
2: Nikdy, no já ještě pracuju teda.
1: No tak vidíte.
2: Ale nikdy nezapomenu na nádherný, krásný časy, když mě bylo 23 a měli jsme chatu v Děpoltovicích. A tam jsme se všechny maminky, protože muži chodili do práce, tak my jsme se domluvili a vždycky jedna maminka vařila a ty druhý maminky chodili s dětma na různý jako,
1: výlety a aktivity
2: výlety
1: a zábavu.
2: A tohle to. Učili jsme plavat, protože každý, kdo tam měl... Naše děti prostě, když jim bylo 5 let, už uměli všichni a museli, že jo, byli jsme u rybníka plavat. Bylo to nádherný. A hrozně mě mrzí, že už to tak není, že ty maminy se prostě nedávají dohromady, že ty děti nejsou dohromady. Že
1: no, je jiná, jako, je jiná doba.
2: Je jiná doba.
1: No, a ty, ale oni na to přijdou.
2: No, asi nepřijdou. Ty starý lidi prostě to mají jinak. A tohle to byl zážitek, na který prostě nelze zapomenout. A se všema těma maminkama, kterým už je taky 80 a tohle, tak na to rádi vzpomínají.
1: Tak to je hezký. Tak to je moc hezký. Hele, a pošleme teda těm maminkám nějakou písničku? Chtěla byste je pozdravit takhle touhle cestou?
2: Chtěla bych všechny ty maminky pozdravit, už ani nevím, protože chatu jsem prodala, tak už ani nevím, která maminka kde bydlí, s dvěma se jako stýkám ještě, ale nějakou takovou veselou, hezkou.
1: Tak když jsou to maminky, tak jim pošlem báječnou ženskou, co vy na to?
2: No, tak to jo.
1: Tak jo. Tak paní Jarko, ať se svíčková vydaří, dobrou chuť k obědu, dobrou náladu a věřme společně, že lidi budou zase spolu, nebojte.
2: Děkuju.
1: Mějte se krásně. Naschle.
2: Naschledanou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dopravu začneme tramvajovými kolejemi v Ostravě. V úterý 11. srpna bude odstaveno napájení měnírny Kunčice, čili bude ovlivněna trasa tramvajových linek 4 a 14. Do středy 16. září v Ostravě kvůli výstavbě pevné jízdní dráhy na ulici Vítkovické je změněna trasa dopravy tramvajových linek 1, 2 a 13 a také se to týká linky 10. A rovněž do 31. října do neděle kvůli rekonstrukci podjezdu železniční tratě na ulici Hlučínské je změněna trasa tramvajových linek 8 a 14, takže pozor tam v Ostravě. V Olomouci taky máme problém na kolejích, a to sice do pondělí 31.8. je prováděna oprava výhybek v přednádražním prostoru a výměna kolejnic na tramvajové smyčce Fibichova, takže je vyloučena tramvajová doprava v úseku hlavní nádraží Fibichova Pavlovičky. Jsou tam zavedeny náhradní linky X1 až X7, takže pozor na to v Olomouci. Na silnicích máme, přibylo 5 nehod a já vám řeknu kde. Havlíčkův Brod, místní komunikace, ulice U Cihelny a Humpolecká na křižovatce, tam je dopravní nehoda. Dále je dopravní nehoda na silnici 3. třídy 25351, to je v Srbicích, okres Teplice. Je to kousek od Modlanského rybníku, tam taky si dávejte pozor, probíhá tam vyprošťování osob. Ulice Opavská v Bruntále, probíhají tam, nám havaroval cyklista, je to kousek od křížení s 11, takže tam také opatrně. Silnice 603 u Veselí nad Lužnicí v okrese Tábor, havárie motocyklu, takže pozor, tam rovněž probíhají záchranné práce. Poslední nehoda, kterou mám, silnice 171 u Sušice, havárie osobního automobilu do stromu, jedou na místo složky integrovaného záchranného systému. Jezděte opatrně, abyste dojeli tam, kam potřebujete, a poslouchejte Country Radio. Šťastnou cestu!
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Tak to byl Tony Linhart a jeho Japonečka na Country Rádiu jen tak pro radost. No a opakování je matka moudrosti, takže teď si znova zopakujeme, co nás čeká příští sobotu 15.8. 15.8. totiž Country Rádio slaví svoje narozeniny 35. v Pikovaru v Pikovicích a ta oslava začíná na nádraží Bráník. Už v 8 hodin tam můžete dorazit, protože od 8 hodin tam bude hrát patrola Šlapeto. A u té patroly tam budou lidi z Country Rádia, tam dostanete veškerý pokyny, tam se všechno dozvíte. A 8.57 přesně odjíždí vlak směr Pikovice Kamenný Přívoz. Kdo přijde pozdě, má smůlu. Nezapomeňte si sebou takovej ten voucher, takovej ten hnědej jakoby lístek velkej, ten si tam necháte označit. Jinak ty, co půjdou ten pochod a pojedou až do Kamenného Přívozu, tak by měli jít do prvního vagónu a ty, co budou rovnou v Pikovaru vystupovat, nebo teda Petrov u Prahy, kde se půjde pěšky do Pikovaru, je to kousek z kopečka, ale vemte si radši lepší bod, je to jako na Žabky, to úplně není ten kopec dolů tam k vodě, tak vy nastoupíte do druhého vagónu, ale to vám všechno řeknou tam na místě. Program v Pikovaru začne v 10 hodin, v 10 hodin už bude první vystoupení, bude tam hrát patrola Šlapeto, potom Míra Paleček, dál potom přijde Nové struny s Kubou Jirouškem, pak bude slavnostní zakrojení dortu v 15 hodin 15 minut, to právě začalo vysílat Country Radio v 15 hodin 15 minut. Pak bude pokračovat Honza Vančura, Jirka Modráček, Petr Kocman, Denisa Marková, Petr Bohuslav, San Johnny s Milanem Šmitem a od 9 hodiny bude volná zábava, kde se bude tam hrát na kytaru jen tak a zpívat. Pokydy, prosím vás. Pro sichr si vezměte něco na sezení. Židlí to vypadá, že tam je dost, ale víte, jak to vypadá, takže jestli máte s sebou nějakou židličku, tak to bude lepší. Je tam asfaltová plocha, takže to úplně není jakoby na deku. Jinak jídlo a pití se bude tam prodávat tak, že u vchodu bude takový stánek, tam si řeknete, co chcete, zaplatíte hotově nebo kartou, dostanete žeton nebo papírek a pak půjdete a vyzvednete si to, co budete chtít. Nebojte se, piva bude dost, různý druhy, jídla bude taky spousta, polívka bude, studený teplý bude z čeho vybírat, takže se máte na co těšit. No a nezbývá, než znova připomenout, kdo přijde pozdě a vlak mu ujede, tak se bude muset dopravit sám a v okus programu přijde. Všechny podrobnosti, i včetně toho programu, jak to bude probíhat, najdete na našich stránkách www.countryradio.cz oslavy narozenin, takže když si to vyfotíte do mobilu, tak nic nezapomenete. No a teď už jdeme na to, jdeme si hrát rekonvalescence Hlavu zvednem. Příjemný poslech.
1: Hrál jen potichu a jemně, starý chlap ten, co je ve mně, prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu, oči od zrcadla vždycky otáčí.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 300.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak to byl skvělý Willie Nelson a já už mám na telefonu dalšího volajícího, tím je Jarin z Ládví, který volá na naše téma, to znamená letní lásky. Jarine, ahoj, slyšíme se.
2: Ahoj Vítku, ahoj, slyšíme se. No já teda mám tak jako drobnou perličku. V roce 82, což už je teda hodně daleko, jsem jako letěl jsem letecky na dovolenou tenkrát od Čedoku po Sovětském svazu. Bylo to zajímavé, byl jsem den v Kyjevě, pak v Jerevan, byli si a ten týden se končili pak druhé u moře na Soči. No a jako měli s náma letě dvě děvčata jako sestry a doprovázela vlastně tetička, protože těm holkám ty jedný nebyl ještě ani 18, ty druhý byl 18. No nicméně u vstupu vlastně u toho tranzitu to zjistilo, že milá tetička má propadlej pás, jo, takže nekompromisně prostě.
1: Takže ochranka to, byla odejita.
2: Byla odejita, tenkrát jako do Sovětského svazu to vůbec neexistovalo.
1: No to jasno, to nejde dneska nikam taky.
2: No, takže tetička byla odejita a nicméně děvčata odletěly, no. A
1: ty jsi dostal na starost, ty holky?
2: No, ne přímo, já jsem pak nějak se s nima zblížil, hlavně s tou Hankou, která už jako byla starší a vlastně se tam prožili bez tetičky jako týden takový prostě chození, takovou první lásku, ale bylo zajímavé, že ta tetička byla prostě strašně aktivní, takže hned si vyřídila tenkrát ten express pas, asi do 24 hodin z tohohle jako závažného důvodu to udělali express a prostě letěla za náma. A tím, jak my jsme přelítávali, my jsme někam odlítli, ona teprve přiletěla tam, kde my už jsme nebyli. Jo. Takže prostě nás vždycky o den minula, takže jsme strávili prostě bez ní týden, nebo holky bez ní strávili týden. Až potom nás dohnala na tom Soči, no to už jsem nás s tou Hankou jakoby docela regulárně chodil a vlastně ta tetička to pak nás vzala, ještě mi poděkovala, že jako dobrý.
1: Že jsi se pěkně trošku staral.
2: No.
1: Tak to je hezký zážitek. Hele, a víš o těch děvčatech něco teďka, nebo to prostě bylo jedna jiskra,
2: no,
1: hotovo?
2: Víš to, právě prostě to Hankou, pak prostě ona je z jižních Čech, takže nějakou dobu, já nevím, půl roku prostě jsme se vydávali, ale jako již jak to ve 20.
1: Je to komplikovaný, prostě přišlo, no to je jasný.
2: No, přišlo léto, další láska, jako, ale často na ní vzpomínám a jako byla to bezvadná povahově holka a tak, já bych se s ní setkal, akorát už to asi
1: tak jestli nás poslouchá Hanka, co zná Jarina z Ládví, tak ať se ozve do Country Rádia a my ten kontakt zprostředkujeme, je to tak?
2: No, a ještě, jo, to se žádný Vítko. A poslední film, že ta tetička pak prostě ten celý turnus, co se tam byli, tak prostě jsme jí dali název Létající tetička, no, to byla taká randa, ustaraná, jako byla to strašná legrace, my odletěli z Kyjeva, ona tam přijela. My valili nad Bilisi, ona prostě, no, prostě byli tam se to i
1: pro mě s křížkem po funuse, že jo? No to tak bývá někdy. No. Hele, tak Jarine, já děkuju za hezký zážitek. A co si zahrajem? Za to, že jsi nám hezky zavolala, posloucháš? Tak co to bude?
2: No, když tak to Brčko od toho Tiďáka.
1: Brčko tam je a pošleme ho tý Hance, Hanko z českých, nebo z jižních Čech, jestli posloucháš a znáš Jarina, tak určitě se ozvi.
2: Bomba.
1: Tak se určitě ozvi, jo?
2: Jo, Vítku, seš moc hodnej, děkuji ti.
1: Díky, hezký den, měj se, ahoj, čau, čau.
2: Ahoj.

0: slunečno a místy se objeví i tropické teploty. Venku je totiž jasno až polojasno, později večer ale bude na západě Čech přibývat oblačnosti. Dnešní nejvyšší denní teploty šplhají k 29 až 33 stupňům. Na severu a severovýchodě území je kolem 27, v 1000 metrech na horách to bude kolem 24 a na Šumavě až 27 stupňů. Fouká slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr. Tlaková tendence je slabý až mírný pokles, večer setrvalý stav, rozptylové podmínky dnes jsou dobré až velmi dobré. No a jaké jsou rekordy počasí pro dnešek? Největší teplo bylo v roce 1992, to bylo plus 35,8 stupně Celsia. Největší zima naopak v roce 1916, to bylo pouhých 8,3 stupně Celsia a normální teplota pro dnešek průměrná je 19,6 stupňů Celsia.
1: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
2: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
3: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
4: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.
5: S Bohem, lásko, nech mě jít.
4: Vzpomínky.
6: My partu

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Country Stodola se otevírá v pátek 14. a v sobotu 15. srpna v Radkovicích u Budče. Zahrají tady Duha, Šero, Květinka a Paroháči a začátek je vždy v 19 hodin. 43. ročník Kutnohorské kocápky v Kutné Hoře se koná v sobotu 15. srpna. Sejdeme se v parku pod Vlašským dvorem. Vystoupí tady Vohuba, Daniel Strampoty, Robert Křesťan a Trapeři, Malina Brothers, Brzdaři, Johnny Cash Quintet, Gladly SV a Niagara. Zveme vás na Country Šuňavu 2026, kterou můžete navštívit od pátku 14. až do neděle 16. srpna v Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Zajeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a tramské hudby. Zahrají Zelenáči, Petr Kocman, Sima Magušinová, Lojzo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show. Vystoupí taneční skupina Coloredo Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců, bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a také festivalový oheň. A ještě poslední kovboj, který se koná v hostici u Miluny v Hoštici u Volině 14. a 15. srpna a zahrají tam Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Rekonvalescence, Šárka Resková, Tomáš Linka a spousta dalších. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Posloucháte Country Radio.
1: Mám rád ty chvíle, kdy noc už pomalu končí. Chvíle, co patří jen

0: Hoptrpáci nás přivedli až k 11. hodině 9. minutě, to znamená, zahájili jsme společně poslední hodinu nedělního dopoledního vysílání, kde vás ze studia Country Rádia srdečně zdraví Vítek. Doufám, že u vás doma už to voní obědem, nebo že se připravujete. Mám tady SMSku, zdravím, já už jedu, to je fofrklem z poráku. Letních salátků bylo dost, tak už tu voní segedín, no aby lépe slehl, tak bazén se hodí. Hezký den a odpoledne u bazénu, ahoj všem. Takhle to má probíhat, takhle vypadá léto. No ale jinak my si bavíme o letních láskách. Máme víkendový pokec o letních láskách, takže vy, když uslyšíte signál tenhle ten...
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
0: Tak mi zavoláte živě do vysílání, řeknete mi svůj zážitek z léta, nějakou lásku k nějaké osobě nebo k nějaké činnosti nebo k nějaké věci a já vám za to zahraju písničku, kterou si budete přát. Takže, abyste mohli přemýšlet, já vám teďka pustím třeba Kamiloty a Já zas jak dřív. Tak si připravte telefony, vy, co máte tuhle tu písničku rádi, tak hlasivky a jdeme na to, zpíváme a voláme. Yeah.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Ano, ano, my si povídáme o letních láskách a mně se dovolala paní Milada Sklatov. Paní Milado, dobrý den, slyšíme se?
2: Slyšíme se, ano, ano.
1: Slyšíme se dobře?
2: Dobře.
1: Tak to je bezvadný. No a jaká je teda vaše zkušenost a letní lásky? Máte nějaký příběh pro nás a pro posluchače?
2: No, byl to opravdu letní příběh, přelom červenec srpen. Myslím, že to byl tak rok 1975, kdy ještě existovaly putovní tábory a já jsem byla na putovním táboře. Putovali jsme tenkrát ze Šumavy až do Krkonoš.
1: To je dálka teda, že jo?
2: A zase zpátky samozřejmě. A na konci, když byl...
1: Halo, halo, slyšíme se? Halo, halo, halo. Paní Milada nám vypadla. To je neštěstí. Halo, halo.
2: Já jsem tenkrát šla.
1: Teď nám to vypadlo trošku, tak, no? Vrátili, no, už se slyšíme.
2: Vrátili jsme se, měli jsme večírek, samozřejmě disco, užívali jsme si to, já šla z 6. třídy do 7., on tenkrát do 9., takže jsme si vyměnili adresy, psali jsme si, ale když on po 9. třídě šel do učení, tak se mu kamarádi smáli, že se píše s malou holkou a naše letní láska skončila.
1: No ale máte na ní hezký vzpomínky, ne?
2: Mám krásný vzpomínky. Samozřejmě těch letních lásek bylo potom zase ještě několik, takže já jsem takovej věčný optimista, takže já si žiju takhle veselé dál.
1: Tak to je hezký. A co si dáme za písničku teda pro ty vaše veselý lásky a veselou náladu?
2: No, tak asi třeba něco od Rangers.
1: Třeba Mám radost? Když už
2: určitě,
1: jsme u toho.
2: Určitě.
1: Tak jo, komu to pošlem?
2: Ale to se všem veselým lidem a tak nějak vám do rádia a pro všichni poslouchají, jak si to užívají to léto.
1: Děkujeme a taky to pošlem všem, co jsou smutní, tak aby měli radost. Tak jak
2: ano,
1: se zpívá
2: radost,
1: v té písničce.
2: Aby byli veselější.
1: Protože když se poslouchá country rádio, tak je není třeba a není prostor ke smutnění. Je to tak?
2: Ano, je veselo.
1: Tak jo, tak já vám moc děkuji, že posloucháte, děkuji, že jste zavolala, přeji vám krásnou neděli a někdy zase naslyšenou. Naschle, ahoj.
2: Naschle.
3: Vánek zlaté klasy hladí,

přemýšlet, jak z vás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z vás teď komu

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dopravní zpravodajství začneme na železničních kolejích. Nesvezete se na trati Olomouc, Senice na Hané do 18.8., Doudleby nad Orlicí, Letohrad do 14.8., Ostroměř Stará Paka do 12.8. a Budišov nad Budišovkou Odry do 31.8. Na silnicích to teda není žádná lábuš, vám řeknu. Máme celkem 13 nehod. Máme nehodu třeba na D48, kilometr 19.7 ve směru na Olomouc. Jsou tam dvě havarovaná vozidla, je to bez zranění, je to před vjezdem do Nového Jičína. Další nehoda máme na ulici 28. října Jablonec nad Nisou. Je to dopravní nehoda se zraněním. Je to mezi ulicemi Větrná a Korejská, ulice 28. října Jablonec nad Nisou. Další nehoda je v ulici Fignerova, to jsou Černošice, okres Praha Západ. Je tam nehoda s únikem oleje, na místo jedou složky integrovaného záchranného systému. Ulice Pobřežní v Chrastavě, to je silnice druhé třídy 592, je tam rovněž dopravní nehoda, dva osobní automobily jsou tam v sobě. A D10, kilometr 9,5 ve směru na Prahu, narazilo vozidlo do svodidel, je to jak je sjezd z Brandýsa, takže tam opatrně. Dávejte si pozor na cestách, protože ta horké letní počasí řidičům určitě neprospívá. Jezděte opatrně a poslouchejte Country Radio. Šťastnou cestu!
0: Country Radio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Na Country rádiu Petra Černocká, krásná a hloupá. Nevěřte tomu, Petra Černocká je krásná a chytrá. Vždycky, když ji vidím, tak se o tom přesvědčím. No ale teď jsem odbočil od tématu, teď toho mám strašně moc, co musíme vyřídit. Tak první si musíme říct, že 15.8. slaví Country Radio 35. narozeniny v Pikovaru, ale dodám ještě jedním dechem, že ta oslava bude pokračovat, když bude slavit skupina Asonance 50 let. A to bude oslava jak 50 let Asonance, tak 35. výročí Country Radio a to bude 12. září 2026 od 16 hodin v areálu na Konopišti, kde vystoupí skupiny Asonance, Marien a Isara. Všechny informace najdete na našich webových stránkách countryradio.cz, kde je přímo Asonance slaví 50 let. Určitě se podívejte, bude to krásná akce. Tak, teď se podíváme, co nás čeká ve vysílání Country Radio ještě dneska. Tak bude polední siesta, ta je z Rangers. Ve 13 hodin přijde na odpolední nedělní pokec Petr Bohuslav a bude si s vámi povídat až do 17. hodiny. V 17 hodin začnou písničky na přání. Na dnešek si můžete přát na SMS bráně 720 00 11 11 anebo prostřednictvím aplikace Country Radio. Jestli ji nemáte, určitě si ji stáhněte. V 19 hodin přijde kolega Miloš Keller se svojí hitparádou pravidelnou Bonanzou. Ještě můžete ovlivnit vítěze Super Bonanzy z minulého týdne na internetu naše webové stránky, záložka program Bonanza. Tam to teda vypadá, jak to vypadá, no tak uvidíte, jestli s tím ještě něco uděláte, ale pořád můžete hlasovat. No a až odejde kolega Miloš Keller s Bonanzou, což bude v 19 hodin, přijde Vladimír Mertlík se svým pořadem Zdravíčko doktore a bude repríza z minulého týdne s doktorem Petrem Ryšávkou. Budou si povídat o mikrobiomu, komunikátoru mezi střevy a mozkem. Miloš Keller se vrátí ve 20 hodin se svým Folkmany, což je pravidelný pořad, kde první hodinka je tematická, ve druhé je kalendář výročí, akcí a folkové stupně a představení nového CDčka a poslední hodinu mezi 22. a 23. se hrají písně od známých k méně známým a naopak. No a když skončí Folkmany ve 23 hodin, tak přijde kolega Milan Schmidt se svým albem týdne a tentokrát to bude Eastern Grass, to je album Radima Zenkla a Ondry Kozáka z roku 2023 a je to ve světě ověřená kvalita, takže můžete se těšit ve 23 hodin na Country Radio. Tak tolik k programu a teď tady udělám výjimku ještě jednu, mám tady totiž od rána jednu SMSku a jsem ji nevyřídil, tak teďka tady přečtu. Milej Vítku, prosím vás o písničku Přátelství je víc než láska pro vnučku Aničku k dnešním 19. narozeninám. Hodně zdraví, pohody a lásky ti přejí babička, strýcové Petr a Radek, maminka a bratři David a Ondrášek. Jsi naše sluníčko, máme tě moc rádi. Děkuji vám Vítku, Marie z Tábora. Tak Marie, mě neděkujte, Country Radio to vždycky rádo udělá. Takže Aničko, hodně zdraví, hodně štěstí, 19. je docela dobrý věk a posíláme Přátelství. Příjemný poslech a vše nej.

předem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství. Přátelství, to je někdy víc než láska.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: My si povídáme o letních láskách a kdo pak se nám dovolal teďka? Kdo pak je na druhé straně?
2: Milan.
1: Ahoj Milane, tak povídej svoje letní lásky.
2: No, moje letní láska byla 6.8. Jo. To je jedno v kterém roku. Ale seznámili jsme se, chodili jsme spolu. Jo, já jsem jezdil světem, takže dojela za mnou až do Moskvy. Mm-hmm. A v té Moskvě mě bohužel našla, jak se řekne, ne no. Bohužel.
1: Bohudík. Byl a byla to velká láska, jak dlouho jste spolu vydrželi?
2: No, 8 roku jsme chodili spolem a pak jsme se vzali.
1: Mm-hmm. Jo, a celkem to bylo kolik?
2: 38 roku.
1: 38 roku, to je krásný výkon.
2: Než umřela. Jo, bohužel umřela. Jo, a proto bych jej do nebíčka chtěl poslat písničku. Samozřejmě, promiňte, že trošku by selhala hlas.
1: Jo. Hele, ale paní by byla ráda, kdybyste byli veselí. Ta si určitě nahoře nepřeje, aby jsme smutnili. Jo?
2: To je.
1: Tak co si dáme? Tu modrou růži, jak jste říkal?
2: Ano. Tak jo. To byla růže, nebo modrá růže.
1: Modrá růže od Mirka Hofmana, no jasně.
2: Ano, ano.
1: Tak jo, tak ji posíláme. Děkuju, že jste zavolal, děkuju, že posloucháte. Hlavu vzhůru, čekají nás samý hezký věci. A posílám tu no. Modrou růži, jo?
2: Já to Country Radio poslouchám od rána do večera.
1: To jsme rádi. Tak děkujem. Hezký den, hezkou neděli. Ahoj, naschle.
2: Vám taky.
3: Jmenuji se George. Budu vám vyprávět příběh, který je pro mě do dneška nevysvětlitelnou záhadou. Právě jsem si balil zavazadla na dlouhou cestu, když mě volali z nemocnice. Moje N měla dopravní nehodu. Nechal jsem všeho a uháněl ke špitálu jako o závod. Květinářství u brány neměly fialky, které měla jen tak ráda. A tak jsem vybral tu nejkrásnější růži, jakou jsem kdy viděl. Byla modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami a žluté okraje květních lístků se třpitily ve slunci jako zlatá kola.

Požádal jsem květinářku, aby růži opatřila stužkou, na které bude napsáno: drahé N z lásky George. Pak už jsem na nic nečekal a vřítil se do nemocnice. Na oddělení, kde N ležela, měli všichni kamenné tváře a odvraceli pohled. Pochopil jsem strašnou pravdu. Přišel jsem pozdě. N ležela na lůžku a na prsou měla skřížené ruce, které mě už nikdy nepohladí. Jak jsem se nad ní naklonil, cítil jsem, že voní jako vždy fialkami, které tak zbožňovala. Vsunul jsem jí do dlaně tu růži orosenou vlastními slzami a pomodlil se za její duši.

jsem se po roce vrátil z cesty domů, první kroky mě vedly za N. A tam jsem to uviděl. Ačkoliv byl horký letní den, přeběhl mě mráz po zádech. Uprostřed jejího hrobu kvetla růže modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami,

nejbližším výhonku byla stužka s nápisem Drahému Georgeovi z lásky N. Neodolal jsem a přičichl k tomu vzácnému keříku a zažil další šok svého života. Květy nevoněly po růžích, ale měly silné aroma kvetoucích fialek. Proč tak voní?

24 a na Šumavě až 27 stupňů. Fouká slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr. Dopolední pokec nám utekl jako voda, bylo to s váma moc prima. Od 13. hodiny po siestě Strangers se na vás už těší skvělý moderátor i perfektní muzikant Petr Bohuslav. Dobrou chuť k obědu, pěkné odpoledne a úspěšný příští týden vám ze studia Country Rádia přeje a loučí se s vámi Vítek. Ahoj!

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Do prostoru budoucí tramvajové trati v horní části Václavského náměstí v Praze organizátoři rekonstrukce uložili pod připravovanou dlažbu časovou schránku s několika desítkami předmětů pro budoucí generace. Obsahuje například dobové noviny, mince, vzkazy, fotografie, architektonické návrhy nebo kostku z původní dlažby náměstí. I když je léto, tak někde už myslí na Vánoce.
2: Hlavní město stále hledá vánoční strom. Typů už dorazila desítka, nejvíce zatím z Libereckého kraje. Zájemci o darování stromů se našli ale také na Moravě nebo ve středních Čechách. Typy na urostlé jehličnany, které ozdobí letos o adventu Staroměstské náměstí, mohou majitelé stromů posílat do 15. září. Dodejme, že vánoční trhy v centru metropole letos začnou 28. listopadu. Honza Navrátil, Praha.
1: Kvůli suchu budou dotace.
0: Polední siesta. Dnes je zadáno pro Rangers, nebo chcete-li plavce.

duši, když život patří katům, katům líp v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důvod, když život patří katům.

se pliš v ložiskách bzučení včel. On jenom se usmál a povídá, víš, kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí, taky holku, co uměla brát. Jenže já byl jak slepej a žádnou příští už nikdy víc

sedadlem našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fár hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její rty blíž. To nejsladší

a že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlý, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní pět.

to pes mě zavolal, tak řekni, koho by si vzal, jestliže Ludmilu, tak to bych ti nedoporučoval. Tam má nohy hubené a pak se prchu tebe ne, a jestli máš na mysli Marí, tak tím očkám ne. Bože, na je bezvěna a Hana je moc prona, a Pavla to je znovu škrob, tam má hluboko do kapsy. Řekl jsem, že mě napadá, že chyba už mě vládu, teď nepřichází, Kuba Huta nemá ráda psy.

člověk se zatčení. Když jsem šel od ní, tak čekali na mě a já v ten moment vrostl do nás.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

řemeslo zlý a starý mám. Těžko se líbit bude vám.

sedraný šat a drsná tvář. On trochu krat a byl to žhář.

Country počasí. No jak bude, přátelé, čekáme jasno až polojasno a odpoledne a také později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty odpoledne 29 až 33, na severu a severovýchodě území kolem 27 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 24 a na Šumavě až 27 stupňů Celsia. Teď odpoledne a v podvečer povane slabý, proměnlivý během dne místy. Mírný jihovýchodní vítr 7 až 18 km za hodinu. A v noci bude jasno až polojasno, zejména v Čechách od západu přechodně až oblačno. A ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřka. Teploty v noci 19 až 14, v údolích ojediněle až 12, v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů Celsia. Tolik předpověď na dnešní odpoledne, večer a noc.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Vinaři sklízejí hrozny ve vinohradech na Břeclavsku. Jde o první letošní hrozny, které jsou určeny pouze na burčák. Kvůli tropickému počasí a suchu bude letos výnos nižší. Cenu burčáku to prý ale neovlivní. Majitelé psů by po každé letní procházce měli důkladně kontrolovat tlapky svých mazlíčků. Hlavně ve městech se totiž daří ječmenu myšímu. Jeho osiny se do kůže zvířat mohou snadno zabodnout. Pes je dokonce může i vdechnout. Veterináři je nejčastěji vytahují právě z tlap, ale i z uší nosu, nebo dokonce z hloubky svalové tkáně. Pokud ale osina pronikne do těla a začne putovat, může způsobit vážné komplikace. Honza Navrátil přináší dobrou zprávu pro cyklisty.
2: Oblíbená cyklostezka v Alejce v Trutnově je opět otevřena. Oprava přinesla nový povrch, širší trasu a nové bezpečnostní prvky, které nabízí pohodlnější a bezpečnější průjezd. V úseku mezi Novodvorským mostem a mostem u jezu Texlen se pracovalo od května. Práce vyšly na více než 3 miliony. Část nákladů pokryla dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Honza Navrátil, Trutnov.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.

jako uragán. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí

kdyby ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jako uragán, jako uragán. Písek dartech, písek obočí, omývá pod nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí letím, jako uragán.

Tak to byl Mirek Hofman z Greenhorny ve studiu Country Rádia. Už opět Petr Bohuslav. Slyšeli jsme se včera ráno, dnes s Vítkem, včera odpoledne s Jitkou. No a teď pokračujeme dál v našem vysílání krásných příběhů a děkujeme vám za ně. Krásných příběhů o vašich letních láskách, o těch prvních letních láskách, možná z mládí, z dětství, které skončily právě tím létem, kdy se odehrály. Pokud na ty lásky vzpomínáte, vzpomínáte na ně s láskou a možná s nostalgií, můžete se o ně podělit na naší SMS bráně 720 00 11 11 na e-mailu studio@countryradio.cz a nebo případně telefonicky, a to už za chviličku, až budeme mít znělku pro víkendový pokec. A pokud bude vaše historka nebo příběh, pokud budou pěkné, milé a vstřícné a budou zamilované, tak si můžete přát píseň třeba pro vaši lásku z té doby, se kterou jste se od té doby třeba už dávno a dlouho neviděli, tak můžete poslat po rozhlasových vlnách Country Rádia nějaké přání a třeba i zamilovanou píseň. Záleží na vás, tak už za chviličku budeme pokračovat. Já vám přeju pěkné odpoledne s Country Rádiem a teď jsem pro vás připravil Jardu Samsona Lenka nebo Johnnyho Casha, Naďu Urbánkovou s Jiřím Brabcem. Nic moc, to bude za chviličku.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Nade všechno je mu jeho klavír.
2: Vždyť je to moje černobílá láska.
1: 87 kláves a pak teprv já.
2: 88, Naděl, pozor.
1: Když se večer začne stmívat, hrát ho nejvíc baví.
2: To je přece ta nejpříhodnější doba, ne?

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak máme tady krásné příběhy o Olince, Hříša, Evička, Olinka. To zřejmě čet náš kolega Vítek Pěkný. Je to krásné. Přečetl jsem si, jak byl konec školního roku a syn prvňák přišel s tím, že zítra paní učitelka bude dělat svatbu, že on si bude brát Olinku. No, to je nádherná láska. Jo, přátelé, to jsou ty lásky, které rozsvěcují v lidech takové světílko, které pak dává zažehnout třeba i skládání krásných textů a třeba i romantice někde v přírodě na vandrech, protože romantika začíná právě v tomto věku, kdy se člověk romanticky zamilovává vlastně na první pohled a do kohokoliv, kdo je na něj vlídný a příjemný a přívětivý. No a někdy se zamiluje i třeba do někoho, koho vůbec nezajímá, a i to je cenná zkušenost. Tak zkuste psát další příběhy, pište na SMS bránu 720 00 11 11. Těším se na vaše příběhy o prvních láskách. Já si to přečtu buď to na naší SMS bráně nebo na e-mailu. No a teď bychom mohli uvolnit linku pro vás, kteří případně máte nějaký příběh o prvních letních láskách, které nepřežili podzim. A pokud se ozvete, tak můžete poslat nějakou píseň. Tak zkuste vytáčet. Zatím si dáme Brontosaury, nebo Animals, nebo Radka Tomáška, Lucku Ondráčkovou, Láska na 100 let. To bude další píseň těsně před informacemi o dopravě.

0: S Country rádiem na cestách. Přátelé, pozor na cestách, jezděte opatrně, defenzivní jízda je nejlepším způsobem, jak se vyhnout nehodám a nepříjemným situacím. Tak dáme si pozor na silnici první třídy číslo 3 v katastru obce Smilkov, část obce Plachova Lhota. Částečně zasahuje do vozovky dopravní nehoda osobního vozidla v příkopě. Kolona je vlivem provozu, je tam nepřehledný úsek, i když je to vlastně rovný úsek silnice, tak zřejmě horizont, nebo něco je to kousek od můstku. Takže ještě jednou, na silnici první třídy číslo 3 v katastru obce Smilkov, Plachtova Lhota v okrese Benešov, směr Praha, nehoda a je neprůjezdná zpevněná krajnice. Další nehoda je na 38. u Stonařova v okrese Jihlava. Dvě osobní vozidla ve Stonařově v obci před hlavní křižovatkou se srazila a je tam jenom kivadlový provoz jedním jízdním pruhem. V jeden jízdní pruh zabrala nehoda. Stejně tak jako v Dřevčici v okrese Praha Východ na silnici 610 dvě osobní vozidla opět u křižovatky v obci Dřevčice. Kousek odlomu, tak zřejmě někdo se jel koupat a když jel z koupání nebo na koupání, tak způsobil nehodu. Na silnici 11 u obce Těrlicko v okrese Karviná osobní vozidlo a na místo jedou záchranné složky. Je to před ostrou zatáčkou s křižovatkou do trojúhelníku. Problematické místo, tak zpomalte ještě jednou na 11 v Těrlicku. No a nehoda motocyklisty je na silnici 37 u Škrdlovic v okrese Žďár nad Sázavou. Na místo jedou záchranné složky, tak u Škrdlovic na 37. Dávejte pozor, zpomalte a uvolněte místo průjezdu záchranným složkám. Šťastnou cestu!
1: Country Radio.
2: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
3: Pozor, padá hvězda. Něco si přeji.
4: Ještě ne, ale v příštím týdnu si budeme moct přát hned několikrát.
3: Třeba v noci z 12. na 13. srpna budou totiž podmínky pro pozorování Perseid mimořádně příznivé, protože měsíc bude v novu a jeho svit nezastíní ani slabší meteory.
4: Jak a kde padající hvězdy pozorovat, to se od nás dozvíte už v pondělí mezi 6. a 10. hodinou.
3: Tak užívejte prýma víkend a v pondělí ráno se těšíme na slyšenou.
4: Kačka s Vláďou.
3: Ahoj.
1: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Country Radio.

skupina Animals a jejich krásný song. Já myslím, že za chviličku si pustíme další budoucí hitovku. Aleš Petržela vydal teď v roce 2026 na jaře své nové album, pokřtil ho krásně a byl to skvělý zážitek. Ostatně i jeho vystupování s naším kolegou Vondráčkem je vždycky zážitkem a on vydal nové album. My tady od něj máme písničku a já vám jich chci představit. Holka Nikotín se jmenuje, takže za chviličku Aleš Petržela, Holka Nikotín z jeho nového alba, protože potom Crosby, Stills, Nash & Young, no a Brontosauri Tulácký ráno, to bylo něco, co si přála naše posluchačka, ovšem to za chviličku uslyšíte. No a co Tennessee Waltz, For Folk a 14. hodina. Příjemný poslech a krásné odpoledne s Country Rádiem.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Country Rádio, Petr Bohuslav, dobrý den.
2: Dobrý den, Eva z Ústí.
1: Eva z Ústí, dobře, Evo. Máte nějaký romantický příběh o lásce?
2: No, já moje největší láska byla, byli právě na chatě v Opárenském údolí. To byly vlastně moje prázdniny, bohužel chata už neexistuje, ale dodnes vracím do Opárenského údolí, když můžu, jsem nechodící pořádně, ale když můžu, tak tam vracím. A to byla moje největší láska.
1: Opárenský údolí, jo? To je krása. No, chata není, co je tam k vidění, nebo co je tam krásného v tom údolí?
2: No, krásná cesta vlastně udělaná nově podél potoka, který je čistý, průzračný. Já si vzpomínám, když jsme se tam jako děti ještě měli, protože na té chatě nebyla ani voda, ani elektřina, nic.
1: No jasně, to je vždycky nejromantičtější, že jo? Zuby u potoka nebo ve studánce, jasně, chápu. Tak jo, dobře, tak posíláme nějakou píseň, děkujeme za krásný příběh a příspěvek. Romantické místo určitě navštívím, když budu mít jenom trošku možnost. A teď, co si přejete za píseň?
2: No nějakou od Nedvědu, nějakou...
1: Dobrá.
2: Nějakou nechám to na vás. Nějakou,
1: ano, jasně, dáme nějakou od Nedvědu. Nejlíp třeba nějaký údolí nebo něco takového. Dobře, něco najdu. Mějte se hezky, zdravím vás, Evi, a pěkné odpoledne.

zas nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Velikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových

0: Country počasí. Dnes odpoledne a v podvečer čekáme jasno až polojasno. Později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty odpoledne vystoupí na 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě území kolem 27 a v 1000 metrech na horách kolem 24 stupňů, na Šumavě až 27 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý během dne místy, mírný jihovýchodní vítr vane rychlostí 7 až 18 km za hodinu. A v noci bude jasno až polojasno, zejména v Čechách od západu přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřka. Teploty 19 až 14, v údolích ojediněle až 12 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů Celsia.
1: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba z turistický

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Country Rádio. Nově i v DAB+.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Country Stodola se otevírá v pátek 14. a v sobotu 15. srpna v Radkovicích u Budče. Zahrají tady Duha, Šero, Květinka a Paroháči a začátek je vždy v 19 hodin. 43. ročník Kutnohorské kocápky v Kutné Hoře se koná v sobotu 15. srpna. Sejdeme se v parku pod Vlašským dvorem. Vystoupí tady Vohuba, Daniel Strampoty, Robert Křesťan a Trapeři, Malina Brothers, Brzdaři, Johnny Cash Quintet, Gledly SV a Niagara. Zveme vás na Country Šuňavu 2026, kterou můžete navštívit od pátku 14. až do neděle 16. srpna v Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Zajeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a trampské hudby. Zahrají Zelenáči, Petr Kocman, Sima Magušinová, Lojzo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show. Vystoupí taneční skupina Coloredo Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců, bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a také festivalový oheň. A ještě poslední kovboj, který se koná v hostici u Miluny v Hoštici u Volině 14. a 15. srpna a zahrají tam Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Rekonvalescence, Šárka Resková, Tomáš Linka a spousta dalších. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Na naší SMS bráně přibývají přání písniček do písniček na přání po 17. hodině. Ano, můžete si přát písničky po 17. hodině, budeme mít hodinu písniček na přání. Vejde se jich tam tak 14 až 16 podle toho, jak dlouhé si vyberete. Takže opravdu vybíráme ze všech e-mailů, které jsou druhé na řadě po psaných dopisech, které přišly přímo na naši adresu, pak jsou e-maily a pak jsou SMSky. Pokud chcete, pište dál SMSky, ale tentokrát o vašich příbězích s láskami, které jste prožili v létě a nepřežili podzim, lásky z vašeho mládí, a nebo možná i dospělosti, nebo možná lásky ze současnosti, je to jen a jen na vás. Čím romantičtější příběh, tím větší šance, že vám dáme zahrát nějakou písničku nebo vám dáme vybrat, stejně tak jako vaší kolegyni posluchačce, která volala v předchozí hodině. Teď máme krásnou romantickou píseň Cestou za tebou od skupiny Marien. Marien je kapela z Pardubic, přijali pozvání na oslavu 35 let country rádia. 35 let folku na country rádiu oslavíme 12. září na Konopišti. Vy, kteří jste tedy nezískali vstupenky mezi těmi 350 vstupenkami na oslavu 35 let country rádia, teď 15. srpna, tak se můžete přeorientovat na folkovou oslavu, která bude na Konopišti 12. září i se skupinou Marien a myslím, že i tahle ta píseň by tam mohla zaznít. Marien, Cestou za tebou, potom Texmeni, Kapitán Kid a pak víkendový pokec o vašich láskách. Příjemný poslech.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Jen já vím, co na Yukonu drželo mě na nohou, když jsem hledal zlatý písek jenom s pánví ubohou. Jen já vím, co na Yukonu nechalo mě žít, že jsem každej večer

Jen já vím, proč teď se vracím, krajem jenž se zelená, ačkoliv mám plno prachu, přesou se mi kolena. Jen já vím, co v Alabamě nenechá mě žít, jestli budu dneska v

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Víkendový pokec na Country Rádiu pokračuje nezvyklým příspěvkem. Nevím, kolik tady Jitka nebo Vítek měli přispěvatelů mužů, ale nám se ozval František. Píše od Jihlavy, takže asi nebude přímo z Jihlavy, ale František od Jihlavy píše, že se mu líbil náš příspěvek včera o Telči. Děkujeme. Taky se mi líbil. Včera jsme ráno nebo dopoledne zřejmě probudili nebo oslovili Milana Medvěda Koláře. Jeho příspěvek o Telči a o městu Šťastných Hlásek. Ano, Telči je tak přezdívá na město Šťastných Hlásek. Prý se mu moc líbilo i to povídání o muzice a o festivalu. Tak pokud budete mít chuť a náladu, vypravte se do Telče. Pokud jste poblíž, tak se to rozhodně vyplatí. Pokud jste vzdálení, tak to zhodnoťte. Ale i tak, pokud jste tam nikdy nebyli, tak ta atmosféra je neopakovatelná. Jak jsem už říkal včera, po dvou hodinách, kdy jsem byl v Telči, jsem si všiml, že vlastně už mě trošku bolí koutky úst, protože jsem se pořád usmíval a vlastně jsem nevěděl proč. Je to tam nádherné. Tak děkujeme Františkovi od Jihlavy. Dobře, děkujeme za krásný příběh. Prý Telč nemůže vynechat žádné léto a vždycky se tam vypraví a vždycky tam nějaká ta romantická láska je. Prý nejenom k dívkám, ale také k muzice, ke kamarádům a láska k městu a k atmosféře, která tam je. Tak jo, díky moc. No a vaše další příspěvky čekáme na SMS bráně 720 00 11 11 nebo na e-mailu studio@countryradio.cz. Mně na tomto příspěvku moc pobavilo, nebo líbilo se mi, že František je vlastně muž a těch romantických příběhů od mužů, přiznejme si, nebylo za stolik. Dáme si tedy romantickou píseň Tam u nebeských bran, chtěl nějakého Michala Tučného. Dobře, dáme Michala Tučného, Tam u nebeských bran už je tady. Pravda, na Michala už si nikdy nezajdem na žádný festival, ale rozhodně ty písničky, které nahrál, naspíval a které převzali mnozí další umělci, stojí za to. Tam u nebeských bran, teď na Country Rádiu.

uletěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, mi už

se o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

relief s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

0: se o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Jste s Country rádiem na cestách a opět tady máme informaci o nehodách, o problematických místech, dokonce nehodách se zraněním a těch bude hned několik. Nehoda motorkáře se zraněním je v Jeseníku Střed na 44. na křižovatce s Poštovní ulicí. Tak pozor, projedete tam jenom velmi, velmi opatrně, je to nehoda se zraněním a záchranné složky jsou na místě. Stejně tak na 52. 7 kilometrů na trase Pohořelice Brno u obce Modřice je překážka na vozovce, dvě osobní vozidla na sjezdu z 52. Ano, komplikuje tam dopravu na sjezdu z 52. dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Budete muset projíždět velmi, velmi opatrně. Záchranné složky také jedou na ulici Mánesovu v Havířově v okrese Karviná. Neprůjezdný jeden jízdní pruh, dvě havarovaná vozidla, probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce a záchranné složky prosí, abyste uvolnili provoz. Je to kousek od křižovatky Mánesovy a ulice a třídy 17. listopadu. Tak, nehoda na silnici 260 Tůhaně, havárie osobního vozidla, policie jede na místo, je to v obci Obrok, bude se tam komplikovaně vyšetřovat nehoda. No a nehoda se zraněním je na D4, na 11. kilometru ve směru na Prahu, takže pokud se po D4 blížíte ku Praze, tak dávejte pozor, je to u Klínce. Nehoda se zraněním, dopravní nehoda se zraněním je vždycky komplikovaná, tak na D4 na 11. kilometru před Prahou dávejte pozor. Šťastnou cestu.
1: Country rádio. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

stopnula hlídka z Harley. Co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, byle jsem z té ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby.

0: 1946.
1: Taky jste si někdy slepili své vozidlo nebo nějaký dopravní prostředek nebo cokoliv jiného z mnoha různých kousků, tak aby to bylo aspoň funkční, když už to nebylo dokonalé, tak my tomu vždycky říkáme, je to takový to jednání na MacGyvera, jo? Že se sponkou nebo spínacím špendlíkem postavíte raketoplán. Tak takhle nějak si představuju tu píseň Honzy Vyčítala a Greenhornu Cadillac, která právě dozněla. A teď už zase za láskou. Bůh to ví, to je píseň od skupiny Drc. Já jsem tam byl, teď vlastně dneska jsem přijel, byl jsem na jihu Čech právě u nich, u Drců, u Honzy s Haničkou. A bylo to moc pěkné setkání s přáteli, ještě s ostatními, posadili jsme, pospívali, koukali jsme se na hvězdy a říkali jsme si, že se máme nádherně. A láska k vlastnímu životu je něco, co bych přál vlastně všem, kteří poslouchají Country Rádio. Užívejme si, že můžeme poslouchat tuhletu skvělou muziku, že se můžeme setkávat na různých festivalech, že se můžeme těšit na nové desky, nová alba a nové písničky dalších a dalších kapel a interpretů, že si můžete vybrat, na který z festivalů v létě pojedete, a že si můžete vybrat i to, že nepojedete nikam a zůstanete doma za pecí, protože i doma za pecí se dá naladit Country Rádio, přátelé, a můžete si užívat lásku k našemu žánru, k folkové, trampské, country, muzice, no a třeba i k nějaké dobré kapele.
2: Nech se.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Víkendový pokec na Country Rádiu a uvolnil jsem naší linku, takže pokud máte touhu podělit se se svými informacemi a zážitky o vašich láskách, nemusí to být příliš intimní, ale mělo by to být romantické. Tak máte teď možnost 210-323-333. Máme 12 minut do 15. hodiny, v 15 hodin se dovíte předpověď počasí, do té doby ještě nějaká muzika, připravil jsem třeba Epidemii a Nouzový kód. Epidemie, skvělá kapela s Týna nad Vltavou, plná energie, v Telči také hráli, měli ohromný úspěch, před nimi skupina Madalen, která připravuje Folkfest Mohelnici, takže pokud máte chuť, tak se můžete vypravit poslední víkend o prázdninách do Mohelnice na Folkfest. Budete jeden z mnoha tisíc návštěvníků, myslím, že loni už v pátek tam bylo 3000 lidí, pak v sobotu i mnohem více. Nevím, nemám to spočteno, asi jsme se měli zeptat, ale lidí tam jezdí tolik jako kdysi dávno na Porty, no je to úžasné. Takže v Mohelnici poslední víkend o prázdninách, poslední srpnový víkend, no a teď už někdo volá. Country Radio, tady Petr, dobrý den, kdo je tam?
2: Dobrý den, tady je Pavel Havířov.
1: Pavle z Havířova, Pavle, jakou romantickou příhodu nám řeknete o vašich letních láskách? Jste muž, tak to je no, tak výjimečné, že děkuju, že jste se dovolal.
2: Aspoň myslím, že jsem muž.
1: No. Výborně.
2: Romantické moc to nemám sice, ale prostě žiju, no. Žiju a i bez baby.
1: No a
2: prožil jsem zklamání a mám prostě lásku do kytek a traviny. No.
1: Jo takhle, no dobře, kytičky. Jaká je nejoblíbenější?
2: Já se přes sukulenty.
1: Sukulenty, jo, takže píchá to, jo?
2: Ono to nepíchá, kaktusy píchají.
1: Jo, kaktusy, sukulenty nepíchají, jasně.
2: No, rozumím. Některé sukulenty, pachyporium a taky traviny, to má taky pěkné ostny.
1: Jo,
2: no,
1: takže vy nezaléváte, vy rosíte, jo?
2: No, tak ono každá kytka potřebuje zalít, ale nepřelívat.
1: Dobře, tak jo. A když jste se dovolal, dobře, sice to není úplně romantické, jo, sukulenty.
2: No, není romantika, no, ale...
1: Ale to nevadí, no, ale, dáme vám písničku.
2: Ale romantiku mám potom... Romantiku mám potom od pana Dlabala.
1: Ano.
2: Sošky, karikatury.
1: Dobrá.
2: Nějaký Aničku Zagorovou tady mám.
1: Jo. Takže dávná láska, muzika. Tak třeba nějakou písničku, co?
2: To byla platonická láska.
1: Dobrá, tak si dáme Bludičku Julii, co vy na to? Ne, počkejte. Tak si dáme to je jedno, něco si dáme. Dáme si Janku Zagorovou jako no, romantickou...
2: Teď jste to říkal krásně, tutu.
1: Dobrá, tutu.
2: Na tutu si zajdu za chvilku na pivo.
1: Dobře, tak jo, tak se mějte hezky a zdravím vás. Naslyšenou, ahoj.
2: Jo, taky.

0: Antri počasí. Dnes odpoledne a v podvečer čekáme jasno až polojasno. Později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty odpoledne vystoupí na 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě území kolem 27 a v 1000 metrech na horách kolem 24 stupňů, na Šumavě až 27 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý během dne místy, mírný jihovýchodní vítr vane rychlostí 7 až 18 km za hodinu a v noci bude jasno až polojasno, zejména v Čechách od západu přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřka. Teploty 19 až 14, v údolích ojediněle až 12 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů Celsia.
1: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
2: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte

0: Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
1: Stařičký šerif u šlíně prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

Krásný den, krásné odpoledne, teď 5 minut po 15. hodině, tady máme další část našeho pokecu, za chviličku si budeme zase povídat o nějakých vašich láskách. Teď se mi někdo snažil několikrát dovolat, vždycky než jsem to stihnul zvednout, tak to spadlo, tak nevím, jestli se někdo snaží dovolat a máme problém na lince my nebo on, na lince 210 323 333, případně čekáme vaše romantické příběhy o romantických letních láskách, které nevydržely ani do října, možná, že některé ani do září, tak nechám na vás, jestli se s námi podělíte o romantiku vašich prvních letních lásek. No a vy, kteří chcete poslat písničky na přání, tak nevolejte, ale pište na SMS bránu 720 00 11 11. Jestli chcete mít přednost, tak vyplňte formulář na našich stránkách www.countryradio.cz nebo napište na e-mail studio@countryradio.cz. Těch přání už je opravdu hodně, takže dáme přednost těm, které jsou buď to s nějakou zajímavou písní, kterou jsme dlouho nehráli, anebo spíš, která jsou pro někoho, kdo má významné životní jubileum, přání k narozeninám, ke kulatinám, k výročím a tak dále a tak dále. Prostě budeme vybírat mezi 17. a 18. máme písničky na přání každý den a nebude výjimkou ani neděle 9. srpna.

0: mohl bych zkusit zahrát třeba C maj.
1: Víkendový pokec na Country Rádiu.
2: Na prázdninách v Telči bude Karel Plíhal koncertovat 16. srpna v neděli jako poslední koncert prázdnin v Telči. Tohle to byl Karel Plíhal a píseň Akordy. No a o Telči byl také příspěvek Ivy, která volala, nezaznamenal jsem, ale rozplývala se nad tím, jak je krásná výzdoba na zámku v Telči, že se tam mnozí lidé přes léto vypravují, ne kvůli těm skříním, jak říkala Iva, a vybavení zámku, ale kvůli té krásné květinové výzdobě, tak mohu potvrdit, to je každý rok lepší a lepší, krásnější a krásnější a dávají si tam na to záležet. A spojení různých květin, prý kudrnky a poměnek je neuvěřitelné. Tak to říkala Iva, nevím, jestli jste tam letos byli, podívali se, já jsem to štěstí neměl, ale byl jsem na mnohých hradech v okolí, rozhodně to stojí za to. Na prázdninách v Telči můžete samozřejmě využít přes den také k návštěvě krásného zámku telčského a podívat se na květinovou výzdobu. Každý rok prý tam mnoho lidí přijíždí jenom kvůli těm květinám. Tak rozhodně krásný romantický příběh. Já jsem vyplnil přání, mám tady Hanku a Petra Ulrichovi, Jízdu králů a pak Johnnyho Cashe. No, příjemný poslech a krásné vzpomínání na různé romantické zážitky s vašimi láskami, ať už ke květinám, nebo k lidem, k příbuzným, kamarádům, známým, anebo k romantickým láskám z vašeho dětství a mládí. Příjemný poslech a vaše romantické příběhy můžete i nadále psát na SMS bránu 720 00 11 11.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pozor v Plzni, havárie motocyklisty na místě, jsou záchranné složky, je to ve Folmavské v Plzni 3 na kruhovém objezdu v ulici Sukova v Plzni. Takže Folmavská a Sukova, je tam kruhový objezd, je to 27, Plzeň 3, ulice Sukova. Tak další nehoda je na silnici 15-19 u Heřmaneče v okrese Jindřichův Hradec. Havárie motocyklisty, záchranné složky jedou na místo, je to kousek od můstku u Bolíkovského potoku. Tak opatrně, nehoda je v Komenské ulici v Boskovicích v okrese Blansko. Dvě osobní vozidla komplikují v centru Boskovic dopravu a na D1 na 122. kilometru směrem na Brno bude policie řešit nehodu dvou osobních vozidel. No a teď se přesuneme ještě na další nehody. Ve Všenorech je dopravní nehoda na silnici 3. třídy 11510 v ulici Květoslava Mašity. Ve Všenorech dopravní nehoda, uklízí se tam vozovka a bude tam problém s dopravou. Na Praze 7 v Dělnické ulici je dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Na Maninách v Dělnické Maniny u Libeňského mostu dopravní nehoda komplikuje dopravu v celé šíři vozovky, tak opatrně budou zřejmě složitě projíždět i tramvaje. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ale...
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já je myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
3: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce zedřený.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak přátelé, víkendový pokec na Country Rádiu pokračuje. Máme tady pokec o romantických písních, romantických láskách. No a jednoho odvážlivce, který se dovolal. Country Rádio, tady Petr, dobrý den.
2: Jirka Hradec Králové, dobrý den.
1: Jirko z Hradce Králové, zdravíme vás. Tak další posluchač a zřejmě romantický příběh o lásce.
2: No romantický, já už jsem důchodce.
1: No to je jasný.
2: Celý život se cítím líp, když je společnost smíšená, kde jsou ženy.
1: Dobře.
2: Já trochu brnkám na kytaru, teď už žiju sám, miloval jsem manželku, tak si, a když si skládám písničky, tak vždycky tak, aby se to líbilo těm holkám, pořád ještě.
1: No jo, to máme od 16 nebo od 15, někteří už od 10 let. Jo. No a Jirko, romantika někdy v létě, ty písničky u ohníčku, pomáhalo to?
2: Pomáhalo to vždycky, pomáhá to i dodnes.
1: No výborně.
2: A já mám jednu písničku.
1: Na celou píseň není úplně prostor, ale můžete určitě nějaký refrén nebo romantickou část. Šlo by to?
2: Když jsem byl mladý, neměl jsem tušení, to všechno časem objeví mu ženy. Měl jsem jen matné, nejisté představy, to si jen puberťák natluče do hlavy. Nebylo porno, necudné obrázky, zrušivé tajemno a tím i otázky. Lítal jsem na kole u pusy pěnu, zatím jsem nespatřil slečenou ženu. Oči máme unavené věkem, vzpomínání bývá jen naším lékem. I když vedem už senilní řeči, ženy nám věnují stále svojí péči, jsou pro nás vší, na čáty vzpomenu, sluníčkem štěstím, koupelovou pěnou, záchranným kruhem v nekrytém bazénu, bývají naší ostudovou ženou.
1: To je ona?
2: No, to je ona, já jsem ji zkrátil trochu, vynechal jsem tam něco.
1: Jo, dobrý, dobrý, tak krásný, tak opěvujete ženy ještě teď, blahopřeju, Jirko z Hradce Králové.
2: No, já už jsem v důchodu 23 let.
1: Jej, no tak to mě to teprve čeká, ale koukám, že si užíváte velmi aktivně, taky u Country Rádia, tak jo. Díky moc za zavolání.
2: Poslouchám vás pořád.
1: A pošleme nějakou hezkou píseň ještě další, jo?
2: No, pojďme.

Zobali, vrabci, zobali, poslední píseň této hodiny, za chviličku předpověď počasí na noc a zítřek a za 3,5 minuty už bude 16 hodin na Country Rádiu. Připravte si své romantické příběhy a můžete je psát na 720 00 11 11 nebo na e-mail studio@countryradio.cz.

0: Tantry počasí.
1: Dnes v noci bude jasno až polojasno, zejména v Čechách od západu přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřka. Teploty budou 19 až 14 stupňů v údolích, ojediněle až 12 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů Celsia. Zítra v pondělí čekáme polojasno až jasno, ráno zejména na Moravě a ve Slezsku zvětšenou oblačnost. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami, pravděpodobně i velmi silnými. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Zítra v pondělí v 1000 metrech na horách bude kolem 26 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý během dne mírný západní až severozápadní vítr povane rychlostí 10 až 25 km za hodinu. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku jihozápadní, v bouřkách a večer na frontě vítr zesílí.

0: Texmeni, pochod amerických námořníků, krásná písnička, za chviličku Kamelot, Roman Horký, Petr Kocman, Tomáš Linka, Alan Mikušek a vámi oblíbená píseň Zlato. Už to jede, přátelé. Za chviličku také víkendový pokec, tedy romantické příběhy o vašich láskách letních, v mládí, v dospělosti, nebo teď možná na sklonku, nebo v pozdním věku. Záleží na vás, s čím se s námi podělíte. Zkuste se podělit na SMS bráně 720 00 11 11 jako ostatní.
1: Nevadou táhneme rance na zádech a ta pou...

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector.

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: The only two things in life that make it worth living

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Zřejmě se Františka dala Františkem nějak popohnat a napsala nám krásný příběh. Děkujeme, Františko. Nevím, jestli je všechno publikovatelné, ale Kája, kterého jste poznala, by to mohl slyšet. Takže Kájo, pokud jste Františku poznal jako kdysi dávno, asi před 20 lety malou holku, tak prý pořád nezapomněla, jak jste úžasně uměl držet za ruku, když jste chodili lesem na táboře. Dobře, tak Františko, Kájovi jsem vyřídil, tak pokud máte další takovéhle romantické lásky, Františka říkala, že se s Kájou pak už nikdy nepotkali, nebo říkala, napsala nám tady, že už se s Kájou nikdy nepotkali, ale Kája možná ví, a třeba teď vodí, a protože si to s Františkou vyzkoušel, vodí za ruku nějakou jinou, ale možná, že se to tak krásně naučil s Františkou, mu dodnes pomáhá. Takže Kájo, děkujeme za příběh, kterého jste byli inspirací, no a Františce přejeme, aby třeba v životě měla taky takového partnera, který umí taky tak krásně držet za ruku, a snad to tak opravdu je. Se zprávy jsme se to nedozvěděli, ale v každém případě romanticky držet dívku za ruku na táboře, když jdete ve dvojici, no, to mohlo být moc pěkné. Tak děkujeme za další příběh. Věra Martinová, Toulavý džíny, nebo Žalman a spol, Tři země, další písničky na Country Rádiu. Příjemný poslech přeje ze studia Petr Bohuslav.

tyranský rozmar paměti. Zpívat budem, zapomenem na lásku, smrt i prokletí.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Podíváme se opět na dopravní nehody. V Dubném u Českých Budějovic je dopravní nehoda a vyšetřuje se, je to bez zranění, ale policie jde na místo, je to v zatáčce. Tak pozor, je to kousek od Křenovic u Dubného. Tak tolik z Českobudějovicka, teď se podíváme do Prahy. V Zenklově ulici na Praze 8 je dopravní nehoda, kam jedou záchranné složky, protože překáží na vozovce. Je tam průjezd se zvýšenou opatrností, takže v Zenklovce pozor na křižovatce s Polotavskou a Proseckou. Je to ta komplikovaná, složitá křižovatka, kterou málo kdo umí projet dobře, tak zřejmě tam někdo zazmatkoval. Na 19. u Dolních Hořic v okrese Tábor dvě osobní vozidla bez zranění, policie jede na místo, kousek od autobusové zastávky Dolní Hořice, tak tam je dopravní nehoda. Ve Vestecké ulici, ve Vestci, je nehoda osobního vozidla a chodce. Na místo už dorazily záchranné složky, takže ve Vestecké bude zřejmě ošetřování, vyšetřování dopravní nehody. Chodec a osobní vozidlo, to nebude jednoduchá dopravní nehoda, tak opatrně. A dvě osobní vozidla se srazila také v Jihomoravském kraji u Roviny, tak v Tovární ulici, je to na silnici 380 u Brna. No a ještě poslední, v Revoluční ulici na křižovatce Ruská a Podhomolí v Chocni, takže v Chocni mezi Ruskou a Podhomolí na této křižovatce je dopravní nehoda, tak opatrně projíždějte. Šťastnou cestu!
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: políbit.
1: Tak Hanka Zavířova si přeje půl měsíc od KTO, když je téma hovoru letní lásky prý. Dobře, no tak Hanko, já to tam dám. Ano, Hanko, děkujeme. Chtělo to také romantický příběh, ale Haničko, nevadí. Třeba ta romantika přijde od té písničky, jo? Tak snad to bude romantická píseň nejenom pro Haničku, ale i také pro vás, pro ostatní. Vy už si píšete snaživě o písničky na přání. Ano, blíží se 17. hodina a čeká nás hodinka písniček na přání. Teď ovšem Hanka a půl měsíc, Olga Matušková, Valdemar Matuška. No a vy pište případně další své příběhy, protože ještě máme jedno povídání víkendového pokecu před sebou a těch příběhů není nikdy dost. Tak když tak 720 00 11 11, příjemný poslech přeje Petr.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak zdravíme různé party, které se vracíte tady, vrací se z Jizerských hor, máme zahrát Rocky Mountain High od Johna Denvera, děkuji a přeji kouzelnou neděli plnou pohody všem, kdo je na vlně Country Rádia, zdraví Ema. Tak Emo, máme romantické příběhy, tady ten je opravdu romantický, navíc ta píseň je romantická, tak já doufám, že udělá radost. Já ji zahraju, ale chtěl by to možná ještě nějaký romantický příběh k tomu, tak když se vracíte s partou, se kterou jedete z Jizerských hor, tak v Jizerkách bylo určitě krásně romanticky, že jo? Tak zdravíme Emu a její partu, šťastnou cestu, snad jsme to stihli na cestu, aby jsme vás doprovodili. Tak dávejte pozor na cestě, ať dojedete včas, ale taky celý a v klidu a v pohodě.

měl 17. desítku a žízeň pořád rostla. A podobal se těžítku, jak seděl čuměl do skla. Ani si nebyl ulevit, měl sebou asi pleny. Za celý večer neřekl nic, jen šilhal do tý pěny. Seděl jsem rovnou naproti, už zůstali jsme sami. Jen pingl se sklem rachotí a u baru dvě dámy. Pak najednou, když vytáhnul 18. bůra, řekl: chlapče, máš dvě možnosti, bejdlustr nebo můra. Tak nevím, je to Sokrates a nebo místní kretén. Kdyby řekl třeba chcípl pes, nebo je teplej květen. Dobil poslední sklenici, pak stál a říká, že jde. A dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede. A dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede.

To jsem ho viděl naposled, jak zmizel u hřbitova. Jen pár dní se mi vrací zpět ta jeho zvláštní slova. Pak zapomněl jsem, jak šel čas a utek nějakej pátek. Na pacník přišel listopad, kdy mýval táta svátek.

mám stichlým hřbitovem, v ruce s tím keřem růží. A najednou no čertovem, všude mám husí kůži. Tam pomník stál jen spadaná, na něm ze stromů kůra. Jméno. A nápis máš dvě možnosti, bej Luster nebo Můra. A nápis máš dvě možnosti, bej Luster nebo Můra.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Slíbil jsi mi sebe a sedmý nebe, slíbil jsi mi toho moc. Pak jsi mě tu nechal a nikam spěchal, každý den a každou noc.

0: Country počasí.
1: Dnes v noci bude jasno až polojasno, zejména v Čechách od západu přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřka. Teploty budou 19 až 14 stupňů v údolích, ojediněle až 12 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 14 stupňů Celsia. Zítra v pondělí čekáme polojasno až jasno, ráno zejména na Moravě a ve Slezsku zvětšenou oblačnost. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno od severozápadu lokálně s přehánkami nebo bouřkami, pravděpodobně i velmi silnými. Nejvyšší teploty 31 až 630 stupňů Celsia. Zítra v pondělí v tisíci metrech na horách bude kolem 26 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý během dne mírný západní až severozápadní vítr povane rychlostí 10 až 25 km za hodinu. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku jihozápadní, v bouřkách a večer na frontě vítr zesílí.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
3: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.

asi tak rok, co já na bále byl a u stolu seděl a červené byl kolem lidí jak můj samý tanec a smrt.

si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní, tam pod věncem schojí.

ruce mává. A ten druhý zasnul už, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lehl, možná chce se mu spát, druhý držel.

0: hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: A ještě tady máme dozvuky našeho romantického povídání o prvních láskách. My jsme sice měli o láskách, které nepřežily léto, ale tady mám od Moniky jedno krásné přání. S mým současným manželem jsem se seznámila v mateřské školce a teď jsme svoji. Píseň posílám všem a především Olince Kettnerové a je to od Pavlíny Jíšové Jeruzalém. Zdraví Monika. Moniko, děkuju moc krát, blahopřeju k té krásné lásce od mateřské školky a doufám, že vám ta písnička udělá radost. I když to, přiznám se, trošku trvalo, přeci jenom těch přání je opravdu hodně. Prosím o zahrání skladby Děda Nezbeda pro Karla Platenku, který 9. srpna právě dnes slaví své 70. narozeniny. Moc děkuji, Kájo, přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, podepsána je Marcela. Tak Marcelo, posíláme panu Karlovi všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Děda Nezbeda za chviličku zazní. No a ještě tady mám Jantarovou zemi pro pana Romana Bízu ke jmeninám. Přejem zdraví, štěstí a hodně najetých kilometrů, manželka s dcerami a rodinou. Děkuji, Majka. Tak Majko, i Jantarová země za chviličku zazní.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Žalmanovy koncerty jsou plné takto krásných písní, jako jsme slyšeli Jantarová země a další. 80letý Bart vydal nové album, jezdí s ním, pokřtil ho, teď má obrovský úspěch. Pavlovi to přeju, hlavně, aby vydržela ta energie, jako je v celé jeho kapeli. Nádherná muzika, nádherní lidé a hlavně vždycky skvělé publikum, které spolupracuje. Tak to jsou Žalmanovy koncerty, vypravte se na některý, je to pohlazení na duši. No a teď Pavel Brimer a Fešáci, hvězda Country On. Pro manžela Radka Jelínka, pro všechny, co vás... pro všechny pro vás a taky malinko pro mě děkuje Dana, písničku od Fešáků si prosí. Tak Dano, posíláme už za chviličku. Jirka ze Suchovršic by rád slyšel Eagles Hotel California pro mýho střídajícího kolegu pana Miloše Kellera. Moc se těším na bonanzu s vámi, krásnou neděli všem přeji. Dobře, Jirko, posílám nejenom Miloši Kellerovi, ale taky mně, protože tuhle tu píseň mám ohromně rád. A mám rád i tu českou verzi, kterou kdysi naspíval Jiří Korn a moc rád ji taky zpívám. Takže Eagles Hotel California pro kolegu Miloše, pro mě, no a taky pro bonanzu a bonanza bude po 18. hodině. Miloš Keller přijde, nebojte, krásnou neděli všem přeje Jirka ze Suchovršic. Tak Eagles, to bude 6,5 minuty, tak si dáme pak ještě jednu rychlou, roztomilou píseň Kulatý obdélníky. Pro Magdu k narozeninám 25 a 25, Táňa k narozeninám, Ondra k narozeninám, Tomáš k narozeninám, David k narozeninám, všem zdraví, děkujeme Uherské Hradiště, Ježíš, to je oslava. Tak kulatý obědovníky určitě pojedou za chviličku na ty správné adresy.

pojď se mnou. Ty moje poupě, já ukážu ti opiový doupě. Tam v těžkým týmu, po mamnech jedu, víš, mělovej les a žlutou vodu.

ležím si na břiše a zádech pednu kytu v kancelř a šiše. Žil si v lahobytu, dva kufry alkény, postal jsem za chatu a potom za uťák LSD lopatu a

tak uzvačit. Čuchnu si čikuli, mám z toho čistidla, frňák jak bambuly. Konečně v komatu, rysy mi přituhly, sako a kravatu, daj mi do truhly. Kulatý hotelníky,

0: na přání na Country Rádiu.
1: Máme zahrát Ty si tančíš od Františka Kasla, Petra Jára. Krásný nedělní den, prosíme zahrát od Františka Kasla Ty si tančíš. Tak Petra a Jára si přeju písničku, za chvíličku bude. Nadčlověk pro našeho tatínka, dědečka a manžela Vladimíra Záreckého. Páč je prostě boží, přejí manželka Marcela, synové Pája a Tom. Dobře, Pájo, Tome, Marcelo, posíláme pro božího Vladimíra Záreckého nadčlověka za chviličku. No a borůvkový víno pro všechny, kdo mají borůvky rádi, hlavně pro ty, co dokážou sbírat a dnes z nich něco dobrého upekli, třeba koláče jako já, a povedli se moc. Děkuji, Dana. Tak Dano, borůvkovou za chviličku zaspívá Šárka Desková i vám. Nejenom Daně, ale všem, kteří byli na borůvkách, za chviličku písnička. No a teď ty další. František Kasl začíná. Mezitím také dopravní informace, takže pokud nějaké máte, volejte na 210 323 333. V příští půl hodině také jedna písnička na přání po telefonu, ale teď dopravní informace za chvilku.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Jsme s Country rádiem na cestách, podíváme se, jak to momentálně vypadá s dopravou, dopravní situací a dopravními nehodami. Tak dopravní nehody, jak to bude? Dobře, podíváme se. Nehoda je na silnici druhé třídy 448 v Laškově v části obce Dvorek u Prostějova. Dopravní nehoda, uklízí se tam vozovka, je to na 448 v zatáčce u Kandie. Další nehoda je na silnici druhé třídy 260 u Dubé. Dopravní nehoda se zraněním, je to u Nového Berštejna, těsně před obcí u Molky je dopravní nehoda v mírné zatáčce, je to se zraněním, tak opatrně. První třída číslo 8, to je silnice, kde se stala další dopravní nehoda, dvě osobní auta u Bystřanské ulice a na Bílinské, je to na silnici číslo 8 v Teplicích. Je to na sjezdu z dálnice z osmičky. No a nehoda je na silnici 23618 u Nižboru v okrese Beroun. Havárie cyklisty, na místo jedou záchranné složky, tak opatrně. Je to vlastně u řeky kousek před mostem v Nižboru, tak opatrně projíždějte. No a ještě v Kališti na 134 v okrese Jihlava osobní vozidlo a motocyklista se srazili a bude to problém, je to v Kališti na křižovatce se 134, na místo jede policie České republiky, bude se vyšetřovat nehoda, tak opatrně projíždějte i tímto místem. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
3: Trampské tamtamy na Country Radio.
4: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Za příběhy moderní trampské písně a také folku a country se 11. srpna vydáme s Mirkem Černým.
3: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Kuličky na přání na Country Rádiu.
1: Máme zahrát píseň Jenisej, prý jsme ji hráli, je to od Ivana Mládka, no a měli bychom to hrát pro manžela, kterého jsem stretla před vyše 40 rokmi a stále má ljuby. Děkujem, Marika. Mariko, posíláme písničku, za chviličku zazní Ivan Mládek a Zelenáči Na břehu Jeniseje. No a pak máme Jitku Vrbovou, Bílá pláž, prý ať nám to dnes uteče. Poslední pracovní den před mojí dovolenou, tak prosím o zahrání dovolenkové písně. Díky, Mirek. Mirku, poslední pracovní den v neděli, jo? No tak, klobouk dolů, to jsme na tom společně. Akorát já mám vlastně volno vždycky, když si ho udělám. No a pak tady máme Jirku s Chrudimi. Můžu poprosit o písničku pro pořadatele dvoudenního hlineckého folkového špekáčku, ze kterého jsme se před chvílí vrátili, kam jsme utekli před tradiční chrudimskou poutí. Dobře, chrudimská pouť, tam jste utekli, my jsme včera vysílali, že i doprava v Chrudimi vypadala podle toho. Bydlíme v centru dění a to se opravdu nedá vydržet. Folk a trampírna, to je jiné kafe. Pokud se ještě dnes vejdou, mohl bys prosím zahrát něco od Asonance? Aha, děkuju mockrát, která tam chyběla. No my jsme chyběli na folkovém špekáčku hlineckém. No tak dobře, tak s tím co uděláme. Moc díky a přeji hezký den, Jirka. Mimochodem, ty masové špekáčky byly opravdu moc dobré. Tak jo, já jsem vybral jednu písničku od Asonance. Je to vlastně také pozvánka nejenom tady pro Jirku s Chrudimi, ale i pro vás, pro všechny na 12. září. To budeme slavit 35 let folku na Country Rádiu a 50. Asonance a pozvali jsme si ještě Isaru, skvělou kapelu z Mladé Boleslavy a také Mariany z Pardubic. Oni, ty dvě kapely, všichni jsou skvělí a přijali naše pozvání a přijedou nám popřát nejenom Country Rádiu k 35, ale i Asonanci k 50. Zahrajeme takový trojkoncert, tedy nebude to festival, ale tři koncerty tří kapel. No a do toho ještě skotští dudáci a tak dál. Takže Asonance, Bílá pláž a Jenisej, už to jede, příjemný poslech z Country Rádia přeje Petr Bohuslav.
0: Country Rádio, klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
2: Na břehu Jenisej.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky.
1: Tak teď ještě Ďáblovy námluvy a pak už Miloš Keller. Miloš Keller přichází se svojí bonanzou. Vy se na ní těšíte, jak jsem četl od našich posluchačů. Takže příjemný zbytek večera.

0: Country počasí.
1: Dnes v noci bude jasno až polojasno, zejména v Čechách, od západu přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo i bouřka. Teploty budou 19 až 14 stupňů v údolích, ojediněle až 12 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů Celsia. Zítra v pondělí čekáme polojasno až jasno, ráno zejména na Moravě a ve Slezsku zvětšenou oblačnost. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami, pravděpodobně i velmi silnými. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Zítra v pondělí v 1000 metrech na horách bude kolem 26 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý během dne mírný západní až severozápadní vítr povane rychlostí 10 až 25 km za hodinu. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku jihozápadní, v bouřkách a večer na frontě vítr zesílí.
2: Sotva sejde z polí sníh, opouštím své stohy knih.

0: 18 hodin. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza. Hitparáda Country Rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Dobrý podvečer, já jsem Miloš Keller a tohle je nedělní písničková minihit paráda Country Rádia Bonanza. Začínáme novou čtveřici základních kol, začínáme kolem

Startovní dráha číslo 1 dnešní countryové Bonanzy, Alfa Srnec a písnička s názvem Los. Jinak vše ostatní zůstává stejné, 5 písní potom hlasování, před 19. hodinou vítězná písnička, taky někdo dostane CDčko. Pětice písní se objeví na webu a budete moci pro ně znovu hlasovat. Třeba vyhraje někdo jiný než kdo ve vysílání a Petr Kocman bude vítěznou písničku hrát ve svém večerním vysílání. Teď dvojka, Hellraisers a Kankan.

Tak to je také písnička z letošního finále Porty v Řevnicích, Hellraiser z Kankán, Bonanze pod startovním číslem 2. Trojka Viktor Půček, Mám bouřky rád.

Startovní dráha číslo 4, nahrávka s názvem Cesta skupiny z ničeho nic. A je tu pětka, to je novinka. Cleo a cizinci.

0: než cizinci.
1: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza. Hitparáda Country Rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.

0: A konečně pětka, Kleo, Cizinci.
1: Jako my sami, tváře pokryté uschlými slzami.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.
3: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Pohled na výsledkovou tabulku na webu z internetového hlasování je poměrně jednoduchý. Vyhráli Gentlemani s Margaret úplně stejně jako ve vysílání. Takže nic nehrajeme, ale Gentlemani a Margaret budou na startovní dráze číslo 1 v Super Bonanze za 3 týdny. Tak hlasujte pro ty aktuální písničky.
2: Od pradávna tichým krajem, právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak.

0: s Country rádiem na cestách.
1: A máme tu poslední dnešní dopravní informace, kde se zdržíte na dojezdu do Prahy. D1 u Šmejkalky ve směru na Prahu má dlouhou kolonu už od Divišova, dojíždí se do zastavení. D4 ve směru na Prahu, kvůli pracem na jíloviště, kde se jezdí v každém směru jedním pruhem, je kolona už od Řitky, také opatrně do ní dojíždějte. Jeden pruh prostě nestačí na 4. No a ještě 3 z Tábora do Prahy od konce D3 je kolona až do Miličína, pak je také kolona kolem Benešova a na dojezdu k D3. Další doprava zítra po ránu, šťastnou cestu.
0: Country Radio. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: To máme rekapitulaci. Jednička, Alfa, Srnec a Los.
2: Potkal v lese los losa, když v tundře byla kosa a zima jako v norském filmu všude kolem sníh.
1: Startovní dráha číslo 2, Hellraisers a Kankan.

0: Tohle je trojka Viktor Půček, Mám bouřky rád. Čtyřka Zničil nic se stal.
1: Víš, že ten tón už neskazí.
0: A konečně pětka, Kleo a cizinci.
2: Láve prázdné, jako my sami, tváře pokryté uschlými slzami.
3: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

slogan v kostelíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařino mi krade a skáče po mé posteli.

les, na věž nám orloj bije, necháme už té teorie. Máme pěkná očka a hnědý blásky, vy jste kočka hodná lásky. Já odborně schudí a

0: dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát. Pět dětí sedí v ambulanci, vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci, jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád, dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát.
1: A pojďme na nějaké ty sloky. Dobrý večer, milé děti, dneska to tu půjde od 10 k 5, dneska bude bolest veliká a první přijde na řadu, kdo nejvíc naříká. Dneska bude bolest jako žádná jiná, moc mi tady nervy, to není moje vina, za blbost se platí a přichází trest, je to poučení, blbče, neměl si sem lézt a už jich je tam 10.

Pojď sem, kluku, já ti vyndám klíště. Ještě si to sakra rozmyslíš, že si sem přijdeš příště. Ambulancí po večerech rozlehá se řev. Já miluju svou práci, miluju krev. S tímhle si sem přišel jako doopravdy, cože? Tak si tady lehni, já už si brousím nože. Kosti už jsou vrženy a máš, co chceš. Na dnešní večer, kamaráde, nezapomeneš.

0: Mě to vážně mrzí, ale je to fakt smůla, že IQ tvých rodičů je čistá nula a doktor, co tě ošetřuje, chodí do práce si léčit svoje ego a vybít frustrace. Že doktor, co tu dělá, je hodnej až pláče, možná si měl přeci jenom zůstat doma radši. Hlavně bejt pozitivní, každej ví, že doktor, co tě nezabije, ten tě uzdraví. A je jich tam 20.
1: 20 dětí sedí v ambulanci, vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát.
0: Pojďme vyložit karty na stůl, teď si v mojí péči. Utrpení zbližuje a bolest léčí, tak zatni zuby a zadrž dech. Budu to já, kdo se bude o teď zjevovat v tvých snech.

0: Děkujeme moc. Martin Čepelík, Andrea Minima.
1: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza. Hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
2: Pár minut před 19. hodinou je rozhodnuto, byl to souboj celkem trojice písní. Nakonec to vyhrála ta, kterou uslyšíte za chviličku, bude jí hrát také Petr Kocman večer a pětice písní se objeví na webu a budete moci pro ně hlasovat. Jak říkám, byl to souboj vlastně mezi dvěma novinkami, možná třema novinkami, jak se tak na to koukám. Uvidíme na poslední chvíli, to potom tedy dopadlo tak, jak to za chvilku uslyšíte. Teď CDčko dostane někdo s krásným koncovým trojčíslím 111, takže ty tři jedničky na konci, prosím, pošlete mi celou adresu a gratuluji vám všem ostatním, kteří jste telefonovali nebo SMSkovali, prostě soutěžili a typovali, tak děkuji. Vítězem je skupina Alfa Srdec a nahrávka s názvem Los.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Dobrý den, přeje Vladimír Mertlík a pořád Zdravíčko, doktore. V nové sérii se vracíme i k tématu mikrobiomu, který u vás vzbudil velký zájem. Další dva díly cyklu budeme tentokrát věnovat takzvaném ose střevo mozek, tedy zaměření na vliv mikrobiomu a vzájemnou komunikaci mezi našimi střevy a nervovým systémem. Je to šokující. A proto je hostem mého pořadu, jak jinak, doktor Petr Ryšávka, excelentní specialista na lidský mikrobiom a držitel patentů na nové generace probiotik. Takže zdravíčko, doktore.
2: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
1: Pane doktore, když se řekne osa, střevo, mozek, co si pod tím má laik představit? Jak byste definoval tu hlavní myšlenku o této ose?
2: Tak pokud se to pokusíme hodně zjednodušit, tak si můžete představit, že vaše střevo, které je plné bakterií, velmi intenzivně komunikuje s vaším mozkem. Ta komunikace je velmi...
1: Zajímavé, že znáte to jenom u někoho.
2: Ne, to zatím nejsou výjimky. Jako ta komunikace funguje u každého, ale u někoho méně, u někoho hůře. Ale ta komunikace je samozřejmě obousměrná. To znamená, není to jenom o tom, že by bakterie vysílaly signály směrem do mozku, ale také mozek vysílá signály směrem do našeho střeva i k našim bakteriím. Aha. Takže když nás třeba chytnou pracovní deprese nebo nějaký splín, který je daný prostředí, ve kterém žijeme, tak i vlastně ty signály z mozku mohou negativně působit na náš mikrobiom.
1: Aha. Proč se v poslední době, aspoň se mi to tak zdá, o propojení střev a mozku tolik mluví?
2: Vůbec se vám to nezdá, to je prostě vědecká realita. Díky tomu, že se molekulární metody posunuly neuvěřitelně dopředu, my jsme schopni velmi kvalitně právě analyzovat a sledovat, co se děje ve střevě, jaké signály střevo vysílá do našeho mozku. Takže dneska právě díky vlastně těmto metodám víme, že v podstatě naše střevo je taková biochemická laboratoř. Já to řeknu možná úplně natvrdo, ale jako každý z nás je trošku takový narkoman, závislý na tom, co ty naše bakterie ve střevě uvaří. Aha. Buď nám uvaří ty veselé molekuly a my jsme těmi bakteriemi uvedeni do dobré nálady, do takového jako konstantního rauše, anebo když se nám ve střevě přemnoží ty nezdravé patogenní bakterie, tak nás doslova do písmene zdrugují směrem k těm špatným náladám, k depresím a podobně.
1: Až tak? Jakou roli v této komunikaci hraje, rozeberte víc, ten střevní mikrobiom. Co vlastně tvoří zdravý základ mikrobiomu? A kde se měněj a proč ty nálady?
2: Je to hodně zajímavé, právě díky těm moderním metodám víme, a my už to třeba v laboratoři, když děláme analýzy mikrobiomu, jsme schopni krásně sledovat, že lidé, kteří třeba trpí depresí, mají narušený mikrobiom. Vidíme to tím, že se sníží rozmanitost mikrobiomu, protože platí takové základní pravidlo, čím je ten váš mikrobiom, ta vaše zoologická zahrada ve střevě pestřejší, tak tím jsme prostě šťastnější. Ale dneska zažíváme takové neúplně optimální období, je to jako beznadsázky období genocidy mikrobů, kdy my si ty mikroorganismy tím, co jíme, co pijeme, co dýcháme, tak si je ničíme, vybíjíme si je. A pak se děje něco, co je prostě skutečně pohroma pro naši psychiku, pro náš mozek, protože najednou ty bakterie vysílají špatné signály. A to vysílání signálů je několika cestami. My si to můžeme představit jako takovou Wi-Finu, kdy ty bakterie vysílají spoustu jakoby takových vzdálených signálů, anebo vyloženě přes takovou telefonní linku, to je v podstatě bludný nerv, se kterým pak vlastně komunikují s naším mozkem. Takže těch cest, jak střevo komunikuje s mozkem, je vícero.
1: Tady je Country Radio, Vladimír Mertlík a pořád Zdravíčko, do které mým dnešním hostem je doktor Petr Ryšávka, excelentní specialista na lidský mikrobiom a bude tady za chvíli.
0: Zdravíčko, doktore, váš domácí lékař na Country Radio.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Dá se tedy, pane doktore, říci, že určitě s nadsázkou, že střeva jsou naším jakýmsi druhým mozkem? Nebo to přeháním?
2: Nepřeháníte. Určitě už naši předkové dávno věděli, že ta spojitost našeho mozku se střevama je velmi intenzivní. Tarčení, znáte, jsem něčeho nakrknutý, málem jsem se z toho podělal, mám sevřený žaludek, sevřené břicho, motýly v břiše. Toto všechno víceméně jasným signálem dává informaci, že v tom
1: lezeš našem... mikrkem.
2: Ano, přesně tak. Toto všechno dává jasnou informaci, že v tom našem střevě se skutečně skrývá kus našeho já, kus naší vlastně nálady a v podstatě i funkčního mozku, protože kdo nemá v pořádku střevo, tak nikdy nebude mít v pořádku mozek. Prostě nebude.
1: Aha, to mnohé vysvětluje. Ještě mi řekněte, jakými cestami nebo jakým způsobem, jakou formou spolu mozek a střeva komunikují. Je to prostřednictvím nervů, hormonů nebo dobře mikrobiomu, ale co to je v tu chvíli?
2: Tak vy jste to víceméně už jako teďka vykopl, tu informaci, ale já se vrátím k tomu předchozímu vstupu. My si skutečně můžeme představit, že náš střevní mikrobiom komunikuje s mozkem skrze několik cest. Aha. A když si to chceme představit trošku ličtěji, tak jedna z těch cest je skrze hormony nebo skrze imunitní systém, kdy vám váš mikrobiom skutečně si vytrénuje buňky imunitního systému a ty přechází do mozku a v mozku vám ovlivňují vaši náladu, vaši psychiku, chuť na jídlo a tak dál. Takže to si můžeme představit jako takovou komunikaci skrze vnitřní Wi-Fi. A pak je tady vlastně to pevné spojení skrze nervus vagus, to je bloudivý nerv. 80% vláken toho bloudivého nervu vede ze střeva do vašeho mozku. Takže ta reaktivita je velmi, velmi rychlá a ty bakterie jsou schopné skutečně v rámci milisekund vyslat do vašeho mozku signál jako pohoda, všechno je v pořádku, nebo mám hlad, nebo jsem najezený, jsem sytý. Až takhle vlastně ty bakterie tady touto pevnou linkou ovlivňují vaše chování.
1: Mluvíme tady o mikrobiomu, ale dá se rozdělit, nebo mohou ho vnímat, to je jakoby celek, jakoby jakási ano. Masa, jako jakási množina, je to tak?
2: Ano, přesně tak.
1: A jsou i mezi nimi, teda je složen z jedinců,
2: ano.
1: Kdybych to tak nazval. A ty jsou různý úplně.
2: Přesně tak.
1: Jak se vytváří během života a co nejvíc ovlivňuje? I když asi z částí se rodíme, ne?
2: O tom se hodně diskutovalo, dneska už víceméně je takový úzus nebo zhoda na tom, že se rodíme v podstatě sterilní, ale když už se bavíme o střevo mozek, tak tady si neodpustím jednu důležitou poznámku. Vlastně do našeho vývoje, ještě když jsme byli v těle naší maminky, tak hodně mluvil mikrobiom naší maminky, protože střevní mikrobiom matky produkuje spoustu látek, které procházejí přes placentu a dostávají se až do mozku toho vyvíjejícího se plodu, a rozhodují o tom, jak vlastně bude hustá ta nervová tkáň. Takže zase řeknu to s nadsázkou, to, jak nám to pálí nebo nepálí, tak do určité míry jako na tom mají tu zodpovědnost i střevní bakterie našich maminek. Samozřejmě tam genetika, výchova a tak dále, ale ty střevní bakterie maminky zasahují do osy střevo mozek v podstatě už v průběhu vývoje.
1: Říkáte, že se rodíme sterilní, ale z našich debat předešlých si zase pamatuji, že si občas něco pamatuji, že vlastně při narození člověk bere sebou, co to je? To není mikrobiom, když přirozený porod, pánví, orgány prostě porodními.
2: Děkuji tady za tu doplňující otázku, já jsem to neřekl úplně jasně, takže moc děkuji. Jde o to, že vlastně v těle matky my jsme v podstatě sterilní. Ten plod by měl být sterilní. A při porodu, vlastně jak prochází porodními cestami ten novorozenec, tak je kolonizován. Maminka v podstatě to dítě inokuluje. Předává mu svoje.
1: Kolonizován je krásný slovo, ano.
2: Přesně. Takže osidlován. A nejsou to jenom ty vlastně poševní bakterie, ale jsou to i fekální bakterie. Takže skutečně, my, když jsme se rodili, tak do našeho vlastně těla se dostávaly i střevní bakterie našich maminek. A takhle to funguje vlastně statisíce let, nebo když se podíváme na evoluci člověka, tak miliony let, kdy matka předává svůj mikrobiom dítěti. Dítě je to jakási forma jako dědičnosti.
1: Takhle skvěle to vykládá doktor Petr Ryšávka, excelentní specialista na lidský mikrobiom, který je hostem dnešního zdravíčko doktore Vladimíra Mertlíka na Country Rádiu.
0: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.

A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
1: Ještě se vrátím k tomu předešlému vstupu. Také si pamatuji, a to bych považoval za důležité, kdybyste vysvětlil znovu, že je asi tím pádem rozdíl při porodu císařským řezem, kdy vlastně jsou ty cesty jiné a jsou přesně sakra
2: tak.
1: Jiné.
2: Přesně tak. Tady se ukazuje, že právě porod císařským řezem znamená pomyslně takové jako přestřihnutí té dědičné pupeční šňůry, kdy maminka předává mikroorganismy svému dítěti, takže to, co tady je skutečně ty miliony let osvědčené, tak najednou prostě jedním prostě úkonem se to všechno zruší. To, co vlastně příroda vymyslela, vyvinula, co se osvědčilo, tak najednou je zrušeno. A ukazuje se, že právě děti, které jsou narozené císařským řezem, a ten počet se neustále zvyšuje. V Německu je to zhruba třetina všech porodů. V České republice se ten počet také zvyšuje. Tak se právě zvyšuje i vlastně zvyšují ty navazující problémy, které pak na to nacházejí, které pokračují. Co tím myslím? To dítě vlastně už od malička nemá tu správnou startovací vsádku mikroorganismů. A právě ty první týdny života jsou naprosto klíčové pro to, aby jak ten mozek, tak imunitní systém dostával správné impulzy. A ukazuje se, že dítě, které se narodí císařským řezem, má mnohem vyšší riziko autoimunitních onemocnění, alergií, astmatu, atopické dermatitidy. A možná, je to zatím hypotéza, tam bude i spojitost právě s tou soustřevou mozek a právě třeba ta vyšší predispozice třeba ke vzniku depresí a tady těch vlastně psychických problémů.
1: Svoji roli určitě hraje asi strava, ne? Při formování těch střevních bakterií.
2: Přesně tak. Ta genocida mikrobů, kterou zažíváme, to je hlavně strava. Jako část odpovídají antibiotika, ale říkám, antibiotika potřebujeme a pán Bůh zaplať za to, že je máme, ale z 90% si vlastně tu genocidu ve střevě děláme tím, co jíme. Ty trvanlivé potraviny plné konzervantů, chemikálií, které vlastně už jenom ta, že ta potravina je trvanlivá, v podstatě jako na ní nic nevyroste, tak jak na tom pak má růst ta naše ušlechtilá přátelská mikrobiota, že jo? Když to řeknu to vulgárně, když to nežerou ty divoké typy bakterií a plísní kolem nás, tak jak si s tím má poradit ta naše přátelská mikrobiota?
1: Jsou tedy, zase jestli jsem správně pochopil, některé druhy těch bakterií jsou spojovány s lepším fungováním mozku a psychiky? Jakože to je kmen nějakej nebo
2: Určité vlastně druhy bakterií jako skutečně jsou spojené s lepším stavem ve vztahu k celkové psychické pohodě, ke kognitivním funkcím, to znamená, jak nám to pálí. To je třeba u seniorů hodně dobře jako vidět, ale je potřeba se na to dívat velmi opatrně, protože když ty bakterie ustřelí, ty přátelské, zase do nějaké nesmyslné vysoké koncentrace v našem střevě, tak se to paradoxně může otočit a může to být kontraproduktivní a může to být spojeno třeba s některými onemocněními, kde bychom to vůbec nečekali. Takže vždycky je potřeba určitá vyváženost. Prostě příroda to všechno vyladila do naprosté dokonalosti a my se nesmíme snažit to ustřelit do jednoho nebo druhého extrému.
1: Jaké látky, nebo to možná není pro laika důležité, ale je to na vás, jestli na to odpovíte, produkují střevní mikroorganismy, ale hlavně oni ovlivňují tedy i nervový systém člověka?
2: Přesně tak. Jak už jsem vlastně řekl, naše střevo je prostě chemická továrna, farmaceutická továrna, představte si to, jak chcete, nebo varna drog. Skutečně bez nadsázky my jsme v područí těch látek, které nám střevní bakterie produkují. Všichni znají třeba kanabinoidy z konopí, které se používají třeba i v medicíně, používají se různá léčiva na bázi serotoninu, což je hormon štěstí. Tyto látky, vlastně tyto drobné molekuly, produkují naše střevní bakterie. Takže když máte ve střevě ty správné bakterie, produkují vám molekuly, které vám nastaví tu správnou náladu. Když máte ve střevě ty bakterie, skutečně jako ty prozánětlivé, ty nebezpečné, tak oni vám místo těchto jako dobronáladových molekul vytvoří molekuly, které vás budou uvádět do depresí a nějakých splínových stavů. Takže skutečně ta chemická továrna, ta varna drog rozhoduje o tom, jak se budeme cítit. A jsou to ty bakterie, které to všechno vaří. Kde to, jako, to, že nám to v těch třevěch bublá, tak to je dáno těmi našimi bakteriemi.
1: říká před posledním vstupem dnešního Zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem na Country Rádiu doktor Petr Ryšávka. A poslední vstup bude po poslední přestávce.
0: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
1: Jak souvisí stres? To je vnější vlastně, by to měla být, podle mého názoru, jaksi vnější impuls. A jak stres potom souvisí s fungováním střeva mikrobiomu? Proč někteří lidé při stresu pociťují bolesti břicha, průjem nebo jiné zažívací obtíže?
2: No, ono to
1: nebo je to naopak?
2: Ono to bude to oboustranné. A nemusí to být ale vždycky způsobeno tím okolním prostředím. Já vám řeknu jeden nádherný experiment, který to všechno vysvětlí. Vědci si vytipovali dvě skupiny myší, kdy jedna skupina myší krásně odolávala stresu a druhá skupina myší byla naopak vlastně na stres velmi citlivá. Ten stres se dá laboratorně dobře vlastně změřit, dá se dobře vyvolávat nebo korigovat. Co udělali u těchto myší? Prochodili jejich vlastně střevní mikrobiomy. To znamená, ty vystresované myšky dostali mikrobiom od těch klidných myšek a najednou se z těch stres myšek staly prostě myšky klidné. A naopak u těch myšek, které byly klidné a dostali mikrobiom, čili v podstatě stolici, od těch myšek vystresovaných, tak najednou ty klidné myšky se staly totálně vystresované, byly permanentně jako v nějakém stresu, hledali potravu, nemohli najít východ z budiště a tak dál. Takže skutečně ten střevní mikrobiom hodně mluví do toho, jak budeme zvládat stres, ale tím nechci říkat, že to prostředí, ve kterém žijeme, nevysílá přes mozek spoustu signálů do mozku, do střeva, kdy to vnímají naše střevní bakterie a reagují na to. Reagují často na to tím, že zase jdou do ústupu ty přátelské bakterie, které nás drží v pohodě.
1: To znamená, že vlastně to složení mikrobiomu ovlivňuje naše nálady a odolnost vůči stresu.
2: Určitě ano.
1: Dá se tušit třeba v budoucnosti, že by se tohle, nějaká výměna mikrobiomu, asi v farmaceutickou cestou, dala používat i u lidí?
2: Jo, tak jako taková ta vize, že byste měl jako kapsle se stolicí veselého člověka a dělal si jako transplantace stolice, že byste polikal kapsličky s mikrobiom veselých lidí a byl jste veselý. Zatím je to prostě jenom hudba budoucnosti, ale běží už některé studie, které se právě zaměřují na třeba podporu nebo léčbu depresí pomocí právě mikrobiomové terapie, čili fekální transplantace, a ty výsledky jsou zatím rozporuplné. To znamená, není to úplně tak černobílé, jak by se všechno zdálo.
1: Setkáváte se jako odborník na mikrobiom s určitými mýty o mikrobiomu?
2: Permanentně.
1: Příklad?
2: Příklad, že vlastně je jedno, co jím, ale když si prostě do té stravy dám trošku probiotik nebo vlákniny, tak se zachráním.
1: Aha.
2: Rozhodně toto neplatí. Jako probiotika, vláknina, prebiotika, to jsou jako skvělé doplňky, které nám pomohou udržet správný zdravý mikrobiom, ale primárně jako naše střevo je fermentor, kvasná nádoba, kde to všechno bublá, fermentuje, a jídlo, které jíme, to je základ alfa omega jako našeho zdraví.
1: Co podle vás může a měl by běžný člověk udělat pro podporu zdravé komunikace svých střev a mozku?
2: Tak těch věcí je vícero, ale když zhrnu ty nejdůležitější, tak samozřejmě, ale všichni lidé to vědí. Pestrá strava, skutečně pestrá strava s dostatkem vlákniny, zeleniny, ovoce. To je alfa omega úspěchu. Ale pak jako nezapomínejte na spánek. V dnešní době prostě spousta lidí spí 5-6 hodin denně. Trpí i vaše střevní bakterie. Ty si potřebují odpočnout a teprve, když jsou odpočaté, tak vysílají správné signály do mozku. A další věc, hýbejte se. Pohyb. Protřepat to střevo, ten střevní obsah. Vy ty bakterie, ty přátelské, tím pohybem krásně jako namotivujete k tomu, aby do vašeho mozku vysílali ty veselé signály.
1: To zní velmi dobře. Platí to i pro politiky?
2: Určitě. Jako, můžeme jim to doporučit.
1: Tak to bylo poslední slovo mého dnešního hosta, doktora Petra Ryšávky, excelentního specialisty na lidský mikrobiom.
2: Nasledanou.
0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu. Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Country Stodola se otevírá v pátek 14. a v sobotu 15. srpna v Radkovicích u Budče. Zahrají tady Duha, Šero, Květinka a Paroháči a začátek je vždy v 19 hodin. 43. ročník Kutnohorské kocápky v Kutné Hoře se koná v sobotu 15. srpna. Sejdeme se v parku pod Vlašským dvorem. Vystoupí tady Vohuba, Daniel Strampoty, Robert Křesťan a Trapeři, Malina Brothers, Brzdaři, Johnny Cash Quintet, Gledly SV a Niagara. Zveme vás na Country Šuňavu 2026, kterou můžete navštívit od pátku 14. až do neděle 16. srpna v Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Zajeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a trampské hudby. Zahrají Zelenáči, Petr Kocman, Sima Magušinová, Lojzo, Tex.

Posloucháte Country Radio a tohle první ze 3 hodin nedělního folkového pořadu nazývaného Folkmeny. Všemi 3 hodinami vás provede Miloš Keller. Pojďme se teď už podívat také na to, co nás čeká v této hodince. Je to hodinka, ve které máme letní folkovou abecedu a jsme u písmene G. Proto také po úvodním zahřívacím kole, které obstarali Žamboši a New Christy Minstrels, vystoupila Ginevra s Červenou lhotou a také Katka Garcia. Dopisy ze staré skřínky. Hodně kapel má ve svém názvu Grass a všelijaký další přídavek k tomu. Ale přeci jenom něco, co se blíží folkové muzice, i u těchto kapel objevuji. Grass Cocktail, Hej číše na lévej a Grass Road, Den poslední. A pak už se dostaneme k písmenu H. Heureka nabídne písničku Gabriel, taková dobrá přechodová píseň, a potom tu bude jedna výjimka, kterou jsem si neodpustil. Hráči a Čumulangma. Hezký poslech.

jak umíš, ať zlý se vytrácí. Pamatuj, jen dobrý se oplácí, až svatý Petr sečte tvůj díl, ať jenom řekne, dobře si žil.

trošku výjimka ve folkové hodince, hráči Čumulangma, ale uznejte, že to je roztomilá písnička. Pojďme dál k naší abecedě, jsme u písmene H, ještě Ivan Hlas nám zbývá konstatování, láska je krám. A potom H, H zastoupí Chrpa s písničkou Diego. A pak už se dostáváme k písmenu I. To bude zastoupeno skupinou Iriš Diu. No a pak už půjdeme k Ječku a tam Ivo Jehelka vlastně splňuje oba požadavky I, I, E.

jenom tak 10x týdně jsem tě potřeboval. Ulice vypadá bíle, tak půjdu zas dál. Dokud jsem při plný síle,

0: Máte letní abecedu pořadu Folkmeny.
1: Takže poslyšte baladu o naprosté degradaci osobností účastníků půlnočního pouťového rozptýlení v kostelní Lhotě.

se do duchem. Upadli jsme na sedačky, notně při tom hlaholíce, jenom Eman zůstal dole střízlivosti dalek. Těžkou rukou chyt se páčky, rotace

Tak to byl Ivo Jahelka, vlastně zastupoval i je v naší letní folkové abecedě, kterou právě prožíváme, vysíláme. Ječko bude reprezentovat ještě Jana PS, Mí, Ego a Já. A pak už se dostaneme ke Káčku, to pochopitelně jenom načneme a dokončíme příští týden. Ale stihneme Kameloty, dík pane Foglar, Kapitána Kida, Píseň proti trampingu a skupinu Kalypso, Půjdem zase žít. A za týden budeme pokračovat s Káčkem.

Je 21 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Folkmeny Country Radio.

pořád taková zima. Voda vzala lávku přes potok a člověku je nějak divně i mezi svýma. A ani sad letos nerodil, spousta stromů uschla. Dlouho jsem zase marodil, vzácná semena květin mi stuchla.

vzadu vykáceli sad. Kořeny vyhodili do povětří, viděl jsem je tu už tolikrát, pokaždé je Alan znovu zvětří.

Včera jsme ztratili souseda, prostě se nevrátil z města. A kdo si se jeho sestry ptal, jestli ho někdo nehledá? A pak se tak divně podíval a řekl, takže nebyl tady.

bojíme se jen strašáků. Něčeho z hlavy něčí, ale nepřivedou nás ke strachu. Do opravdická nebezpečí, to nikdy.

barví ti líce naděje. Teď jenom žasnu,

Posloucháte další hodinku nedělního folkového večera. Pokud posloucháte v repríze ve čtvrtek hned po půlnoci, tak je to hodinka jediná, kterou reprízujeme z těch tří nedělních folkových. I touto hodinkou vás provede Miloš Keller po úvodním zahřívacím kole, které obstarali Slávek Janoušek s písní Divný suchý rok a také John Denver. Tady máme naši pravidelnou gratulační rubriku. Začali jsme poutníky a osmirameným svícnem to proto, že 11. srpna 1939 se narodil kytarista a zpěvák skupiny Poutníci Zdeněk Kalina. Po něm tu byl Pepa Štrejchl. Času je málo, zpíval. 11. srpna 2013 nás Pepa Štrejchl, písničkář a blues Zmen opustil. 12. srpna 1956 se narodil Jaroslav Samson Leng. Dáme si od něj dvě písničky, tentokrát ze sestavy Máci. Ale ještě předtím Xindl X. 16. 8. 1979 se narodil Ondřej Ládek, vystupující coby písničkář Xindl X. Tak gratulujeme.

generací přetvoříme populace. Budeme všichni stejný, stejně nadějný, budeme mít stejný síly zpět k vyššímu cíli. Zavedeme nový spotřebitelský soutěže, nasadíme si nový otěže, mákneme si utěžební věže, nahradíme stroje, budeme makat ve stoje i v leže.

I přesto, že mě nemáš v lásce, cítím jak tvoje rybářský vlasce táhnou mě k hladině vyššího poznání. I když je to k posrání, chápu, že ty tím plníš svoje poslání. I když mě to leká, vím, že ze mě uděláš lepšího člověka, že mě zařadíš do programu, že mi nahradíš tátu, že mi nahradíš mámu. Vezmeš mě na párty a tam karty na stůl vyložíš. Řekneš mi, že když chci do tvý party, musím se stát partyovým zbožím. Řekneš mi, že v zájmu recyklace musíme se vracet k hodnotám minulý generace. A nakonec v rámci team buildingu všichni společně

polikám na sucho a zahřívám jeden. Říkám si, tak už toho jednou provždy ne. Vždyť zase nepřijde a budu si plést rafičky hodinek a ulice měst. Nikdy nic neřekne a nechce si číst, když poštou posílá mě za listem list.

nad sebou chuť vstát, z jakýže dál zemět někoho hrát. Někdo by pakal, jiný do něma pil, někomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás dělí jen pár směšných pater.

Dejchanej polibek se špetkou strachu, že se někdo dívá. Do zbělotistých patnácti i s úsměvem, co rozpaky zakrývá. Dál jsou to vlasy žlutý tak, že ve slunci se na ně dívat bolí. A tváře zvehlí od potu, co při polibku

Silnice jsou lehký krám a s nima i moje oči, hele. Vzpomínám, jaký to bylo, stop se vůz, co jede kilo, hele. Oběd dám si v bistru v městě, kam jsem vlastně vůbec nechtěl jet. Potkám tě zase za pár pátků, pro pár dní snad

Vlasta Procházka vydal před časem zajímavé album Hezky česky a my jsme si z něj poslechli úvodní písničku, která se jmenuje Smíření. Vlasta Procházka na album natočil celkem 12 písní, oscilujících mezi folkem, středním proudem, možná trošku i šanzonem. Všechno textoval on, ovšem muziku skládala americká písničkářka a ukulelistka Victoria Vox. Konec konců Vlasta Procházka je český písničkář a ukulelista. Hudbu má jako svůj koníček, na ukulele hraje od roku 2017. Na tomhle albu se společně s ním podíleli také Václav Kameník, Marcela Brožová, Rejka Balcarová, Saša Niklíčková, Jiří Šámal, Jackie Kohoutová a právě Victoria Vox. To je sestava, ve které natočili album Hezky česky. A my si z něj poslechneme ještě Ptačí píseň.

0: Život není.
1: Michal Šimínček, který je jedním z organizátorů Léta z Café Prah, které probíhá v Brně, je tu s pozvánkou na posledních několik koncertů, posledních několik dnů, protože příští týden festival končí. Tak pozorně poslouchejte, koho a co byste tam ještě mohli slyšet.
2: Zdravím všechny posluchače Country Rádia a chtěl bych pozvat na festival Léto z Café Prah. Uteklo to jako voda a my jdeme do posledního týdne. Startujeme už v pondělí, protože dobré muziky je spousty. 10.8. zahrají postupně skupiny Zkusme to, Lang und Breit a na závěr Kolibříkův úlet. 11.8. bude velmi pěkný večer, tenhle ten úterný večer zahájí brněnská kapela Ku podivu, folkový přístav a na závěr legendární Old Boys Poutníci. 12.8. ve středu bude hrát Líbanda a rockový Dizzy. 13.8. celý festival ukončí folková nádhera. Zahraje v 19 hodin brněnská kapela Vína. Ve 20 hodin jsme si pozvali pražskou kapelu Lotrek a poslední kapela z těch 34 kapel, které na festivalu Léto z Café Prah hrály, se jmenuje Máta Brno. Veškerý program si můžete přečíst na cafeprah.cz a pojďte si tenhle ten festival vychutnat, protože je v nádherném prostředí uličky ve Vaňkovce a můžete se občerstvit v Café Prah a hlavně si užít úžasnou žánrovou muziku. Těším se na vás.
1: To byl Michal Šimíček, jeden z organizátorů Café Prah, které příští týden má svoje poslední koncerty. Věřím, že si z nich vyberete a že se vám v Brně bude líbit.

0: Ahoj, tady Radim Zenkl
1: a Ondra Kozák.
0: Zdravíme z Ameriky, kde hrajeme na festivalu, ale už teď zveme všechny posluchače na náš koncert v Blansku.
1: Ten se uskuteční ve středu 19.8. od 19 hodin na nádvoří zámku. Těšíme se na vás.

0: Posloucháte Folk Memy s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio.
1: Zahajuji schůzi poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám.
2: Klidně.

prase, jako svině nebo kanec. Přijďte matky s dětskama, lepší než Matěj Kopecký s těma svejma loutkama. Nelžu vám, když tu povídám, mistr ve svým oboru.

0: lidi šílejí, padají smíchy a čůrají do kalhot.
1: Ty se zbouchcel?
0: Mince mi se plní klobouk, pokyvují sousedé, takhle kvičet, chrochtat, mlaskat, to žádnej z nás nesvede. Dav ten jása, to jsou triky, hurá, sláva, to je on, hodí se do politiky, to bude náš šampion. Ale pozor, to je zrada.

Nebojte se, nezapomněl jsem na pravidelnou rekapitulaci soutěžních písní, pochopitelně nesoutěžní rekapitulaci, které soutěžily v průběhu této sezóny. Listopadové kolo jsem si nechal nakonec a tohle byl Pepa Pelán s písní Kdo je on a kdo jsi ty. A v listopadu také soutěžili Kateřina Ševidová s písní Je pozdě a Kolibříkův Úlec s nahrávkou Nová planeta. A tahle dvojice dnešní vydání této hodinky Folkmeny uzavře. Tu pětici doplňovali Pavel Čadek a Sekvoj, ale ty jsme si hráli už minule jako postupující do prosincového kola. Pokud posloucháte reprízu, je to všechno. Pokud nedělní premiéru, tak po 22. pokračujeme.

Možná se k tobě někdo otočí, možná se k tobě někdo přidá a jedním bleskem přímo do očí

Snad dobré jídlo někdo poručí, snad někdo omije ti dlaně, vymaní ruku z mého područí, se myšem přikryje si zbraně.

Podívej se nahoru nad sebe, slunce zaklonilo hlavu, tím udělalo díry do nebe, co vedou k jiným.

a co jsou kytky, a co jsou ptáci, a co je slunce. Nebrečte, děti, když dostanete za to, že zlobíte. Nebrečte, děti, když dostanete

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

Je tu posledních necelých 60 minut nedělního folkového večera, i těmi vás provede Miloš Keller. V této hodince už moc nehledáme, neobjevujeme, spíše trošku vzpomínáme a jdeme od písniček známých k méně známým a zase naopak, jak je to konec konců konstatováno i v džinglu. Úvod obstrala trojice Redl, Janoušek, Lenk a 100 barevných slov a potom naopak velká směs písní, směs irských hospodských písní v podání Steve O'Shea. A pak už jsme poslouchali ČP8 Prolog života a také Minnesänger Jarní vítr. No u těch Minnesängerů bychom mohli zůstat. Dáme si Sluný den a potom naživo písničku s názvem Jolly. A pak už se ozve František Segrádo a nebo skupina Epidemie. Hezký poslech od Miloše Kellera i do této hodiny.

rozlitý mlíko, slabě páchne plyn a na kalhotách stopy zaperaných vin a těch šmouhatých oken. Přesto blízkne i v nich, jak parafa smlouvy, hvězda na nebesích. Starý Bohumil hrabal, hledal po smetištích perličky na dně, tady našel by jich. A jak úzkost, tak touha jsou na miskách vách, jen s pomocí boží nekončí v zastavárnách. V čem je předměstí plné bolestí, z úbytku sil,

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

Tak to byl Žalman a jeho letošní novinka Zelená jabluňka. Spolu zpívala Nikola Votrubová. U Žalmana bychom mohli ještě na chviličku zůstat a podívat se do historie a udělat i takový trošku maličký žertík. Žalmana spolu natočili kdysi písničku Labutí křik a na tuhle písničku odpověděli Nezmaři z písní Mamutí křik. Tak si teď tyhle dvě dáme a potom Nezmaři ještě jednou, tentokrát s Miky Dovolou, už vážně, co zbejvá.

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

A to už jsme se dostali k zahraničnímu folkovému bloku. Tohle byl Gordon Lightfoot, předtím ještě skupina Folklok a nahrávka s názvem Závist. Zahraniční folkový blok obstarali ještě Peter, Paul and Mary a také Blackmore's Night. A hned po triu Peter, Paul and Mary přijde kolega Milan Schmidt a prozradí, o čem bude album týdne po 23. hodině. Já už teď doplním, že po půlnoci reprízujeme Hovory z Loun, pořad, který se chystá tým kolem Ivana Mládka. Vysíláme premiéru vždy jednou za měsíc v pátek po 19. hodině a reprízujeme právě v noci z neděle na pondělí po půlnoci. No a tuto hodinku úplně uzavře Jirka Vondráček s písničkou Z karavany pro tento týden. Písničku Z karavany pro následující týden uslyšíte zítra v čaji o 6. okolo 18. hodiny a 30. minuty. Teď už ale Peter, Paul and Mary.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Křižovatky cest od kapely Prospekt.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Dobrý den, Jiří Vondráček zdraví posluchače Country Rádia a jako obvykle touto dobou vám přináším písničku týdne. Teď máme už 32. týden, je léto, jak má být, a tak mám pro vás takovou svěžnou písničku skvělého vokálního tria, které se jmenuje Přelet MS. Jsou to paní učitelky z Blovic, Romana Tomášková, Jana Ješková a Romana Žežulková. No a já doufám, že se vám jejich písnička bude líbit a udělá vám radost. Jmenuje se Kabelky a poprvé jsme ji zahráli tady v Country Rádiu v karavaně číslo 11, což bylo v roce 2019. Objeví se tedy i v prázdninové karavaně číslo 96, kde budou písničky, které si už na Country Rádiu našly své místo v playlistech, a tak z toho máme samozřejmě s Denisou Markovou radost a slibuji, že jich bude plná karavana. Jestli se vám bude písnička líbit, můžete si o ní napsat do písniček na přání. Jmenuje se Kabelky a zpívají Přeletky, tedy Přelet MS.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio právě otevírá album týdne. Kolega Milan Schmidt je připraven představit vám další hudební album, které vám doporučí k poslechu nejen na tento týden.
1: Dobrý večer, milí posluchači, dnes si dáme naprosto skvělé album a myslím, že potěším zejména příznivce špičkového bluegrassu. Jde o album Radima Zenkla a Ondry Kozáka, tedy muzikantů, kteří patří k absolutní české i mezinárodní špičce. Radim Zenkl je světově uznávaný mandolinista a Ondra Kozák několikanásobný kytarista roku. Album se jmenuje Eastern Grass, což můžeme vnímat jako náznak toho, že i když základ je podle očekávání tradičním bluegrassem, nelze přehlédnout východoevropskou dávku cítění. Alespoň podle odborných recenzí, které kvitují fúzi s keltskou hudbou, swingem a českým či moravským folklorem. Recenze chválí i souhru mezi oběma muzikanty, přestože nahrávka je komorní, díky multiinstrumentalitě obou muzikantů zní pestře a plně. Určitou zajímavostí je i to, že tohle album vyšlo v Česku i ve Spojených státech amerických. Také to je ukazatelem kvality alba, které lze žánrově zařadit jako bluegrassový americko-český počin. Album obsahuje celkem 10 skladeb, které tvoří jak autorské kousky, tak upravené tradiční písně z obou břehů Atlantiku. My si poslechneme nejprve skladby Twin Peaks, Leela, Josephine Last, Rolling On a Firewood.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. S Milanem Šmitem pokračujeme v hudebním listování Album týdne. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to.
1: Posloucháme album Radima Zenkla a Ondry Kozáka Eastern Grass, které nahráli oba pánové, skvěle ovládající řadu nástrojů, díky čemuž zní album opravdu plně a bohatě. Zejména písně v druhé polovině pak podtrhnou východoevropskou stopu zmiňovanou recenzenty, jak jsme si to říkali v úvodu této hodinky. Pojďme si poslechnout písně Ako Vánok, Expected, Piják Mudrák, Poměnky a Kývalka.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu. Hovory z Loun na Country Radio.
1: Dobrý večer, vážení posluchači. Vítám vás u 123. pokračování našeho pořadu Hovory z Loun. U mikrofonu Libuna.
2: A Lenka Plačková. To je neuvěřitelný, co my jsme už natočili dílů. 122, hele, tolik nebylo ani olympiád.
1: Jo, a ty víš, kolik jich bylo, jo?
2: No tak jako nevím úplně přesně, ale hrozně moc. Ty víš, kolik?
1: Jasně, že vím. Letních bylo 33 a zimních 22.
2: No jo, ale to se počítají jenom ty novodobí, od konce 19. století, ale kolik jich bylo už ve starověku v Řecku, to neví nikdo.
1: No to máš pravdu. A víš, co muselo být všelijakých olympiád už v pravěku? Akorát se tomu neříkalo olympiáda, že jo?
2: No jo, třeba se tomu říkalo třeba hu hu hu hop hop. Nebo hu hu hu šuk šuk.
1: Ježiš. To určitě. Podle jaký disciplíny by se ty hry asi jmenovaly.
2: No to nevím.
1: Ačkoliv v takový době kamenný, určitě ještě neměli žádný sportovní náčiní, že jo? Kdo ví, v čem se tenkrát soutěžilo?
2: No hele, byli ještě všichni hrozně chlupatý. Takže se třeba soutěžilo v tom, kdo koho dřív voškube.
1: Jako spoluhráče, no fuj. Takový suravci pro lidi určitě nebyli. Teď by to tu spoluhráčku hrozně bolelo.
2: No tak určitě už i pra lidi měli nějaký anestetikum, že jo?
1: Jo, měli kej například, to bylo anestetikum.
2: No tak to bych možná radši vydržela bolest před nějakou tou operací bez anestetika, tyjo. Ale praště, kdyby mě neradi trochu víc, bylo by po mně.
1: Něco o tom vím, něco jsem o tom četla. Měli to umetvování před operací kyjem vymakaný. Přesně ty pravěký doktoři věděli, do jakého přesně místa a jakou přesně sílou tě mají praštit, aby tě nezabili.
2: No, tak tomu věřím, ale určitě jim občas někdo zblbnul.
1: A lepší zblbnout, než aby tě až do smrti bol třeba zub, že jo?
2: A to já rozhodně nevěřím, že takhle doktoři v pravěku uspávali. To je fakt nějaká kachna.
1: Je na to důkaz. Asi před 5 lety na Moravě při nějaký vykopávce objevili pravěkou zubní ordinaci.
2: Prosím tě, a jak poznali, že to byla zubní ordinace?
1: Podle spousty vytržených zubů.
2: Ježišmarja.
1: A pak podle toho, že ve vedlejší místnosti byla spousta koster, který měli jen trochu nakřáplou lebku.
2: Prosím tě, a co to bylo za místnost?
1: No prej blázinec, kde končili ty pacienti, kterým při té pravěký anestezii ráblo.
2: Bláho. Hele, to je vlastně stejný jako dneska. Hele, udělá

0: Milí posluchači, naším dnešním hostem je možná asi nejvýznamnější host, jakého jsme tady kdy měli, aspoň z hlediska toho, kolik lidí ho zná a kde všude na světě, když je to Čech.
1: Kdo na něj pokřikuje všechno.
0: Protože já jsem teprve, je to pan Antonín Panenka, dobrý den.
1: Dobrý
0: vás
1: den.
0: Vítáme.
2: Já vás zdravím všechny, děkuji za uvítání, pěkně.
0: Já to ještě vokořením, nebo ještě jako připepřím, protože my jsme teďka byli s Ivanem a s panem Panenkou v hospodě, respektive v hospodě ve vietnamské restauraci a tam prostě nikdo nechtěl podpis od Ivana, ale od pana Panenky. Prostě Vietnamec přišel a řekl, jste to vy, může se s váma vyfotit?
1: No,
0: já jsem si uvědomila, jak vy jste slavný, vás znají i Vietnamci. Jako.
1: 20-letý kluci.
0: Já právě, mladý ještě.
2: Tak Vietnamci vím, že milujou sport a fotbal zvlášť. Mám spoustu kamarádů, kteří hrajou tady v našich klubech, takže asi vědí od celé, tak jsem rád, že mám takové fanoušky.
0: No, Vietnamky by byly lepší, ne?
2: No, to už jsem za vodou.
1: A pane Panenko, řekněte, když takhle jedete tramvají přes Prahu, dá se to, nebo se provoz zastaví a všichni vyskakují z aut a z MHD?
2: V tomhle případě problém nemám, protože tramvají nejezdím.
1: To je bezpečnější.
2: I když jako důchodce to mám zadarmo, to je nádhera, jo, když nemusíte schánit lístky. Ne, tak jako samozřejmě, tak...
0: Že to je autogramy, já dám v každém čísle.
2: Vás lidi poznávají, ale v tom případě, když je potřeba, aby člověk věděl, že ho poznají, tak se to kolikrát zvrtne a je to ještě horší, než kdybych byl nějaký neznámý člověk. To se mi několikrát už stalo.
0: A co vám jako provádějí ty lidi?
2: No provádějí třeba taky pro lidi ani ne, lidi jsou dobrý, to si nemůžu říct, ale chytli mi třeba v jednu hodinu v noci a...
1: Policajti,
2: no a když viděli, že najednou si jim zajistil v oči a říkali, ani nechtěli řidičák, nechtěli nic a pane Panenka, jste ochotný fouknout jako prostě nějaký alkohol? A já jsem zrovna v ten den výjimečně, mi nebylo šofr, tak jsem byl nějaký heřmánkový čaj. Tak jsem říkal, a myslíte si, že to je jako, že musím, že to je vážný, že musím jako foukat a oni se na sebe podívali zajistřením v oči a ten tomu říká, ty vole, to by bylo sousto pro bulvár. No tak jsem nafouknul, ale neměl jsem vůbec nic, no tak koukali na mě jak Putin.
1: No to jste měl
2: dobře
1: štěstí,
2: to dopadlo.
1: Taky vás mohli rovnou zbalet a víc do nějaký nemocnice. A
0: měl jste říct, že odmítáte foukat, oni by přijeli na krev a tam by byl heřmánek.
2: No ne, to myslím, že by bylo pro ně ještě horší.
1: To je škoda, oni mohli mít takovou radost, byste jim udělal životní zážitek, takhle no, nemají nic. No.
0: Ale řekněte, to je zajímavý, že člověk se jako jednou čutne a zná ho celý svět. Kolik to bylo teď? 50 let?
2: Já vám to řeknu, jak to je. Lidi si ze mě dělají legraci, nebo mi spíš jako štengrujou. Říkají, to není možný, tak ty kopneš jednu penaltu a jsi slavný. A já jim na to odpovím, no hele, Tomáš Alva Edison, taky by nalesl jenom jednu žádost.
1: No,
2: a už jsou sticha všichni.
0: Máte pravdu a řekněte,

0: řekněte mi, já teda se tady musím veřejně přiznat, že nemám ráda fotbal, dokonce mě obtěžuje, jak si neustále otravujou ve zprávách, ale vás mám ráda, vy jste sympatický, a takže kdybyste mě mohl vysvětlit, to fakt před váma nikoho nenapadlo, jako udělat tady tuhle tu fintu?
1: No tak já musím říct jednu trošku obšírnic. Já si myslím, že od Pána Boha jsem dostal nějaký talent, nějakou fotbalovou inteligenci a myslím si, že moje poslání bylo bavit lidi. A já když jsem byl na hřiště, tak vlastně de facto jsem to se snažil vždycky naplnit, pobavit sám sebe, pobavit lidi, aby ty lidi z toho měli nějaký hezký zážitek.
0: Jakože jste zakopával, nebo jak jste je jako bavil?
1: Bavil udělat něco, co vlastně nikdo nečeká. Hmm. Přihrávky, to dneska se je takový na to hezký slovo, utajený přihrávky, to asi nevíte, co to je, že?
0: Ne, já vím, blího.
1: No, to je utajená přihrávka, že se dívám doprava a přihraju doleva, třeba například.
0: Jo, takhle. Jo, že prostě udělám, jste fikanej prostě.
1: Udělám něco, co v podstatě ty lidi překvapí, že nečekali, že se to takhle třeba dá vyřešit. No a samozřejmě ta penalta je asi to nejvyšší, co jsem v tomto případě vymyslel.
0: A to byla dost jako asi odvaha, ne, vůbec jít do takovýhle jako parádičky. No,
1: ono to možná vypadá, že se budu vytahovat, ale není to pravda. Prostě já jsem tu penaltu vlastně, víceméně jsem otec té myšlenky nebo toho provedení, ale já jsem tuhle penaltu zvolil v tom případě, protože pro mě to byla nejjednodušší cesta k tomu, abych dosáhl gólu. To je jednoduchý recept.
0: No jo, ale prosím vás, vy jste se prostě rozeběh hodně. Vypadalo to, že budete dávat strašnou prdu. Ten blbec skočil na jednu stranu, kam to vypadalo, že vyjdete. A vy jste se těsně před tím míčem jako
1: přibrzdil
0: jako, a dal jste takovej ten oblouček.
2: Ne, on se zastavil, dal si pivo. Jo. A pak si říkal, kupnu to na druhou stranu. A kupnu to na druhou
1: než
2: stranu.
1: Než přinesou párek, tak to kupnu na druhou stranu. Tak, ne, to je tak, že vlastně tenkrát bylo takové pravidlo, že brankář se směl pohnout až v moment, když já jsem kudu do míče. A protože když tam ktyčí tu střelu,
0: to nemůže nikdy tak žádný stihnout.
1: Ano, on to nemůže stihnout. Proto ty brankáři skákali dřív.
0: Jo,
1: ještě než jsem kopnul, tak už se
0: snažili
1: vystihnout, jestli kopnu doprava, tak někam skočili. No a na tom já jsem založil tu filozofii, že prostě když to dám lehce do prostředka, tak ten brankář, když skočí ve vzduchu, tak už se nevrátí a nikdo to nemůže chytit. No.
2: A nebylo vám toho brankáře líto?
1: Nebylo mi ho líto, ale je pravda to, že...
0: to byl Němec, ne?
1: No, on to nes hrozně těžce.
0: Tak co by ti mělo být?
1: Protože líto? Oni ty novináři napsali, že jsem ho zesměšnil a že jsem z něj udělal klauna, ale to není pravda, říkám.
2: On to se sebou
0: dělal. Já bych tak se na ten fotbal vykašlu.
1: On se mnou 35 let nemluvil, 35 let. A to ještě nemluvím o tom, že mám kamaráda, který mi vždycky škádlil tím, že říkal, on se jmenoval Majer, ten brankář. Jo. On mi říkal, hele, on je z Mnichova. Hele, já jsem byl teď nedávno, to 14 dní jsem byl v Mnichově u toho Majera, představ si, u něj na baráku, představ si, on tě má v garáži tvůj plakát a háže na tebe šípky.
2: Já jsem slyšela, že spáchal sebevraždu.
0: A já jsem zase slyšela, že vy jste se dopracoval tady k tomuhle tomu gólu, protože jste si trénoval po tréninku s nějakým kamarádem a furt jste se o něco vsázel, vy jste furt vyhrával. A
1: Ne, já jsem prohrával právě.
0: Teda prohrával, no. A abyste vyhrál, tak jste na něj vymyslel
1: tuhle,
0: tady tuhle.
1: Věc, ano.
0: A tak... nikdy jste říkal, že jste jako hráli o čokolády, to samozřejmě není soutěž... pravda, bylo to o piva určitě.
1: Ne, tam tři věci. Čokoláda, peníze, pivo.
0: Jo.
1: A protože on byl dobrý, tak já jsem furt prohrával a furt jsem platil. Jo.
0: Jo.
1: A to se mi nelíbilo, tak jsem proto přemýšlel, jak jsem vymyslel tuto věc, no a se to otočilo, já jsem to začal vyhrávat, což bylo dobrý, ale blbý bylo to, že jsem začal tloustnout, protože ty piva a čokolády musely být někde vidět.
2: No, proto já nejsem tak dobrá, aby mi nikdy někdo kupoval pivo a čokoládu.
0: Ježiš, no tak to byla hluboká myšlenka.
2: To byl oslý mustek.
0: Bez nás podle vás se jmenuje i časopis, prej.
1: No já musím říct, že toho mám, nebo ne mám, ale
0: je víc, na hrbu hodně.
1: Je víc věcí, které jako nesou jméno Panenka. Já si myslím, že musím říct jednu věc, že zaplať pánbůh, že se jmenuji Panenka. Já jako dítě jsem se trošku styděl. Když jsme byli třeba u doktora a zahlásili Panenka, jsem se strašně styděl před těma lidma, že mám takový jako jméno, ale musím říct, že zaplať pánbůh za to, protože díky tomu jménu vlastně mě znají na celém světě, už jenom proto, že jméno Panenka se ve všech řečích a všech jazycích říká
2: stejně.
1: Naprosto stejně.
2: Kdybyste se měl třeba Mažňák?
1: Já říkám o pršálek, tak Angličani by si zlomili jazyk, že jo?
2: No.
1: Takže to mi hodně pomáhají k tomu, že to jméno
0: jako se panenka, prostě jako Maradona pamatuje. Třeba, tak panenka, no. To se furt někde stejně, no.
2: No a co si myslíte o dnešním fotbalu? Třeba já znám teda jenom Messiho a Pelého, doufám, že to jsou o fotbalisti.
0: ty jsou jako, od sebe hodně daleko,
1: hodně daleko
0: ty vole. To vím i já, Pelé, tomu je asi 200 a Messi mu je asi 30.
2: No, hlavně jsou fotbalisti. No. Jako měl jste někdy takovýhleho jako fotbalistu, ke kterým byste vzhlížel, že byste se říkal, takhle bych chtěl hrát?
1: No, tak
2: hrát.
1: Já jsem původně, jako samozřejmě, když jsem začínal, tak se hrál všude na ulicích, v různých plácích, v vnitroblocích, takže všude se čutal fotbal. No a samozřejmě vždycky všude se to rozdělalo na Sparta Slavie. No a já jsem taky nechtěl být ani Sparta, ani Slavie. Jednou jsem v novinách jsem si přečetl, byla taková malinká fotička, tam byl jeden černý fotbalista a pod tím byla taková malá notička, bylo napsáno, tenhle hráč se jmenuje Didi, a je to středopolař nebo režisér hry brazilského národního mužstva. A já jsem ho v životě neviděl, já jsem prostě, to bylo jediné, co jsem o něm viděl. A mně se tak strašně líbilo to jméno Didi, jo. Že prostě já jsem si potom, když se někdo ptal, kdo hraje, za koho budeš se jmenovat, tak jsem říkal, já se budu jmenovat Didi. Všichni na mě koukali, protože nikdo nevěděl, o co jde. Že? Ale byl to takový první moment. Samozřejmě pak se mi líbili, nebo jsem obdivoval hráči, kteří byli toho ražení jako já, kteří hráli podobně, jako třeba pan Masopust a další hráči.
2: No ale jako neměl jste styl, který byste si říkal to... Takhle to nějak třeba, nechci říct na podobě, já nevím, jestli fotbalisti můžou na podobě. Takhle se to naučím.
1: No, tak jako neměl jsem žádný klišej, nebo někoho, jak bych měl někoho napodovat. Prostě to vyjde...
0: To jde ze srdce,
1: ale... To jde ty kreativity, kterou já jsem teda od pána Boha dostal.
2: No ale vás přece napodobujou, že jo? Teď prej se to dokonce jmenuje, že kopně jmenuje, panenku, že se takhle říká v Argentině.
1: Panenka, kik se to jmenuje, se to takhle jako říká, no. U nás, nebo se říká panenku v dloubák, takže když se někdo dloube v nose, tak to dělá taky podobně. No tak jako já jsem rád, že
2: jste vlastně, vzorem.
1: No, spíš jako, že jsem rád, že jsem, ono svým způsobem musím říct, že ta penalta vstoupila jak do historie fotbalu. Jo, a to jsem nikdy nepředpokládal, nebo nic to nenapadlo, že by to mělo mít takovouhle odezvu obrovskou, velikánskou. Ale je to i tím, že vlastně mě napodobují i ty nejlepší hráči světa. Se vzpomínala Messi, Ronaldo, Ibrahimovič, Zidane, všichni to proměli taky, no. Takže tyhle ty nejlepší hráči vlastně to připomněli tu moji myšlenku a proto to takhle jako žije a tak jsem rád, že ta myšlenka neumřela a že ty nejlepší hráči to po mně opakují. Akorát si musím postesknout, že přesto, že teda berou neskuteční peníze, tak neposílají žádný tantiem.
0: To je pravda, měl byste mít nějakou fotbalovou osu.
1: To je samozřejmě legrace. Já jsem, lidi se mě hodně ptají, a proč jsi to nenechal patentovat, jo?
0: To jde?
1: No, já k tomu dojdu.
2: To
1: moje žena v té době, když se to stalo, tak pracovala v patentovém úřadu.
0: Tak
1: jsem tam za ní občas chodil. No a jednou na chodbě se potkal nějakého toho vedoucího tam z toho a tak jako spíš z legrace, spíš jako z takového heftu, jsem mu říkal, hejte se, já bych, nejde to patentovat ta penalta. A on se chytl za hlavou a říkal, vy jste se zbláznil, co pak jde patentovat nějaká nehmotná věc. No a uběhlo pár desítek let a...
2: Já bych ho teď žalovala za únik 200 milionů.
1: No to by bylo víc ještě.
0: Tak to by bylo miliardy.
1: Takže dneska by to šlo, ale já myslím, že už tak později, že už to dělat nebudu.
2: Pane panenko, znáte písničku Ivana Mládka, píseň fotbalového soudce?
1: Ano, mám na to hezkou vzpomínku, protože jsem byl účastník toho klipu, když se to natáčelo u nás na Bohemce.
2: Je to možné, že jste i herec?
0: A to si byl, Lenka nepamatuje, já jsem tam nebyla ještě.
1: Já jsem tam byl součástí, protože jsme tam byli naše mužstvo jako trénink, takže vlastně pak přišel Ivan Mládek s tím štábem a prosili, jestli můžu to natočit, tak jsme jako to mužstvo prostě měli. Já to mám jednu krásnou vzpomínku, to jsem hned pochopil, že Ivan Mládek a fotbal, to je jako španělská vesnice. Ale a jenom proto, že vlastně my jsme tam měli jako hráli, on tam zpíval malý vápno, velký vápno, já se ulítám, nebo jak to je. A tak ten režisér mu říká, hele, teď tam jeden hráč udělá nějaký faul, dej mu žlutou kartu.
2: Jo.
1: A on říká, jo, dobrý. Tak se akce, kamera, jedem, hráli jsme, ty hrál faul, Ivan zapískal, přišel k němu, takhle vytáhl z té kapsičky tu kartu a dal mu ji do ruky. Takže z To jsem pochopil, že o fotbale to moc neví.
2: No dobře, ale kdyby byste měl vyjmenovat struny na banjo, tak byste také třeba nevěděl.
1: Ne, samozřejmě.
0: Tak si pustíme tu píseň.

0: Léto s Country rádiem.
1: Milí posluchači, dneska máme opravdu neobvyklého hosta, je to totiž fotbalista, je to pan Antonín Panenka a my jsme pana Panenku přemluvili, aby přišel jako host k nám do rádia. Teď nedávno jsme se potkali na akci v Dobříni a byl to ten den, jak padl globální světový rekord v České republice ve výši teploty v létě 44 stupňů, nebo kolik to bylo.
2: A vy se tam lítal po hřišti.
1: A pan Panenka tam hrál fotbal a když jsem říkal mojí mámě, doktorce, že budeme dělat rozhovor s panem Panenkou, který hrál fotbal, tak říkala, jestli vám to doktor dovolil. Co na to říká lékař, že vy ve 42 stupních, kdy mají důchodci, a to vy teda s proměnutím jste zákaz vycházení, tak vy hrajete fotbal.
3: Já jsem, musím přiznat, že sice jakoby u vozovkách hraju fotbal, ale já už tam moc neběhám, u mě to spíš taková jako polorychlejší chůze. Jinak dobře hážu auty, protože už ten fotbal trošku bolí, protože hlava by chtěla hrát, ale nohy říkají ne, takže víceméně se snažím hrát tak, jako jsem hrál za mlada. Stoupnu si do středového okruhu a nevylezu ven.
1: No já teda musím říct, že jste tam běhal docela dobře a pak byla autogramiáda, kde vy jste byl ani neopocený. Tak to bylo docela neuvěřitelné.
3: No, tak...
1: Zatímco my jsme se tam plazili po čtyřech,
2: generace, Ivan taky se tam vůbec nespotil. Já jsem si říkal, jestli nemáte nějaký jako pozůstatky toho komunismu nějak po té válce, že co vám dávali.
3: Ne, je potřeba dodržovat pitný režim, to je jasný.
2: Jo, to určitě.
1: No naopak, abyste se nepotil, jak nesmíte pít.
3: Ale gin tonic a tak to všechno přebije.
1: To vás nakopne.
2: Ivan, ten kolikrát se ho ptáme na kšeftě, Ivane, pil si dneska něco, on ne ani včera.
1: Jako no, ale vodu, to bylo opravdu nějaký zvláštní místo, protože když vy jste dohráli, tak ty místní děti se sebrali a v těch 44 stupních šli skákat na nafouknutý hrady. Tak to jsem myslela, že mě raní mrtvice tam je vidět, jak tam skáčou. To byly vaši vnuci, předpokládám.
3: Všichni ne.
1: A vy vlastně máte děti nebo vnoučata, který pokračují ve vaší...
3: No, bohužel nemám. Žena říká, že to je dobře, že dneska nemáme žádný vnoučata, že je taková blbá doba.
1: No.
3: No, měl jsem teda dceru, ta bohužel skončila ne dobře a ještě mám syna, to už moje, tomu je 48 let, tak zatím žádný vnoučata se nechystají, protože on by potřeba nějakou holku ženskou, která má svatozář a dneska takový nejsou.
1: Ale jsou třeba my dvě.
2: Tak vyzýváme ženu ze svatozáří, ať k vám zavítá, až vás uvidí někde. Ano. Abyste se nedivil, to přijde do pisu. No.
1: Tak ono jste asi dětma docela obklopený. Vy ještě učíte,
3: Ne, já jsem
1: trénujete?
3: Já jsem nikdy nechtěl dělat trenéra, já jsem se vždycky cítil hráč, i v tomto věku. I když jsem trošku jakoby koketoval s tím trénováním, ale vždycky jsem jako rád jsem se prezentoval sám sebe.
1: A když hrajete fotbal v takovémhle vedru, neříkáte si třeba, že já jsem se nedal na hokej?
3: Tak já si myslím, že se to dá zvládnout. Takhle, pokud to člověk hraje 90 minut, jako opravdu nějaký fest, těžký zápas, tak tam to je trošku těžký. Jo. Tam vlastně člověk za těch 90 minut je schopný vypotit 5-6 kilo. To jako pak to musí nějak dohánět.
1: Ježiš, to bych chtěla aspoň jednou si zahrát.
2: Já si taky přemýšlím, že teda začnu hrát fotbal.
3: No a já vám říkám hezký příklad takový. Měli jsme kamaráda, který trošku měl problém s alkoholem.
2: To mám taky,
3: A teď jsme byli na mistrovství světa a on byl vylosovaný na dopingovou kontrolu. A ta dopingová kontrola se berou ze hřiště rovno v drézu, nesmíte nic prostě. A právě to bylo ve Španělsku hrozný horko, takže on vypadil 4-5 kilo. A teď vlastně musíte mít hodně tekutiny, abyste byli schopni se vůbec vyčůrat. A protože je povolený pivo, protože pivo je močopůrný, jako že se vyčuráte dřív, tak on šel do té dopingové místnosti, my jsme se zatím vykoupali všichni, oblíkli jsme se, šli jsme do autobusu, byla hodina, on nikde. Říkám, zdůraznuju to, že měl problémy s alkoholem předtím. Hodina, on nikde. Sedíme, čekáme, druhá hodina, on nikde. Za 2,5 hodiny se od tamtaď vypotácel z té místnosti dopingové, rozevlátej, nalítej jako prase. a říká, kluci, 18 piv jsem udělal, ale už se mi chtělo čurat při druhým.
1: Já myslela, že mu v rámci dopingu vyždímali to trička.
2: Oni ho nechali jako vypít 18 piv.
3: No, nenechali, on to vypil prostě. No.
1: Už jsi měl příležitost, tak se to chopil.
3: Využil to, mě to zadarmo, což je taky dobrý. No.
1: A to dneska už není, ne, že byste směli, jako, abyste se vyčural si rychle dát pivo.
3: Ne, to není možné. Existuje pořád. I ve všech sportech to existuje, že se dávají tím, i když dneska jsou možná nějaké jiné přípravky, jiné pitivo, které vás podporují víc, ale na nás bylo pivo a myslím si, že to funguje pořád.
1: A nekoketoval jste teda s jiným sportem nikdy? Vždyť prostě jenom ten fotbal maličko.
3: Tak já musím říct, jako když jsem byl kluk, tak samozřejmě jsme měli to nastavení všichni stejně. V létě se hrál fotbal, nebo přes ty letní měsíce fotbal, v zimě se hrál všichni hokej. Takže my jsme všichni byli takový obojživelníci, že jsme uměli hrát jak hokej, tak i fotbal. No a já jsem měl jednu takovou ještě výhodu, že jsem měl ten, jak jsem říkal, ten talent od pana Boha na míčový hry, takže jsem se uměl postavit ke všem míčovým sportům, jakýmkoliv prostě, volejbal, basketbal, golf, stolní tenis, tak jako jsem si vždycky s ním dobře rozuměl, tak jsem měl výhodu, takže...
1: To třeba koňský polo.
3: Co?
1: Koňský polo.
3: Koňský polo.
1: Na koni.
3: Já vím, a tak, možná ještě, kdybych měl dřevinýho koně a abych mě nespat. To mi nic neříká.
2: Vy jste, pane Panenku, vyrost na Vinohradech, jo?
3: Ano.
2: A jak to, že a pak jste hrál za Bohemku? To jste se musel přestěhovat do Vršťavec?
3: Tak já jsem bydlel v Moravské ulici na Vinohradech, což je takový rozhraní
2: to
3: mezi...
2: To je vlastně, to jsou
3: to
2: Vršovice.
3: Rozhraní mezi Vršovicema a Vinohradama. Ale já jsem měl jinak takhle. Já jsem začal Bohemce proto, protože táta, když viděl, že jsem šikovnější než ty ostatní kluci na té ulici, že hraju, tak říkal, hele, už je ti 9, už by si měl hrát někde organizovaně za klub, tak pojedeme, já tě někdy přihlásím. Tak mě vzal, jeli jsme na Slávii. Na Slávii, tam ten trenér, já jsem byl, musím podotknout, že jsem byl takový nedyžovej, tělesně slabý, menší kluk, takže jsem nevypadal na těch 9, ale vypadal jsem třeba na 7. No a tak ten trenér mi tam hodil balon, říká, kopněte tady, nebo kopni levou, pravou, udělej klíčku, jsem to udělal, říkal, kluk je šikovný, to jako, jo, dobrý, ale přijďte za rok, až trošku jakoby zesílí, až trošku bude vyroste. Tak já byl rád a to říkal, ne, a jeli jsme na Duklu. Tam v podstatě nám dali úplně stejnou odpověď, no a tak já jsem zase byl rád a táta říkal, jedeme na Bohemku, kterou jsme měli v podstatě nejblíž z toho bydlení na Vinohradech. No tam přijel trenér, taky jsem dvakrát do míče, on říkal, kluk je šikovný, výborně, zítra přineste vysvědčení, přineste fotografii a my ho zaregistrujeme. To bylo, myslím, tuším v úterý, ve středu jsem přinesl tu fotku s vysvědčením, no a ve středu jsem hrál svůj první zápas za Bohemku.
1: Hezky.
3: A nikomu nevadilo, že jsem malej, nedoživej,
1: no
3: slabej.
1: No a to si potom ty ostatní kluby museli rvát vlasy,
3: no, tak možná, no já
2: nevím. Mělo by se zveřejnit ty jména těch blbců, co vás nevzali. Tak si pustíme další píseň, Zelená je tráva, nebo jak se to jmenuje tady to?
3: Zelená
2: Znáte
3: tráva,
2: to?
3: Ano,
2: a to jste zpíval, ne?
3: Já, no, tak zpíval, já jsem jako otvíral pusu, ale
1: zpíval
3: už...
1: To got,
2: a zpíval to got.
3: Už tenkrát, ale pozor, už tenkrát to bylo jako klip.
2: Jo.
3: Už se trošku předběhla doba, takže jsem nespíval jenom já sám. Samozřejmě bylo tam dalších, tuším, bylo nás 8 fotbalistů, vždycky 2 z každého klubu. 2 Spartani, 2 Slávisti, myslím, že 2 z Dukly a 2 z Bohemky.
2: Ale nevybíralo se podle toho, jak umíte zpívat.
3: Ne, to jsme, já musím říct, že já bych si to ani netrouf, protože i ve škole jsem měl povolení hmkání jenom místo zpívání.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte Hovory z Loun. Country Radio.
1: Naším dnešním hostem je nejslavnější český fotbalista Antonín Panenka. Myslím, že vás už nikdy asi nikdo nepředčí. Co si myslíte o dnešní hře? Já teda to nesleduju, ale můj syn teďka sledoval to mistrovství a mně přijde, že to jsou takový nějaký s kabelkou tam běhají, furt předstírají nějaký, jakože je někdo nakop. Nevím, jak mě to úplně teda nepřijde, že by to byl jako sport jako za vás. Nebo když si pamatuju, teda když se díval táta na fotbal.
2: Tak samozřejmě se to změnilo. Ten fotbal je dneska mnohem rychlejší, agresivnější. Hodně se zuniverzálnil. Já se přiznám, že takový ty hráči, jako jsem byl já, který vynikali v tou kreativitou a těma věcí, ty dneska nejsou. Jo. Takže já kdybych si nepřečet na zádech, jak se kdo jmenuje, tak ani nevím, kdo to je. Všichni hrajou stejně úplně.
1: No a nepřijde vám, že jako je to takový nespravedlivý, že za třeba Francii tam není jediný Francouz, že za...
3: Ale tvojí to jsou Francouze, no.
1: No ale prostě jako... je jasně vidět, že když utíkal před tygrem, tak asi bude nejrychlejší.
2: Tak je tam, že v těch národních mužstvech to jsou ty hráči z té země. Ale je pravda, že třeba i u nás už se to hodně preferuje.
3: No
2: že,
3: prostě bílá rasa už není vůbec zastoupená, no, jako my jsme upozorněni.
2: Já nechci moc mluvit, ale na můj vkus je
1: tady... A tady nejde o rasu, tady jde o jasnou
2: moc,
1: národnost.
2: No,
1: jako.
2: Je tady strašně moc cizinců. Jako,
1: že právě, že hrajou cizinci za ty státy, tak kde je potom nějaký mistrovství světa, to může hrát jenom Afrika. No. To je jasný, že vyhrajou, když celý život utíkáte před lvem nebo tygrem, tak prostě musíte být nejrychlejší.
2: Je pravda, že mají lepší proporce.
3: Musíš se dívat na jiný sporty, třeba na šachy.
1: No. Na co se samý Rusové, ale
2: jsou,
1: to mě
2: jsou zase jiný sporty, kde tyhle ty lidi prostě nemají šanci se prosadit zatím.
1: Nemají, no, nemají. Jsou... A jako, myslím si, že i v mnoha sportech to tak je, ale je pravda, že jako jsme, stěhujeme se všichni všude, tak jako je to výsledek toho stěhování prostě. Takový a Babylon,
3: co,
1: jako.
3: A co si myslíte o tom, jak jako jsem viděla chviličku vždycky jenom a vždycky jako někoho se jako dotkne, jako když já třeba škrábnu, když mi škrábne kočka a ten druhej už leží na zemi a hrozně naříká.
2: No tak já si myslím, že pro mě to nebo pro všechny fanoušky obrovský nešvar, že prostě ty hráči filmujou, padaj.
1: A tím to nemůžou žrát ty rozhodčí, oni stejně to pískají.
2: No, tak je vidět, že v tom třeba ještě něco jiného, ale...
1: Třeba prachy.
2: Ale no, třeba, ale já se pamatuju jednu věc, že dneska, když se třeba kope roh, nebo nějaký trestňák ze strany, tak když tam dají takový ten záběr při tu branku, jak ty hráči se po sobě lezou, jak se prostě objímají, jak se strkají, jak prostě, no, neskutečný to, já když to vidím, tak to vystávají prostě hrůzou, takže to nikdo prostě nějakým způsobem nezamezí a je to jenom tím, kdyby ten rozhodčí to jednou zapískal, tak už to dělat nebudou. Hmm. A jedno je pravda, že v naší době, když někdo, někdy, někoho, jaký obránce třeba, chytil rukama toho útočníka, tak vlastně to bylo takový degradování jeho výkonu, protože řekli, ty ani fotbal nehraj, ty když nemůžeš ho chytit normální nebo odzbrojit normálním způsobem, když používáš ruce, tak to seš na tom špatně.
3: A to dneska dělají.
2: A to dneska dělají všichni a nikomu to nevadí, no, bohužel.
3: No tak protože asi se snaží hrát celým tělem, nejenom nohama, že ty ruce jaké jsou, začíná být důležitý.
2: No, tak já to koukám jinak trošku,
1: ne? Nefotbala určitě.
3: Tak mění se to všechno.
1: Nejvíc bodů je, když dáš ruku.
3: A na druhou stranu mám pocit, že teda těch mrtvejch, co je ve fotbale, co umřou třeba, že okamžitě se jim zastaví srdce, to je teda jako spousta kluků. A jsou to mladí kluci a najednou leží na trávníku.
2: Bohužel, takový případy jsou. Je pravda to, že v té naší době, vlastně, když člověk chtěl dát fotbal, musel mít každých půl roku musel mít zdravotní prohlídku. Hmm. Což se, myslím, hlavně u mládeže. To bylo jako mládežáci a dorostenci. Bez té prohlídky byla jako agitace a bez té prohlídky prostě nemohl nastoupit k zápasu. Já si myslím, dneska to vůbec neexistuje. Dneska
1: ale
2: děti
1: jo,
2: to...
1: mají prohlídky.
2: Já o tom nevím, nebo myslím si, že nemají, že,
3: nebo
2: že prostě, no, že prostě...
3: A nemyslíte si, že by... Že...
2: Tam se dá objevit spousta věcí, když někdo má nějaký problém, příklad srdce nebo já nevím co, tak se to dá na těch prohlídkách třeba objevit.
3: A... Oni je to zatlouká. No. Já znám takovýhleho tak pilota, možná, který nebo zatlouká jednu zdravotní prohlídku za druhou.
1: Dávno. Jako společnosti lítá.
3: To ti neřekne řeknu, ale je mu už 52 a už nebyl 20 let u doktora.
2: To je nějaká mongolská společnost.
3: Ne.
1: Doufám, že to je nějaký Dubai Airlines, protože tam nelítám aspoň.
3: Ne, ale co byste si myslel, nemyslíte, že by bylo jako hezčí pro nás diváky, kdyby to hřiště bylo třeba jenom poloviční, to je tak strašně
1: velký. Přesně, to je doba, než tam doběhnou. Teď to kopne zase zpátek, zase běží na druhou stranu.
2: To mám rád, to mám rád ty inovace.
3: Takže nebyste nebyl rád?
2: Ne, určitě ne. Takhle, já musím to trošku víc. Já musím říct, že ty pravidla fotbalu vlastně už fungují víc jak 100 let. Možná daleko ještě víc. A vlastně fungovaly až do těch třeba 80. 90. let prostě bez nějakého jakoby zasáhu jiného. A od té doby se pak rozstřepitel s tím, že najednou si ty pravidla začaly měnit, co se týká offsideu a ruky, hraní rukou a já nevím, co všechno, a že by se mělo hrát takhle makově, prostě začnou do toho zasahovat takové věbly, co si myslím, že není vůbec dobrý a vůbec to tomu neprospěje. Naopak, v té jednoduchosti je krásné, když je ruka, tak je ruka. A jestli je taková maková u těla, nebo když je dlouho, to je úplně jedno prostě. A teď dneska, když bohužel vememe k tomu ještě ten rozhodnutí VARu, kdy vlastně posuzujou, jak to vlastně tu situaci vyhodnotit, tak je to prostě pro šílený, že řeknou, že si ji nakop sám, že je nešikovnej, takže to nemůže být ruka.
3: Takže vy byste nebyl pro to, aby se to pustilo na video a zpětně přehodnotilo.
2: Ale tak jako já si myslím, že myšlenka třeba toho VARu byla dobrá, ale praxe ukázala, že se to prostě dá zneužít. No.
3: Hele, a díváte se třeba na ženský fotbal, baví vás to?
2: Na ženský fotbal se moc nedívám, přiznám se, i když jsem viděl mistrovství světa nějaký pár let zpátky, tak musím říct, že ty špičkový mužstva už teda tam...
3: Ženstva.
2: No, tam skoro není vidět skoro rozdíl mezi teda pohybem fotbalem jako chlapa.
1: Ani v těle.
2: A oni vlastně i dovedou ten míčka už nakopnout třeba na 50 metrů ty holky, jo. Prostě to je neskutečně, jako to dneska nedokážu ani některý fotbalisti.
3: No a 50 metrů, jak velký je to hřiště? To je 50?
2: Hřiště má 100? kolem 105 až 125 už.
3: No to je pro naše posluchače, ty třeba to neorientují.
1: Já myslím, že někdo neví nic o fotbale, jsme my dvě.
3: Ne, ale když teda se díváte na ten ženský fotbal, říkáte si jako, to jsou kosty.
1: On se kosti?
2: Na něj
1: nedívá.
2: Já se na něj moc nedívám.
3: Nebo si říkáte, Ježíš, co to je za mužatky?
2: Já se na to moc nedívám, no. Mě to prostě, já si myslím takhle od přírody, že krása ženského pohybu a těla se dá využít při úplně jiných sportech.
1: Třeba při gymnastice. Po tomhle dílu nás někdo buď to zavře.
3: Takže
2: to je můj názor, každá to má svůj.
3: Neříkejte, že se díváte na gymnastiku.
2: Nedívám se, oni ani nikdy nedávají navíc ještě.
3: Tak na jaký sport vy se tak díváte, ženské?
2: Ale jsou krásný volejbal, třeba například plážový volejbal,
1: atletika,
2: spousta chvělých krásných.
3: Na to se nedívám, to mám deprese.
1: Pane Panenko, vy jste vyhlášený tím, že máte neuvěřitelně vtipný historky, totiž vždycky, když s váma někde byl náš kolega Pitkin, tak vždycky přines něco, že jste něco vyprávil.
2: No.
1: Jenže já nevím, jak se mám, já se bojím na to zeptat, tak jaká je nejvtipnější historka, kterou nejradši vyprávím?
2: Teď jste mi dostali teda.
3: Kterou jste říkal Pitkinovi. To bylo tutově o ženských, jak znám Pitkina.
2: No tak já bych použil jinou věc, není to historka, já to teďko vyprávím, když někde takhle jsme a je tam hodně lidí, tak se ptám těch lidí, a skutečně je to pravda, já se jich ptám, jestli někdy slyšeli vtip o fotbale. Já jsem nikdy za svých 60 let jsem nikdy neslyšel vtip o fotbale.
1: A to je svátost.
3: Protože to je vážná věc.
2: A teď už jeden znám, jeden vím. Takže já když teď se těch lidí zeptám, samozřejmě všichni řeknou, že nevědí, že neslyšeli, tak já jim jeden řeknu, tak to je taky takový možná veselý. Bylo domluvené fotbalové utkání mezi peklem a nebem. Svatý Petr říká, to přece nemůžeme nikdy prohrát, máme tady Maradonu, Peleho, Messiho, tak sami nejlepší hráče, to nemůžeme prohrát. A ten člověk se jako usmíje, říká, ale my zase máme dole všechny rozhodčí.
3: Tak to je hodně dobrý.
1: Tak tímto se rozloučíme, to byla krásná historka. Moc vám děkujeme, že jste přišel. Doufáme, že se dostanete odsud v pořádku, protože už na chodbě se tady srotilo několik kolegů z různých jiných redakcí, kteří se chtějí vyfotit s váma, takže asi bude to tak do půlnoci.
3: Pane Paňko, děkujeme a ještě mnoho úspěšných turnajů ve 42 stupních.
1: Oslav 50. výročí vašeho kolu.
2: No, musím říct, že ten program je docela festový, protože za 3 měsíce absolvujeme kolem 40 zápasů, což je skoro.
1: Ježiš, tak moc neběhejte.
2: No, já neběhám.
1: Dejte si ten džin radši.
2: Já sedím u lavičky, jenom když je penalta výkopnu a zase si jdu sednout.
3: Tak děkujem, že jste zaskočil až k nám.
1: Dejte se krásně.
2: Já děkuji za pozvání a přeju vám taky to
1: samé. Hlavně pevné zdraví.
2: Ano.

0: Ivan Mládek a jeho zlatá rybka.
1: Se to sem hodí, protože tady s náma tu scénku hraje Ivo Pešák a on se tam asi 12 let nehrál a od té doby, jak vidíte, sama dlouho nehrál a od té doby dost pustnul a mluví dost vulgárně, tak je mimo jiné. Já nevím, kde se pohyboval, celou tu dobu asi chodil někam do práce. A mu říkáme, aby vulgárně nemluvil aspoň na pódiu, ale on chudák snad už ani jinak mluvit neumí. On snad ani jiná slova než vulgární chudák nezná. V jeho řeči jsou slušný jenom předložka a spojky, že? A sás, nezobte se, my za něj nezodpovídáme, my jsme si ho do kapely sami zpátky nebrali, nám ho přidělil úřad práce. A my chceme ale dát... My chceme dát ale šanci těm, kteří nemají rádi vulgární slova, aby měli čas si včas zacpat uši, tak vždycky, když se bude nějaký to vulgární slovo blížit, tak tady Jan Mrázek zvedne tohle návěstí. Jo? Tak jo, prosím vás, ještě my opravdu potřebujeme tu zlatou rybku, tak já nevím, kdo by si chtěl zahrát tady z přední řady nějaký zlatou rybku, třeba tady mladá paní, jste mladá paní nebo starší slečna? Zlatou rybkou, nebojte se, vás chytím, akorát si vyberete, jestli vás mám chytit na pavouka nebo na žíželu. Bude to, co máte radši. Tak už jsme tady jako rybáři, chytáme ryby. Pane doktore, prosím vás, proč chodíme chytat ryby sem k té fabrice, tady do toho smradu, tady jste nic nechytíme, tady v té chemii a je to tady hrozný a notabene dobrýmu ovzduší moc nepřispívá, tak i ten dědek, co jsem pořád za náma leze, se snad v životě nemil, to je hrozný, když jde vítr od něj, to se nedá vydržet vůbec. Ne? Víte, co mi sám řekl, pane doktore, že ty boty, co má na nohu, si tak dlouho nezul, až mu přirostly k noze a... Víte, jak to prej poznal, že jsem mu jednou na jedné botě udělala vyrážka? Helejte! Já tady nebudu zase, vítr od něj ten píše dneska. Pojďte někam pryč, pojďte někam jinam chytat.
2: Nejdu nikam, já tady zůstanu, já mám pocit, že tady někde krouží sumec, kam bych chodil.
1: Já mám spíš pocit, že tady někde krouží tchoř, prosím vás. Kdyby se tady vzal sumec, prosím vás. V té chemii. Tady jsou ryby, ale maximálně tak nějakých cíplí. Tamhle zrovna jedna chcíplá ryba plave břichem vzhůru. Tamhle plave druhá chcíplá ryba. Že? Tamhle plave chcíplá kachna. Že? To je smutné, tamhle dokonce plave chcíplý vodník. Že? Tamhle plave druhý chcíplý vodník. Že?
3: Tamhle plave chcíplý hovno.
1: Neříkej to! Pozdě to zvedáte, pane doktore. Pane doktore, já tady nebudu, stejně tady nic nechytíme, chodíme sem zbytečně, ještě ten dědek, já nevím, proč sem chodím. Pojďte někam jinam, chodíme sem
2: zbytečně. Nejdu nikam. To je lepší, než být doma ze starou.
1: Koukám, že taky asi doma nemáte zrovna krasavici, co?
2: Nemám. Mám doma hroznou obludu. Jak jste na tom vy?
1: Já? Kam se na mě hrabete ještě? Tohle je to Lolo Brigida proti ní, hej? Kam se hrabete? Nemáte šanci vůbec.
2: Kdybyste viděl moji, ten ksi.
1: Nemáte šanci. Kouka. Škoda, že nemám její fotku, aby vám ji ukázal, to byste mi dal za pravdu. Kam se hrabete? No?
2: Já se s váma nebudu hádat, dělejte se. Děláme to takhle. Já tady mám papír, tušku. Jeden vám dám, jeden si nechám. Vy mi nakreslíte svoji manželku, já svoji, pak si to porovnáme, je jasno.
1: Já neumím kreslit, jste se zbáznil.
2: Prosím vás, teď je to pár čárek.
1: No tak jo, no, já jsem opravdu špatný kreslíc. Já mám strach, že ji nevystihnu a že na té kresbě bude daleko hezčí než ve skutečnosti. Vy chcete nakreslit realisticky nebo umělecky, jak to máte na mysli?
2: Normálně nakreslete mi plánek vaší ženy. No.
1: Chcete půdorys nebo bokorys?
2: Je to jedno, třeba z ptačí perspektivy, ale ať je to zblízka, ať to můžu posoudit. Otázky.
1: No první čára už jsem to zkoušel. Pane doktore, nemáte gumu náhodou taky nějakou?
3: Tamhle plave jedna položka.
1: Nechto, dětku. Nechuťáku, stavte mi. Společnost tady. High society teda tady.
2: Co dělá? Co je? Co dělá?
1: No uhry dělám, co dělá? No v tady nemáte kružítko náhodou.
2: Co chcete dělat kružítkem? Zadeček nebo co?
1: Ne, hrb dělám, to je.
2: Pane inženýre, to má ta vaše žena tak velká prsa?
1: To jsou uši, já jsem vám říkal, že...
4: Bere vám, helejte.

0: Milí posluchači, srpen za kamna vlezem.
1: Tak po dnešním dílu já už znám dva fotbalisty. Adamka Radu a Antonína Panenku. Takže milí posluchači, jděte na ten trávník, dokud je zelenej.
0: Ten už je dávno hnědej.
1: Ne, tak trošku ozvejte, trošku nastříkejte a běžte si zahrát, ať je jakýkoliv počasí. Já na to vlítnu dneska taky.

Ahoj, tady Míša Lajch, zdravím všechny posluchače Country Radio, kterýmu přeju všechno nejlepší k jeho 35. narozeninám. Kamarádi, nazdar!

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Křižovatky cest od kapely Prospekt.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Jirka Sováku prostě se nerad opakuje a já to považuji za geniální, tak si dovolím vám to říct. My jsme točili, což takhle je dát si špenát, ale předtím ráno vstanu, opařím se čajem, tam byl ještě Brodský. My jsme se denně domlouvali, jakou budeme držet dietu a měli jsme během týdne 3,5 kg navíc. A Jirka Sovák nás takhle pozrápal, dejte s tím pokoj, je to jedno, jaký kdo je. Já už od jak živa tvrdím, že ve všem negativním je pozitivní náboj a obráceně. Podívejte se, já už jsem kdysi ve filmu, a to je pravda, řekl, že dík lenošnímu člověku prostě nemusíme tahat dneska pytle na zádech. On vymyslel trakař. A on povídá, a o ty tloušce nebo něco, co bych měl povídat, já mám tetu, která v životě nikdy s nikým i ze sebevážnější návštěvou si nesedne ke stolu. Vždycky již, tetičko, pojďte taky, říká, kde pak, to já si nemůžu dovolit. On říká, ona pravda, je koule taková. Hlava jí končí tady, krk, ramena, to už dlouho nikdo neviděl, tady velikánský takový globus a tam dole se na něčem pohybuje, povídá. A mě jí bylo tak líto, ona pá, nebojte se, nešníte polívku, já než vás vždycky obsloužím, já stejně něčeho děbnu. A Jirka pá, bylo mě jí líto jen do chvilky, než jsem zjistil, my ještě nemáme snězenou polívku a ona už viděla kilo vepřovýho. A povídá, ale byla to taková hadí mrška, pořád něco dělala, pašněli hospodářské zvířectvo, nebo domácí zvířectvo, tak povídá jednou Pepíku, to byl manžel, na brusně srp, já jdu králíkům na trávu a on pá, mažu, na brouši nejdí. Alex si čet noviny na otomani a v tom slyší, Pepíku, on pá, co je, srp máš navroušený, ona povídá, no, ale já nemůžu se krát, já se k té trávě nemůžu zvohnout. On pá, no, v tom ti nepomůžu, a pá, pomůžeš, pojď mě počkubnout. Tak on ten jeho strýc utíkal k tý jeho tetě, bafí za nohy, počkubí, šel si zase lehnout, ještě se ani nezačet do novin, zase Pepíku, on pá, no pro když ta pána, co je porá, ona povídá, pojď mě tát, já se kam furt na jednom místě. Tak on šel, říká Jirka Sováku, tahal jí kolem baráku, ona sekala a tak vznikl žací stroj.

Balše, Úpa, Ohředie, Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Malý Dunaj, Moravice, Horná, Hnilec, Berounka, Mželatorice, Váv, Úv, Žiletavka, Jevíšovka,

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

skalami a tušil, že co hledám, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany,

Tvýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džin, a když se optali ohledně mej křtina, řekl Zuzanka a nevytáhl láhev z úst. Snad to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý flor teď nosím já a jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas probouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza růst. Přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach jde z ní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každý bar, všude se byl, najít tátu byl můj jediný cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do voka rovnou pad. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár, hrálo pokr ten boží dár, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu, z bejstu mě vstal a po těhle se usmíval. Já řval, jsem Zuzanka, tak ahoj, že mě vidíš rád, že mě vidíš rád a víš, co tě teď čeká. Chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zařval, pojď sem, vytáhl z kapsy nůž a z mýho ucha zbyl jen cár. Zádil jak běs, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jak jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl. Pak náhle mu tváří proléc mý pobouchač se sách, ale já jí měl dřív, stál jak solnej slouba, pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčnej nepokoj. Tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, jde bych tě ráda přímo do očí. Zuzanko, jsi chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Schoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo na dně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrad, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.